0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: Samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat, a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co ji tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda. Pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, nejak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, popřípadě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku roláda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: No, já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No, jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jídl jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už proto, že nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám?

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

otvírá se Stodol brána a také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: mimochodem, co folkloru váže vás?
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
2: No, my si tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma. Živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné.
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví, já nepotřebuji sedět ve sklepě, někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
1: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
1: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: Politotóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže má

Mám jednostranný problém, tak by si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři. Moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden. Jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takovej trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové a myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Návštěvníci chodských slavností mohou dnes opět využít posílené spoje z Klatov nebo z Plzně. V Česku včera padaly teplotní rekordy. Fotbalisté Plzně poprvé v nové sezóně vyhráli. A dnes bude oblačno až zataženo, přechodně méně oblačnosti a večer i srážky, teploty do 31 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Andrea Samešová. V Domažlicích dnes třetím dnem pokračují 72. chodské slavnosti. Návštěvníci mohou i dnes využít posilové autobusové i vlakové spoje z Plzně nebo Klatov. Pro řidiče jsou v Domažlicích připravená odstavná parkoviště na okrajích města, říká za organizátory slavností Patrik Zuber.
2: Centrum města, většina ulic je uzavřená, je to tam opravdu dopravně složité. Takže jsou připravena dvě záchytná parkoviště. Jedno je v Petrovické ulici na jedné straně města a druhé je parkoviště u Všech svatých, to je při příjezdu od Klatov. A z každého toho parkoviště zdarma odjíždí pravidelně kyvadlová doprava.
1: V Česku včera opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je zhruba 30% stanic měřících přes 30 let. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 37,1 desetinu stupně Celsia. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Ten očekává podobná tropická vedra i dnes. Například v Plzeňském kraji by ale teploty neměly překročit 31 stupňů Celsia. Začátkem příštího týdne už bude zřejmě zataženo a také se ochladí. Hrádek na Rokycansku podepsal smlouvu o spolupráci městské policie se sousední obcí Veselá. Samosprávy si o toho slibují rychlejší řešení krizových situací a vyšší bezpečnost obyvatel. Dodává starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
3: Město Hrádek a obec Veselá uzavřeli veřejnoprávní smlouvu o meziobecní spolupráci na výkon městské policie. Městská policie Hrádek bude především zajišťovat odchyt zvířat bez pána, konkrétně psů.
1: Už jen do konce srpna se zájemci mohou přihlásit do akce Ukliďme svět. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet a zdarma získají potřebné náčiní, například rukavice nebo pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo parky po turistické sezóně, říká koordinátorka Veronika Andrlová-Zítková.
4: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
1: Akce Ukliďme svět se bude konat od pátku 18. do neděle 20. září.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v nejvyšší domácí soutěži poprvé vyhráli. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2. Přispěl k tomu trefou z penalty i útočník Christoph Kabongo. V úvodu ročníku má už 3 branky.
5: Je to super dát 3 góly za 4 zápasů. Bylo to strašně důležitý utkání, aby jsme ho konečně urvali a je o mnohem lepší atmosféra teďka v šatně, takže důležitá výhra.
1: Další zápas odehraje Plzeň ve čtvrtek. Na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy nastoupí v Bělehradě proti domácí Červené zvezdě.
0: Počasí.
1: Dnes bude ráno oblačno, postupně až zataženo, místy i slabý anebo velmi slabý občasný déšť. Později odpoledne přechodně oblačnosti ubyde, večer by srážky mohly být četnější. Teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 a na horách do 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem platí stále zúžení vozovky ve směru na Rozvadov. Důvodem jsou práce na silnici. A pozor dnes také na omezení v Domažlicích, kde pokračují chodské slavnosti. Sledujte pozorně dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vítejte. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek se zaměří na komín Grand Hotelu Pop v Karlových Varech. Proč vznikl, jak fungoval, čím je dnes mezi lázeňskými stavbami výjimečný, to vám povíme v našem seriálu už za malou chvíli.
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.
6: A také Argema a tohle je Ráj.

0: Rádia Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, to byla Ilona Čáková a Malý vůz. V Karlových Varech se obvykle díváme na kolonády, prameny a elegantní hotely, jenže k místní architektuře patří i technické stavby a některé mají překvapivě noblesní podobu a i když jsou vidět z dálky, často zůstávají bez povšimnutí. Jedné takové se vypravila i karlovarská kolegyně Jana Strejčková.
1: S památkářem Karlem Hambergerem stojíme na terase nad Grand Hotelem Pub před Mariánskou kaplí a před námi kromě lázeňského centra Karlových Varů je také jedna zajímavá stavba.
2: Jedná se o komín, který se pojí s velkolepou přestavbou Grand Hotelu Pub, která proběhla mezi lety 1892 až 3 pod vedením bratří Pupů. A ten komín navrhl vídeňský architekt Josef Němeček z toho architektonického studia Příhoda a Němeček, kteří měli právě tu modernizaci Grand Hotelu na starost.
1: K čemu vůbec komín Grand Hotelu Pub sloužil?
2: Jedná se o komín, který pravděpodobně funkčně souvisel s centrální hotelovou kuchyní. Zajímavý je v tom, že v sobě skrývá multifunkční řešení. Jednak odváděl ty spaliny, to vidíme na té typicky cihlové části, ale také vidíme takovou ventilační arkádu, kudy byl odváděn vzduch. Komín má oktogonální půdorys. To vlastní architektonizované tělo je omítané s tou ventilační arkádou a na ní navazuje ta komínová část, mírně konicky uklánějící a vrcholí takovou římsičkou,
1: která krásně zapadá. Komín Grand Hotelu Pub je věc, které si každý člověk nevšimne.
2: Nevšimne si toho komína proto, protože byl pojednán tak, aby zapadl do esteticky náročného prostředí lázní a tím, jak byl vnějškově pojednán, tak dával najevo a symbolizoval postavení rodiny Pup. V podstatě tím řekli, zmodernizovali jsme hotel, přizvali jsme si renomované vídeňské architekty a disponujeme moderním technickým zázemím, pravděpodobně v podobě té centrální kuchyně a tím jako výrazným projevem tohoto zázemí je právě ten komín, který tu vystupuje nad střechami toho Grand Hotelu Pub, byť teda již ne tolik jako v době výstavby, protože se tady udály různé stavební fáze, jako navyšování těch dvorních křídel nebo výstavba slavnostního sálu.
1: Jak je možné, že při rekonstrukcích ten komín vlastně zůstal takhle?
2: Musíme ocenit přístup hoteliérů, kteří ten komín nevnímají jako utilitární, řekněme, nosič různých technických zařízení, antén a podobně, jak se často stává. Je to právě výsledkem toho, jak ten komín je kvalitně architektonicky navržen.
3: Podle památkáře Karla Hambergera jde o vůbec poslední dochovaný lázeňský komín. Podobným v minulosti disponovala například budova císařských nebo alžbětiných lázní. Ani u jedné z nich se ale komín nedochoval. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.
0: Bude čtvrt na šesté, dobré ráno, tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 16. srpna. Minimum 1,5 stupně Celsia Nepomuk, a to rok 1994. A v roce 1974 Klatovy nahlásili maximum, a to necelých 35 stupňů Celsia. Dneska bude teplo, ale patrně teplotní rekordy přepisovat nebudeme. Teploty na Plzeňsku do 31. Ostatně podrobněji se na informace o počasí v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň podíváme už za malou chvíli. Zatím máme tady pána, jmenuje se Chris Rea.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů Celsia, měli by netrénovaní běžci podle lékařů trénink nebo závody raději opustit. Může totiž dojít k přehřátí organismu neboli heatshocku. Jeho následky mohou být i velmi vážné. Podrobnosti v další reportáži z pražského IKEMu už za chvíli.
1: Počasí.
0: 6:03, dobré ráno. Aktuální teploty našeho regionu nejtepleji také na horách, kdy Velký Javor hlásí 20 stupňů Celsia a rovněž Špičák i Železná Ruda mají na 24,5 stupně, Horská Kvilda a patrně nejchladněji, když nepočítáme Horskou Kvildu, také ve Stříbře, kde teploměry ukazují necelých 14 stupňů Celsia. Ráno oblačno, přechodně hlavně dopoledne a odpoledne až zataženo. Ráno a dopoledne od západu místy se možností slabého nebo velmi slabého občasného deště. Později odpoledne a k večeru pak bude oblačnost přechodně ubývat a výjimečně se objeví přehánka nebo i bouřka s větší pravděpodobností v severní polovině kraje. Později večer během dne budou srážky od západu pravděpodobnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 31, nejvyšší teploty na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Single X a Cuzinka ve tvojem městě. Tady je Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno. Teploty v Česku se znovu pohybují okolo 30. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které bychom měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších nám při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některý závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka k tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších.

0: šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stocká nemocnice připravuje stavbu nového urgentního příjmu. Jako vstupní prostor teď slouží ordinace u hlavního vchodu do areálu. Prostory jsou ale nevyhovující. Jak uvedl ředitel Stocké nemocnice Daniel Heischmann, stavba nového urgentního příjmu, jehož součástí bude i nové výjezdové stanoviště záchranné služby, začne už během následujících měsíců. V Domažlicích dnes třetím dnem pokračují chodské slavnosti. Pro návštěvníky budou opět připravené tři scény. A sice u brány na náměstí, na chodském náměstí a na pódiu v zahradě pod Chodským hradem. Do rozvoje solární energie investuje čtvrtý plzeňský obvod. Cílem je vytvořit větší energetický okruh se sdílenou elektřinou. Solární panely brzy přibydou na radnici a už teď jsou nainstalované například na 33. mateřské škole. Potvrdil to starosta Plzně Doubravky Tomáš Soukup z Hnutí ANO. Na šumavském Špičáku se dnes jede závod české enduro série. Na závodníky z Česka, Německa, Francie nebo Rakouska čeká 6 rychlostních zkoušek. Třeba na vrchol Špičáku nebo na pancíř. Lanovka bude ale veřejnosti k dispozici i během závodu. Částečně se uzavřou některé tratě bike parku. Fotbalisté Plzně v nejvyšší domácí soutěži poprvé vyhráli. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2 a posunuli se na 9. místo tabulky. A dnes bude ráno ještě oblačno, postupně až zataženo, místy slabý nebo velmi slabý občasný déšť. Později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti, večer se opět mohou objevit srážky. Teploty 27 až 31, na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Chrástu Plzně pozor na silnici 233 v Plzeňské ulici. Uzavřen je jeden jízdní pruh z důvodu stavebních prací. A pozor také v Plzně na křižovatce ulic Dobřanská a Univerzitní. Ta aktuálně prochází rekonstrukcí, v úseku je omezená rychlost. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je neděle 16. srpna a pokud si stejně jako já myslíte, že nejlepším vypravěčem je Vladimír Menšík, tak buďte s námi dál. Za chvíli vám ho pustíme. Tohle je Leona Machálková.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A tak se musím pochlubit, že před 20 lety v Jugoslávii, kde Lipský točil film Hvězda jede na jich, jsem hrál člena na jejich orchestru. Bylo to ohromný. Všichni jsme se tam moc těšili. Jednak jsme byli mladí, představte si, Karel Vlach před 20 lety, a tak jsme vypadali všichni. A pak jsme byli taky mylně informováni. Tam říkali, že Čechoslováci jsou umístní dívek ve vysokém kurzu. To byla zlomyslnost. A nebo tam byli jiní Čechoslováci předtím. Ale představte si, že my jsme šli poprvé v Abácí nebo v Opátí, přes pláž, k moři, Hlinomas, Hrušínský, Lipský, Menšík. Jedinej štíhlej Efa, ale ten i na místní poměry poněkud exotický. My jsme si mohli namlouvat jedině prostě pokrk ve vodě. To jsme zase modrali. No bylo to krásný doby malín a her nezralých, nebo v obráceně. Ale já chci vyprávět o tom, prostě začínali jsme jako veltmani. Chodili jsme prostě místní bary, před náma nebyli jistý, restauranty a tak dále. Končili jsme tím, že nám manželky z Československa posílali výživný sáčkovaný polívky. Ale v době, kdy prvně si Luďa Kopecký, Milan Ulrich, oni tady sedí, a nepřítomný Jirka Jelínek a Richard Kubernát, uvědomili, že je nutno dát zpátečku, stala se taková situace, že právě ten jmenovaný Ríša Kubernát a Jirka Jelínku

0: šli na bazar nebo na trh a tam si koupili prostě slepici. A že si udělají slepici a několik nás pozvali, vypučili si od té paní, u které bydleli, hrnec a nesli tu slepici. A teď takovej přičinlivý Jirka Jelinku pořád říkal, kolikrát se stane, že slepice už má v prdelce připravený vajíčko, kdyby se nám to podařilo nějak z té slepice, že bychom měli předtím ještě, abychom měli jako takovou posilu na to. A furt cestou prostě slepíšku mačkali, koukali, jestli z prdelky náhodou kousek vajíčka netodle a slepice už toho měla u bráku dost a zakokrhala, oni si koukli kohouta.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Mejvu, to taky dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, je 6:15, Celza, ta nás čeká za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty našeho regionu začínáme Plzní Mikulkou, kde je meteorologická stanice, tam 15 stupňů Celsia, 15 rovněž Rokycany, 16 Zbyroch a 13 stupňů Jihplzeňská, a to Nepomuk. Ráno oblačno, přechodně, hlavně dopoledne a odpoledne až zataženo. Ráno a dopoledne od západu místy s možností slabého nebo velmi slabého občasného deště. Později odpoledne a k večeru pak bude oblačnost přechodně ubývat a výjimečně se objeví přehánka nebo i bouřka. S větší pravděpodobností v severní polovině našeho kraje. Později večer a během noci budou srážky od západu pravděpodobnější. Dnešní nejvyšší teploty, pojďme si říct, malenko si odpočineme, 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku tedy až 31, no a nejvyšší teploty na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Tak hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji dál platí zákaz rozdělávání ohňů kvůli trvajícímu riziku požáru. Odborníci ukážou dnes zájemcům dopady sucha na šumavské lesy. Česká atletická výprava je na evropském šampionátu stále bez medaile. A dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přeháňka, teploty až 32 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Andrea Samešová. V plzeňském kraji dál platí mimořádná opatření spojená s hrozbou požáru. V celém regionu zůstává v platnosti přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě i vjezdu aut do lesa. Lidé také nesmí čerpat vodu z požárních nádrží, aby zůstala pro případný hasičský zásah.
2: Podle nařízení hejtmana plzeňského kraje nesmí lidé v lesích a parcích rozdělávat ohně, grilovat ani kouřit. Zákaz se vztahuje i na čerpání vody třeba z požárních nádrží, které musí zůstat v pohotovosti pro případné zásahy hasičů. Opatření v celém plzeňském kraji platí až do soboty 22. srpna. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Takzvané klimatické procházky dnes přiblíží zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na přednášku mohou zájemci vyrazit od 9 hodin ze střediska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Účastníky provedou experti z lesů České republiky a Evropského klimatického paktu. Podrobnosti přidává ředitelka pořádající organizace Na mysli Viktorie Tenzerová.
3: Vzhledem k dlouhodobému suchu, které teď už ohrožuje i Národní park Šumava, tak se určitě budeme bavit o klimatické změně a dopadu sucha. Na les budeme se bavit o nutnosti vrácení vody do přírody, funkce mokřadů, zadržování vody.
0: Přebytek systému důchodového pojištění v Česku bude podle nového odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí letos asi jen 10 miliard korun. Uvedla to Česká televize s tím, že předchozí odhady uváděly, že se systém do konce roku dostane do plusu 15 až 20 miliard. V prvním pololetí skončil důchodový systém v deficitu, podobně jako v předchozích letech. Letošní schodek 3,3 miliardy korun byl přesto nejnižším půlročním deficitem za posledních 7 let. A třetí nejlepší výsledek od roku 2013. Provozovatelé přírodní nádrže Lido u Mariánských lázní obnovili na břehu jezera původní pískovou pláž. Doplnili ji tunami křemičitého písku, což zlepšilo vzhled jezera a zvýšit by se měla také kvalita vody, říká zvedení přírodního koupaliště René Plzák.
4: S podporou města Mariánské Lázně jsme dovezli 100 tun křemičitého písku. Ten písek na pláži slouží i jako taková trochu přírodní filtrace pro tu vodu a kvalita pořád, když se podíváte na rozbor z hygieny, tak je vlastně na špičkové úrovni. Sport.
0: Ani největší naděje české výpravy na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo. V závěrečný den mistrovství budou v akci dvě české reprezentantky. V 8 hodin a 30 minut vyrazí na maratonskou trať Tereza Hrochová. Běh na 1500 metrů čeká Kristýnu Meky po 22. hodině.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přeháňky. Odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přeháňka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer přeháňky a bouřky četnější. Teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky většinou dobré a biotrojka, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plovicích na jižním Plzeňsku platí omezení na silnici druhé třídy 178 v Setecké ulici a ulici Potratí. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích, vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Jinak zatím nemáme hlášené žádné mimořádné události, bez komplikací je průjezdná také dálnice D5. I přesto buďte za volantem opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět minut po šesté hodině pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Teď s Věrou Špinarovou a Michalem Tučným. Pokud dneska přemýšlíte nad vaším programem, tak vyražte na chodské slavnosti. I dneska tam bude váš Český rozhlas Plzeň.
1: Dobré ráno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Maximální teploty tohoto dne pro Plzeňský kraj. Ta byla naměřená v roce 1974, kdy Klatovy nahlásili bezmála 35 stupňů Celsia. Jaké počasí bude dneska, to se dozvíte už za malou chvíli. Je 16. srpna a svátek ten dnešní den slaví Jáchym, anebo také Abraham. Tak vše nejlepší.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zápas mezi fotbalisty Plzně a Zlína nabídl pětigólovou podívanou s konečnou radostí domácích západočeských fanoušků, kteří poprvé v lizové sezóně zvítězili. Ševci naopak dál čekají na body. Jak oba týmy svou pozici aktuálně vnímají, to v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň dodáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 7:45 na 7, dobré ráno, tady je aktuální počasí, ráno, odpoledne, přechodně hlavně dopoledne a odpoledne až zataženo. Tak ještě jednou, ráno oblačno, přechodně hlavně dopoledne a odpoledne až zataženo. Tak je to správně, ráno a dopoledne od západu místy se možností slabého nebo velmi slabého občasného deště. Později odpoledne a k večeru pak bude oblačnost přechodně ubývat a výjimečně se objeví přeháňka nebo také bouřka s větší pravděpodobností v severní polovině kraje. Později večer a během noci budou srážky od západu pravděpodobnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 31 a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Pěkný den.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. až 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Kdyžkoho souboj fotbalistů Plzně a Zlína a mohl ve čtvrtém kole šance ligy skončit buď prvním vítězstvím Západočechů v ročníku, nebo premiérovými body pro Ševce. Ti ze Štruncových sadů odjeli po velkém boji s porážkou 2-3. A domácím tak po předsezónním vyhlášením útoku na titul spadl kámen ze srdce.
1: Obrovská.
2: Odpověděl jednoznačně kouč Martin Hiský na otázku, jak velká úleva to pro něj je, že Plzeň vybojovala první vítězství v sezóně.
1: Je to pro nás obrovský povzbuzení a já věřím, že i přesto, že určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých těch situacích vypadalo, tak že to nejdůležitější, co je, tak to bylo vítězství, to jsou 3 body a ty máme.
2: Naopak Zlín nemá po 4 kolech šance ligy ani jeden a v soutěži je poslední. Loni přitom při návratu mezi českou elitu ve stejné fázi sezony vévodil tabulce společně s pražskými S. Letos mu ale cestu za prvním bodovým ziskem komplikují taky inkasované branky v úvodních 15 minutách zápasů, říká trenér Ševců Bronislav Červenka.
3: Nás to zabrzdilo na Spartě, rychlý gól, teď znova rychlý gól a nejsme schopni to nějakým způsobem dotlačit do toho bodového zisku, no je to škoda.
2: Fanoušky Zlína ale po nepovedeném vstupu do ročníku Červenka uklidňuje.
3: My si s tím poradíme, ty určité situace, které jsme tam měli, zase nám dávají naději do těch dalších zápasů, že bychom si myslím, že v těch dalších zápasech měli začít budovat.
2: Zatímco zlínští fotbalisté zabojují o první ligové body hned příští víkend proti Liberci, Plzeň má od nejvyšší domácí soutěže volno. Původně měla v neděli hrát v Hradci Králové, ten si ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechal zápas odložit. Plzni by pauza taky mohla přijít vhod, když ji čeká play-off o Evropskou ligu. Kouč Martin Hiský ale tvrdí.
1: My jsme chtěli hrát, ale respektujeme rozhodnutí Hradce, který za sebou má samozřejmě obrovský těžký program a ještě před sebou má těžký program. Bereme to tak, jak to je. Máme teď týden na to se soustředit na Evropskou ligu a na těžký zápasy proti Červené zvězdě.
2: První utkání odehraje Viktoria ve čtvrtek v Srbsku. Ze Štruncových sadů Pavel Tilšár, Český rozhlas.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Obnovené sady 35. v Plzni se po rekonstrukci otevřou veřejnosti ještě během srpna. Hlavní stavební úpravy jsou hotové. Aktuálně se dokončuje výseba nových stromů a trvalkových záhonů. Novinkou bude barevně odlišená dlažba v chodníku, která vyznačuje půdorys původních historických kasáren 35. pluku. V Domažlicích dnes třetím dnem pokračují chodské slavnosti. Návštěvníci mohou i dnes využít posilové autobusové i vlakové spoje z Plzně i z Klatov. Pro řidiče osobních aut jsou připravená odstavná parkoviště na okraji města. Břasy na Rokycansku rozšířili vozový park o 2 nové elektromobily. Celkem 3 vozidla pomohou terénním pečovatelkám, které navštěvují seniory v Břasích i 10 okolních obcích. Nákup aut vyšel podle vedení obce na necelé 2 miliony korun. Polovinu získali Břasy z dotací. CEBIF na Tachovsku obnovila uvozovou cestu v místní části Bezemín. Cesta určená pro pěší a cyklisty začíná přímo ve vesnici a navazuje na červenou turistickou trasu k papírovému mlýnu. Cesta má mimo jiné zabránit i erozi půdy z pole. Fotbalisté Plzně v nejvyšší domácí soutěži poprvé vyhráli. Ve čtvrtém kole porazili Zlín 3-2 a posunuli se na 9. místo tabulky. A ještě počasí. Dnes bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přehánky. Odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přehánka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Kyšicích na Plzeňsku platí omezení na silnici 2/180 v ulicích Dýšinská a Náves. Důvodem je výstavba nového vodovodu a provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Jinak zatím nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dálnice D5. Přejeme i nadále šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračujeme dál, už je za chvíli mezi nás doletí děti a v rubrice Ahoj rádio se jich budeme ptát, proč televize vysílá reklamy.
0: Dobré ráno.

0: Proč se v televizi vysílají reklamy?
1: Aby vydělali víc peněz.
2: Aby měli čím zabavit diváky, když tam je přestávka.
3: Aby si lidi to kupovali.
4: Aby lidi věděli, co bude v televizi.
5: Aby to přilákali lidi do krámu třeba.
6: Když třeba je nějaká novinka na jídlo, tak aby to lidi věděli.
7: Aby si to lidi koupili, aby měli to peníze.
8: Aby věděli, co se stalo.
9: Aby chodili do krámu ty věci kupovat.
10: Aby měli herci přestávku malou.
11: Aby lidi mohli dělat něco jiného.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Kladrubskou pouť a nebo na chodské slavnosti vás v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň pozveme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 2 minuty před 6:45 aktuální teploty našeho regionu Klatovy. 15 stupňů Celsia, 20 stupňů mají Kašperské hory a 16 nám hlásí Zbirocha. Jakže bude dnes ráno oblačno, přechodně hlavně dopoledne a odpoledne až zataženo ráno a dopoledne od západu. Místy s možností slabého nebo velmi slabého občasného deště. Později odpoledne a k večeru pak bude oblačnost přechodně ubývat. Výjimečně se objeví přehánka nebo i bouřka. Svědčí pravděpodobně podobností na severní polovině našeho kraje. Později večer se během noci budou srážky od západu pravděpodobnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 na Plzeňsku až 31 a nejvyšší teploty na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je neděle a za 9 minut už bude 7 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda. S provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
0: V centru Plzně pokračuje multižánrový festival Na ulici v prostoru Depa 2015 nebo U Ježíška se během dne budou střídat koncerty, divadlo i pouliční umění. V 15 hodin zahraje divadlo Kuba, pro děti pohádku Není drak jako drak, no a následovat budou kapely Zlo z jihu, Náhodný výbuch a nebo Zakázaný sen. Drak a ve 20 hodin a 30 minut zahraje na hlavní scéně v Depo 2015 Plzeňská filharmonie. Vrcholí jedna ze největších folklorních událostí v západních Čechách, chodské slavnosti v Domažlicích. Dnes nabízejí program od 10. hodiny a to vystoupení folklorních souborů. Nebude chybět tradiční jarmark ani chodské speciality a hlavně koláče. Na plovárně v Manětíně zahraje divadlo Za dvě, představení pro děti i dospělé, výpravná hraná pohádka Velká dobrodružství malého brouka o Střevlíkovi Pepovi začíná v 15 hodin. V Kladrubech u Stříbra pokračuje tradiční kladrubská pouť. Ve 13 hodin zahraje dechovka Chodovarka. V 17 hodin a 30 minut vystoupí hudební herec a stand-up komik Vojtáno. A v 19 hodin a 15 minut proběhne oficiální tečka za poutí. Také v Plasích pokračuje tradiční plaská pouť. Na královnu návštěvníky čeká hudba, pouťové atrakce, ale také keramické dílny v klášteře. Ve 13 hodin zahraje country a bluegrass kapela Třetí míza. V Zámeckém parku v Merklíně pokračují letní slavnosti s koncerty, doprovodným programem a aktivitami pro děti. Příjemné prostředí parku nabízí pohodovou atmosféru pro celé rodiny, ale i milovníky živé hudby. Violončelista Tomáš Jamník vystoupí ve 20 hodin v kostele svatého Mikuláše v Kašperských horách společně s absolventy Ševčíkovy akademie. Zahrají Bacha, Telemana a další autory. Tak se dobře bavte.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V krajské nemocnici ve Stodě chystají nový urgentní příjem. Stavba by mohla začít už na podzim. Čtvrtý plzeňský obvod investuje do solární elektřiny. Na šumavském Špičáku se dnes jedou cyklistické závody Enduro. A dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přeháňka, teploty až 32 stupňů. Pěkný nedělní den u zpráv vítá Andrea Samešová. Stocká nemocnice připravuje stavbu nového urgentního příjmu. Jako vstupní prostor do nemocnice, kam přicházejí lidé na pohotovost nebo s úrazy, slouží ordinace u hlavního vchodu do areálu. Prostory jsou ale nevyhovující. Jak uvedl ředitel nemocnice Daniel Heischmann, stavba nového urgentního příjmu, jehož součástí bude i nové výjezdové stanoviště záchranné služby, začne už v příštích měsících.
5: V současné době je vyhlášena veřejná zakázka, tak tam je otázka, jak vše se podaří, protože jsou nějaké dotazy na to zadání, tak uvidíme, jestli se přihlásí dostatek dodavatelů. A pokud ano, tak doufám, že na podzim by se dala zahájit výstavba urgentního příjmu na začátku příštího roku maximálně.
3: Cena se odhaduje na 370 milionů korun, více ale ukáže až výběrové řízení. Solární panely přidává na obecní budovy čtvrtý plzeňský obvod. Už se nachází na střeše 54. a 33. mateřské školy v Újezdě. V blízké době pracovníci nainstalují i na střechu radnice, říká starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup z Hnutí ANO.
6: Elektřina, kterou vyrobíme na jednom obecním objektu, nemusí sloužit pouze jemu. Přebytky můžeme sdílet a využívat i v dalších budovách městského obvodu. Panely nainstalujeme i na střechu posedu, který právě dokončujeme ve sportovně rekreačním areálu Psovském údolí. Postupně tak vytvoříme systém, ve kterém naše budovy dokážou část potřebné energie sami vyrobit a také ji mezi sebou sdílet.
3: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrútu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Mluvčí pražského městského soudu Julie Haluzová potvrzuje, že se správními žalobami zabývají. Rozsudky zatím nepadly. Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Podle radarů se tam dostal z území sousedního Moldavska. Pro Rumunsko je to letos už čtvrtý sestřelený dron. Všechny předchozí byly ruské. O nejnovějším bezpilotním letounu rumunské ministerstvo obrany zatím neoznámilo, odkud pocházel. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.
7: Sport.
3: Na šumavském Špičáku se dnes jede závod české enduro série. Na závodníky z Česka, Německa, Francie nebo i Rakouska čeká 6 rychlostních zkoušek. Třeba na vrchol Špičáku nebo na pancíř. Lanovka na Špičáku pojede i pro veřejnost. Částečně se uzavřou některé tratě Bike Parku. Pokračuje mluvčí areálu Karel Samec.
8: Závod odstartuje prvními kategoriemi v 8:30 ráno v dolní části našeho areálu na uvěži rozhodčích. Na startu budou kromě hlavních kategorií například i elektrokola nebo děti už od 6 let. Cyklistické enduro má u nás v areálu stejně jako závody v downhillu v letní sezóně svoje místo i divácké zázemí.
3: Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole první ligy porazili Zlín 3-2 a připsali si premiérové soutěžní vítězství v sezóně. V tabulce se posunuli na 9. místo.
7: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přehánky, odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přehánka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer přehánky i bouřky četnější, teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biotrojka vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 přibylo omezení na kilometru 118 u Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov stojí porouchané auto a překáží provozu. Buďte proto v úseku velmi opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin, k tomu 5 minut a my pokračujeme s kapelou Olympik anebo Janem Kalouskem. Hvězdy, jo, ty se mění. A už za chvíli dorazí Petr Jungmann, čeká nás kalendárium. Dneska je neděle a je 16. srpna.
4: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudily tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zaradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypli to, slepeš, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: Armáda spásy vede v Plzni asilový dům pro lidi závislé na alkoholu. Jak sociální pracovníci přizpůsobují provoz domu vysokým teplotám, to v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Martin Adamovský. Dobré ráno.
2: Dneska ráno.
0: My jsme začali rozhovor po telefonu před malou chvíli tím, Martine, vypadá to, že bude pršet.
2: Ano, vypadá, ale musím říct, že protože ve nižších vrstvách atmosféry při zemi máme dost suchý vzduch, tak sice ty srážky se vyskytují ve vyšších hladinách atmosféry, ale dost se jich vypaří, než dosáhne na povrch. Jinak ale zapršet by nám teď v ranních hodinách malinko mohlo, ale čekejte, že ten déšť bude opravdu občasný a hlavně slabý, nebo velmi slabý. Prší nám víc aktuálně spíš v Bavorsku, ale nějaké ty srážky během dopoledne se k nám taky dostanou.
0: Pojďte se ještě podívat teď aktuálně po teplotách v našem regionu a všeobecně, jak je v tom plzeňském kraji.
2: Tak máme za sebou hodně teplou noc, nejteplejší byla na horách, dokonce tam jsme zaznamenali na některých stanicích i tropickou noc, kdy neklesla teplota po 20 stupňů, třeba na Přimdě nebo na Špičáku. Jinak teploty máme aktuálně většinou kolem 15-16, na těch horách kolem 20 stupňů.
0: Ano, kdybychom v těch běžných letech říkali, že dneska bude 31, tak by to bylo obrovské horko, ale pro nás to bude možná úleva. Jaké nás čeká počasí během dnešního dne?
2: Tak samozřejmě bude chladněji než včera, chladněji spíš tady v uvozovkách, pořád ty teploty kolem té tropické třicítky budou, i když hodně to ovlivní ta oblačnost, která bude docela dost, hlavně v těch ranních dopoledních hodinách. Potom odpoledne naopak i bude i méně té oblačnosti, nějaké sluníčko se nám ukáže ve větší míře. No a potom k večeru večer nějaké výjimečné přehánky, bouřky a potom večer, později večer z Bavorska by měl dorazit nějaký pás bouře, kterých bude potom víc, budou postupovat přes plzeňský kraj k východu, tak na nich doufejme naprší trošičku víc než teď z toho ranního deště.
0: A to ještě možná doplním, budou ty bouřky v pásu přes celý plzeňský kraj, nebo budou nějaká místa, kde se deště ani dneska nedočkáme?
2: To určitě budou taková místa, ale na většině území kraje by nám mohlo zapršet. No, bude to kombinace bouřek a nějakého deště.
0: Myslím, že dobrá zpráva pro zahrádkáře, dneska v noci by mohlo být zalito. Tak děkujeme za informace o počasí. To byl Martin Adamovský a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Azylový dům Patronus v Plzni je jediný v republice, který poskytuje dočasné ubytování lidem s problémovým užíváním alkoholu. Provozuje ho armáda spásy. Současné vysoké teploty ale zhoršují zdravotní stav některých klientů a komplikují běžný provoz. Sociální pracovníci proto vybavili společné prostory větráky a dohlíží na rozpoložení klientů.
1: Tady je to stokrát lepší než na ulici.
2: Říká klient azylového domu Patronus pan František.
1: Za prvé tady dostáváme potraviny, pití dostáváme, přestal jsem chlastat. Já se tady cítím velmi dobře.
2: Jednou ze sociálních pracovnic azylového domu je Barbora Lavičková.
3: V těchto horkách klienti můžou využít jak nápoje na recepci, tak i máme potravinovou místnost, kde máme nápoje, takže když nemají prostě co pít, tak si můžou takhle požádat u sociálního pracovníka o mimořádný výdej nějakých jak nápojů, tak i potravin. Spoustu klientů tady má problémy s dýcháním nebo se srdíčkem a to horko na to je prostě fakt špatný, takže pak s nima řešíme doktory.
2: Sociální pracovníci totiž doprovázejí klienty například na úřad práce nebo k praktickému lékaři. I to můžou vysoké teploty zkomplikovat.
3: Už ta cesta jakoby pro ně byla nepříjemná. Tím, že oni třeba nemají na lístek a tak, takže jsme museli i nějaký úsek jít pěšky a ještě pro klienta, který má chodítko, to bylo fakt hrozný, no, že jsme se museli několikrát zastavovat během toho doprovodu a i tak je to náročné pak čekat i v těch ordinacích, když je takovýhle horko.
2: Do azylového domu vlivem počasí přichází s prosbou o pomoc i bývalí klienti.
3: Mě právě bývalý klient prosil, jestli bych mu mohla vydat aspoň kšiltovku, tak jsem mu ji vydala. Říkal, že mu to moc pomohlo, že se bál, že by měl jinak úpal a říkal, že už to taky nezvládá. No.
2: Současná opatření blíže popisuje ředitel azylového domu Patronus Martin Hruška.
4: Sledujeme rozhodně víc ten jejich stav i na základě toho, že u nás smí konzumovat ten alkohol, tak je důležitý s nima pracovat právě na doplňování tekutin, takže máme připravený barel, kde mají nealkoholický nápoj. Občas se stává, že ty klienti i v těch vedrech mají na sobě 3 vrstvy mikin a člověk jim musí říct, že je lepší si trochu odložit. Taky tu máme zdravotní sestru, která sleduje přesně nějaké zhoršení jejich zdravotního stavu i vlivem toho vedra.
2: Azylový dům Patronus poskytuje přístřeší 26 klientům. Smlouvu mají až na jeden rok. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Domažlicích dnes pokračují chodské slavnosti. Připravená budou pódia u brány na náměstí, na chodském náměstí a v zahradě pod chodským hradem. Lidé také mohou i dnes využít posilové spoje z Plzně a Klatov. Řidičům pořadatelé doporučují záchytná parkoviště v okrajových částech města. Rabín na Klatovsku připravuje obecní posilovnu, a to v nevyužitých prostorách bývalého domu služeb na náměstí, který město koupilo před 4 lety a postupně ho opravuje. Zhruba 70 metrů čtverečních velká posilovna by vznikla v patře a byla by dostupná všem zájemcům. Plzeň chce od září posílit spoje MHD k fakultní nemocnici na Lochotině. Přibýt má nová trolejbusová linka, která pojede ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Do základní školy by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v minulém školním roce. Naopak na středních školách žáků znovu přibyde. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů, které poskytlo ministerstvo školství. Fotbalisté Plzně v nejvyšší domácí soutěži poprvé vyhráli. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2. Tenista Jiří Lehečka na turnaji Masters v Cincinnati porazil ve třech setech Itala Berrettiniho a postoupil do třetího kola. A ještě počasí, dnes bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přehánky, odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přehánka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer přehánky a bouřky četnější, teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů Celsia.
2: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 se zdržíte v koloně před omezením na kilometru 107 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku ve směru na Rozvadov. Kolona má aktuálně zhruba kilometr. A omezení přibylo také u Níža na Plzeňsku ve směru na Plzeň na kilometru 94. Pracuje se na silnici a uzavřen je pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vítejte, 32 minuty po 7 hodině. Tady je Český rozhlas. Památky, kam se nemůže autem, zůstávají stranou masivní turistiky a přitom jsou to mnohdy skvosty. Například takový křížový vrch nedaleko Chotěšova na jižním Plzeňsku. Kostel s rozhlednou, který vyčnívá nad krajinou. My vás tam vezmeme už za malou chvíli.
2: Dobré ráno

0: Ke kostelu přistavili věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými stolety získal úplně jinou podobu a v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlédnutelný. Výjimečná památka sice vyčnívá, ale také chátrala. Teprve před 20 lety se majitel, tedy město Stot, pustili do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo a letos v létě tu přibyla i nová křížová cesta. Ideální cíl pro návštěvníky.
1: Tady už je chládek, co?
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře. Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska ve Stodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře, můžeme říct. Hmm.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
1: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
1: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
1: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdového skutky, která tady bývala. Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo. A

0: U svatého, ne? A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
1: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
0: Ano.
1: A občas tu přespí nějací skauti a tak, ne?
0: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
1: Ať se spálí buřty sami.
0: Přesně.
2: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na Křížovej Varách, tak jsme se sem vydali.
3: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na Křížovém vrchu.
2: Mm-hmm.
3: Úplná náhoda.
2: Úplná náhoda.
1: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka ta plzeňská pána, když se rozhledáte tady z té věže. Vy sem chodíte často?
0: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
1: Pěšky na kole?
0: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
1: Kolik to máte?
0: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
2: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, co říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, to to bude dál. Ne, ono.
3: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
2: Je to pěkný.
3: Úplně novou zajímavostí tady na Křížovém vrchu je křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
0: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při křížové cestě čas od času se to hodí.
3: Křížový vrch neboli také Vrabina leží na mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Takovou to využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z Křížového vrchu na Plzeňsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ka a Ricky Martin, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 2:03. Počasí.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat pohledem na radar, dlouho už to nebylo vidět, do České republiky se pomálu nasouvá déšť, není teda některak výrazný a zatím prší v lesích, v okolí, v lesích na Šumavě, dál by se déšť mohl během následující hodiny rozšířit na oblasti okolo Klatovska. Aktuální teploty našeho regionu, stále hory mají nejtepleji, Železná Ruda 22 stupňů Celsia, Velký Javor, ten má 21 stupeň, no a Plzeň Mikulka 16 stupňů. Dneska bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přeháněk. Odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přeháňka i nebo bouřka, hlavně v severní polovině kraje, večer přeháňky, bouřky, ty budou četnější. Teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách do 27. Fouká slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio trojka, vysoká zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vizovice jsou mé rodiště. Kdybych se narodil v Praze nebo v Paříži, byla by pro mě Paříž nebo Praha Vizovicemi. Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, paní, někteří to jistě znají. Protože moje maminka už byla starší, otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, že měl nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna, kdy spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo, jo? No. A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
2: Za 4 minuty už bude 8 hodin, odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Do té osmičky ještě Hana Zagorová.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Končí proměna sadu 35. v centru Plzně. Obec Vřasy na Rokycansku pořídila nové elektromobily pro pečovatelskou službu. Fotbalisté Plzně slaví první vítězství v nové sezóně a dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přeháňka, teploty až 32 stupňů. U zpráv přeje pěkné nedělní ráno Andrea Samešová.
4: Probíhá úprava vegetačního pásu a ozelenění toho prostoru. Vznikají tam nové trvalkové záhony a nová výsadba stromů. Ten projekt je těsně před dokončením. Jsou tam i nové dlážděné plochy, v chodníku je linie, která přímo znázorňuje, kde se kdysi nacházela ta slavná kasárna 35. pluku. Jsou tam i nově dva kiosky, mají zelené střechy a skrz zelené střechy prorůstají stromy.
2: Břasy na Rokycansku rozšířili vozový park. Celkem 3 vozidla, včetně 2 elektromobilů, pomohou terénním pečovatelkám, které navštěvují seniory v Břasích i 10 okolních obcích. Nákup vyšel na necelé 2 miliony korun. Polovinu tvoří dotace, říká nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
5: Je to dotace životního prostředí, je to evropská dotace a je to 50-50. Takže už celkem 3 elektromobily jezdíme za klienty, aby mohli zůstávat doma. Taky jim vozíme obědy nebo nákupy do lékárny a tak dále.
2: Od září by podle ministerstva školství měl do základní školy chodit 1 milion 1500 žáků. V porovnání s minulým rokem to znamená pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Udělovat se budou pouze z vážných zdravotních důvodů. Na středních školách naopak studentů přibyde, celkem se jedná o 490 3000 lidí. V porovnání s předchozím rokem počet vzroste zhruba o 1800. Karlovarská krajská nemocnice bude usilovat o vznik dalších specializovaných pracovišť. Doplnit by měla komplexní onkologické centrum, které vedení města otevřelo na začátku letošního roku. Možnost vybudování nových středisek v následujících letech připouští generální ředitel zdravotnického zařízení Jiří Štefan.
6: Když hovoříme o takzvaných centrech vysoce specializované péče, těch my máme v tuhle chvíli 6, provozujeme, a další 2, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je, teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme, a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu. Sport.
2: Fotbalisté Plzně slaví první vítězství v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2. Trenér Viktorie Martin Hyský po první výhře v sezóně přiznal, že se mu hodně ulevilo.
7: Je to pro nás obrovský povzbuzení a já věřím, že i přesto, že určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých těch situacích vypadalo, tak že to nejdůležitější, co je, tak to bylo vítězství, to jsou 3 body a ty máme. A věřím, že tohleto vítězství, které bylo vydřený nakonec, tak že nám dá trochu víc klidu a trochu víc sebevědomí do těch dalších dní a do těch dalších zápasů.
2: Plzeň odehraje ve čtvrtek úvodní utkání 4. předkola Evropské ligy. V Bělehradě nastoupí proti domácí Červené zvezdě.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště nebo přeháňky, odpoledne částečné protrávání oblačnosti, výjimečně přeháňka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer přeháňky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biotrojka, tedy vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se zdržíte v koloně před omezením na kilometru 107 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku, aktuálně měří zhruba 2 kilometry. A ve stejném směru se tvoří kolona také od 100. kilometru u Heřmanovy huti na Plzeňsku. Buďte proto za volantem opatrní.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dneska je neděle 16. srpna, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8:05, tolik naše zprávy a Andrea Samešová. Věděli jste, že měsíc není kulatý, jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ale Země, ta je kulatá. A

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rád.

0: čtvrt na devět, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo s možností slabého deště a nebo přehánky. Odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přehánka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině našeho kraje. Večer přehánky i bouřky, to budou četnější. Teploty 29 až 32 stupně Celsia, na horách do 27. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky většinou dobré, biotrojka, vysoká zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Život je pes, ale v Domažlicích tam je dobře. Chodské slavnosti v Domažlicích patří ke nejstarším folklorním festivalům. Kromě tradičních dudáckých muzik a tancování, ale nabízí i další hudební zážitky. Cílem je oslovit co možná nejvíc lidí, třeba i ty, kterým se folklor až tak moc nelíbí.
1: U Domažlické brány hrála Konrádho dudácká muzika. Na scéně pod Chodským hradem cymbálová muzika Zádruha z Velkých Bojanovic. A na Chodském náměstí zase plzeňský CK oficír Šraml. Zkrátka každý si mohl vybrat podle toho, na co měl chuť. Jestli se Evě na chodských slavnostech líbí nebo nelíbí, je snadné poznat, protože když poslouchala klidovou muziku, tak se tak u toho pohupovala, takže líbilo.
2: Líbilo, úžasný.
1: Program chodských slavností toho nabízí mnoho a nemusí jenom o folklor, tak podle čeho si vybíráte?
2: Folklor, dechovku, korzo, popouti, atmosféru.
1: A jedno, jaká ta hudba bude, jestli je moravská, česká?
2: Je to úplně jedno. Hudba je vždycky jenom dobrá a špatná, takže podle toho si vybírám.
1: Jiří a Slávku potkávám pod Domažlickou věží, posloucháme plzeňskou jiskru. Spočítáte, po kolikáté jste už tady na chodských slavnostech?
3: Jsem začal s folklorem, když mi bylo 11 a teď už je mi 70. Každý rok jsem tu nebyl, ale hodně často.
1: No pokud jsem koukal dobře, tak v ruce máte tahák a tam je plán, co všechno se musí stihnout, co všechno tam je.
3: Chtěl bych vidět Potřekov, chtěl bych vidět Mrákov, chtěl bych vidět tu klasiku a na večerní Štandrle se samozřejmě těšíme. Třeba se půjdeme podívat i na country, teď jsme byli se podívat na cymbálovce u hradu, ale všechno se stihnout nedá, bohužel.
1: Je to pár minut, co šumavská hakbretová muzika dohrála na ten hakbret, což je malý cymbál, hrál Tomáš Spurný. Co jako muzikant říkáte na tu hudební pestrost, kterou chodské slavnosti nabízí?
4: My to máme v bledně modrém Strakonicích, v tom dudáckém festivalu, že jo, tam kdo má dudy, ať je to rocková skupina nebo country nebo prostě moderní, tak všichni hrajou. Já jsem většinou zaměřený na tu autentickou lidovou muziku, ale myslím si, že je to potřeba, že jo, samozřejmě udělat ta pestrost. A jsem vždycky říkal, měli bychom si vzít jako ten vzor z těch Skotů, protože ty jako experimentují hodně. A vždycky říkají napřed zvládni prostě to řemeslo, ty variace, ty ozdoby a to všechno. A když zvládneš tradici, dělej si, co chceš.
1: Říká Tomáš Spurný, chodské slavnosti v Domažlicích pokračují těmi tradičními i méně tradičními vystoupeními i v neděli. Z Domažlic Jan Markup, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Domažlicích dnes pokračují chodské slavnosti. Připravená budou pódia u brány na náměstí, na chodském náměstí a v zahradě pod Chodským hradem. Lidé také mohou i dnes využít posilové spoje z Plzně a Klatov. Řidičům pořadatelé doporučují záchytná parkoviště v okrajových částech města. V Plzni se po rekonstrukci otevřou sady 35níků v centru ještě během srpna. Hlavní stavební úpravy jsou hotové, aktuálně se dokončuje výsadba stromů a trvalkových záhonů. Novinkou bude barevně odlišená dlažba v chodníku, která vyznačuje půdorys původních historických kasáren 35. pluku. Na šumavském Špičáku právě odstartoval prvními kategoriemi závod cyklistické enduro série. Na závodníky z Česka, Německa, Francie nebo Rakouska čeká 6 rychlostních zkoušek, třeba na vrchol Špičáku nebo na pancíř. Pro návštěvníky se částečně uzavřou některé tratě bike parku. Lanovka zůstává v provozu. V Maďarsku zemřelo 12 lidí při nehodě autobusu s polskou registrační značkou. Dalších nejméně 10 je vážně zraněných. Na Facebooku o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar. Autobus havaroval na dálnici M3, která spojuje Budapešť a severovýchod země. Podle maďarské tiskové agentury MTI vjel do příkopu a převrátil se. Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví první výhru v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve čtvrtém kole si poradili se Zlínem 3-2 a posunuli se na 9. místo tabulky. A ještě počasí, dnes bude oblačno, přechodně zataženo, s možností slabého deště nebo přehánky. Odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, večer přehánky a bouřky četnější. Teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se zdržíte v koloně před omezením na kilometru 107 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Aktuálně měří 2 kilometry. Ve stejném směru se stojí také od tého kilometru u Heřmanovy huti na Plzni severu. A ještě v opačném směru na Plzeň od kilometru 104. Důvodem jsou omezení na dálnici, buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 33 minuty po 8 hodině. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnešní slovíčkaření vám vysvětlí, jak vzniklo půvabné české slůvko hnidopich. Tedy i proto buďte s námi dál.
3: Dobré ráno.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hnidopich. Půvabné slůvko, co říkáte? A vy asi víte, jaký je jeho význam. Slovník spisovného jazyka českého tak označuje člověka, který si všímá jen maličkostí a malicherností, je omezeným puntičkářem. A pokud cítíte souvislost se slovem hnída, tedy vajíčko vši, to jsou ty malinké bílé tečky ve vlasech, při jejichž objevení v kštici potomka se děsí každý rodič, tak se nepletete. Jde opravdu o složeninu slova hnída a slovesa píchat. Hnidopich je tedy ten, kterého na člověku zajímá jen ten milimetrový útvar na hlavě a nic jiného. Má se za to, že slovo spopularizoval v roce 1886 politik, novinář a vydavatel Julius Greger, který se ostře pustil do jazykovědce Jana Gebauera, který napadal tehdy jakoby objevené české rukopisy, když přinesl důkazy, že v době, kdy byly údajně napsány, ještě neexistovaly některé gramatické útvary. Greger právě tohle označil za hnidopišství.
2: Za 3 minuty, 8:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 16. srpna. Nepomuk, rok 1994, 1,5 stupně a v roce 1974 v Klatovech teplota bezmála 35. Jak bude dneska, povíme už za chvíli.

0: je 8:45, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Do 9:00 vás pozveme ještě za kulturou, ta, která se koná dnešní den. A teď pochopitelně pojďme se podívat na informace o počasí.
1: Počasí.
0: A to společně s Martinem Adamovským. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je teplo, není teplo, jak to vypadá aktuálně v plzeňském kraji?
2: Tak záleží samozřejmě, co považujete za teplo, ale teploty máme aktuálně kolem 20 stupňů už ve všech polohách, ať už je to na horách nebo v těch nižších polohách.
0: A máme můžeme to nazvat tím, že je příjemně, během dnešního dne ovšem teploty relativně svižně porostou nahoru.
2: Určitě porostou, nicméně trošku ta oblačnost tomu bude bránit. Teďka ráno, dopoledne jí bude dost, dokonce i v těchto chvílích nám slabounce prší, zejména třeba na Domažlicku. Teď v těch následujících několika hodinách právě nějaký občasný slabý déšť se tu a tam vyskytne. Pak by to odpoledne mělo být, nebo už kolem poledne, odpoledne mělo být beze srážek a dokonce i s protrhanou oblačností, takže bude relativně i slunečno. Potom během odpoledne, hlavně později a k večeru nějaká výjimečná přeháňka, no a potom spíš později večer očekáváme z Bavorska, že těch přeháněk a bouřek bude víc a na větší části území.
0: Říkáme bouřky, říkáme na větší části území, to je tedy ta situace, která nás čeká patrně v noci z dneška na zítřek.
2: Ano, spíš v té první polovině noci nebo večer, určitě tedy bohužel budou místa, kde nám nezaprší ani v tomto případě, ale ty srážky už by na té větší části území se vyskytnout měly. V těch intenzivnějších bouřkách by to mohlo být možná nějakých 15-20 mm, když to bude hodně lokální, ale alespoň kolem těch 5 mm by mohlo spadnout na většině území.
0: No a pondělí přestane pršet nebo začne pršet?
2: Tak určitě se nám ochladí, ještě jsem nezmínil ta odpolední maxima, dnes ještě se můžeme odpoledne hlavně na Plzeňsku podívat někam i lehonce nad 30, jenom většinou to bude do těch 30 stupňů nebo kolem 29. Zítra už se projeví ta studená fronta, ochladí se nám, oblačnosti bude hodně, ráno by ty srážky být neměly, bude to pak záležitost hlavně těch dopoledních a zejména odpoledních hodin, kdy to budou nějaké lokální přeháňky, takže zase žádný plošný déšť to nebude. Lokální srážky, vypadá to, že nejméně jich bude hlavně v těch severozápadních partiích kraje a ty přeháňky nebo i výjimečná bouřka někde na jihu východě kraje by se mohla vyskytnout i bouřka. Tak ty srážky by měly potom ustávat někdy k večeru a večer, ale i zítra šance na nějaké lokální srážky bude. No a teploty budou zítra nižší, o nějakých možná 8 až 10 stupňů. Zítra bychom měli naměřit jenom do nějakých, řekněme, 22, 23 stupňů.
0: Informace o počasí aneb, kdy bude pršet, s Martinem Adamovským. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Za 7 minut už bude 9. hodina, mezi 9. a 10. vás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň čeká opravdu dobrá společnost. Aleš Cibulka, Michal Jagelka, Ivo Jahelka a Marie Formáčková. No a v čele tomu bude stát Petr Jančařík. Ano, neočekávaný dýchánek po zprávách 9 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: V centru Plzně pokračuje multižánrový festival Na ulici. V prostoru Depa 2015 nebo U Ježíška se během dne vystřídají koncerty, divadlo i pouliční umění. V 15 hodin zahraje divadlo Kuba pro děti pohádku Není drak jako drak a následovat budou kapely Zlozihu, Náhodný výbuch a nebo Zakázaný sen. Ve 20 hodin a 30 minut zahraje na hlavní scéně v Depo 2015 Plzeňská filharmonie. Vrcholí jedna z největších folklorních událostí v západních Čechách, chodské slavnosti v Domažlicích. Dnes nabídnou od 10. hodiny vystoupení folklorních souborů a nebude chybět tradiční jarmark ani chodské speciality a hlavně koláče. V Kladrubech u Stříbra pokračuje tradiční kladrubská pouť. Ve 13 hodin zahraje dechovka Chodovarka a v 17 hodin a 30 minut vystoupí hudebník, herec a stand-up komik Vojtáno. V 19 hodin a 15 minut poté proběhne oficiální tečka za poutí.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotině má jezdit nová trolejbusová linka. Město Rabí plánuje v budově na náměstí obecní posilovnu. Vláda projedná změnu v posudcích pro držitele zbraní a střeliva. A dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přehánka, teploty až 32 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Plzeň chce od září posílit spoje městské hromadné dopravy k fakultní nemocnici na Lochotině. Přibýt má nová trolejbusová linka, která by jezdila ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží, pokračuje primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
3: Mělo by jsme navýšit spoje o zhruba 167 tisíc vozokilometrů a náklady prostřednictvím dopravního podniku bude hradit město, jedná se o zhruba 8,5 milionů korun. Budeme o tom rozhodovat na nejbližším zasedání Rady města a platné by to mělo být od 1.9. tohoto roku.
2: Rabí na Klatovsku připravuje obecní posilovnu. Zřídit ji plánuje v nevyužívaných prostorách bývalého domu služeb na náměstí, který město koupilo před 4 lety a postupně ho opravuje. Zhruba 70 metrů čtverečních velká posilovna by vznikla v patře a byla by přístupná všem zájemcům, říká starosta Miroslav Krauchr ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Aby jsme mohli říct, že naplňujeme podporu sportu, tak by to bylo zdarma. Myslím si, že by to bylo na základě, když si představíme klubové členství. Prostě ta komunita se kolem toho nějakým způsobem vytvoří. Nebyla by tam žádná obsluha a klíč bude mít každý cvičenec a vlastně kdykoliv bude chtít, tak si tam bude moci zacvičit.
2: Vláda v pondělí projedná změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy. Podle návrhu by lékaři nemuseli v budoucnu uvádět v posudku prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu. Nově by jen vyznačili, jestli nahlédli do lékového záznamu, kde je k dispozici seznam všech předepsaných léků na předpis. Změna podle materiálu nijak neoslabí způsob posuzování, způsobilosti k bezpečnému nakládání se zbraněmi nebo střelivem. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě, Eurorando 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku. Podle Jana Kernera z destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přes 1000 vstupenek a organizátoři očekávají turisty z celé Evropy.
5: Z toho celkového počtu je asi 150 českých rezervací. My to vnímáme tak, že máme ještě šanci získat Čechy pro pobyt, ať už celodenní nebo částečný, a k tomu taky chceme přizpůsobit nějakou naši informační kampaň přes léto.
2: Sport. Útočník Christopher Kabongo je se třemi brankami zatím nejlepším střelcem fotbalové Viktorie Plzeň. 22-letý český reprezentant potvrdil střeleckou formu i v sobotním duelu čtvrtého kola. Proměněnou penaltou pomohl týmu k výhře 3-2 nad Zlínem a premiérovému vítězství v sezóně. V dalších duelech Sparta zdolala Teplice 4-1, Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo Olomouci 1-2.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, místy slabý déšť nebo přehánka, odpoledne částečné protrhávání oblačnosti, výjimečně přehánka nebo i bouřka, hlavně v severní polovině kraje. Večer srážky i bouřky četnější. Teploty 29 až 32, na horách do 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a bylo na Trojce nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: S komplikacemi a zdržením počítejte dnes na dálnici D5. Kvůli dopravnímu omezení stojí kolony od kilometru 101 za Heřmanovou hutí ve směru na Plzeň a ve stejném směru ještě od kilometru 106 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Ve směru na Rozvadov se řidiči zdrží také u Heřmanovy huti, kolona měří asi 1 kilometr. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.
6: Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Mám radost z toho, že jste přišli na první neočekávaný dýchánek v tomto roce, tedy v roce 2026. Nevím proč, ale cestou sem, jako myslím z toho portálu, tady k tomu mikrofonu, jsem si řekl, že začnu o svatbě. Žádnou jsem neměl a neplánuju žádnou, ale taky nevím, kdo by si mě vzal teda v tomhletom vedchém věku. Ale vždycky se stávají trapasy a trapasy na svatbě jsou úžasné. Jak ten chlapí říká, viděli jste to, ta nevěsta, to je strašný, co? To je pekelný, to je hrozný, takhle vošklivá nevěsta, to jsem ještě neviděl. No dovolte, to je moje dcera. Ježiš, ale já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka. Kdybys měla, má panenko, 100 dvorů a já jenom roztrhanou 100 dolů.

0: Teď mi někdo vyprávěl hezký příběh, jak malý Icik přijde domů a říká tatínkovi, panu Kohnovi, tati, my jsme ve škole mluvili o té etice a já tomu vůbec nerozumím, jak, co ta etika, prosím tě, já ti to řeknu na příkladu ze života, to pochopíš okamžitě, etika, to je asi takhle, podívej se, přijde někdo do mého krámu, něco si vybere, stojí to 60 korun, on mi dá 100 korun, já mu vrátím 40 korun, on si vezme zboží, odejde a těch 40 korun tam zapomene na pultě, no. A teď otázka etiky. Mám si těch 40 korun nechat? Nebo se mám o ně rozdělit se společníkem? A ještě poslední věc. Já jsem si vzpomněl, vy víte asi tak, jak to vždycky na dýkánku chodí, že jsem kdysi, před mnoha lety, jednou v životě, jel s Marií autem. A ona řídila. Je to už opravdu dávno. A nějak jsme si povídali a tak nějak asi nevnímala značky nebo co. Jeli jsme přes obec, zastavili nás, policajti koukali, ona stáhla okno, usmívala se na ně a oni, tak milá dámo, překročila jste 50. A ona, ne, já jsem se jenom ráno zapomněla nalíčit. Marie Formáčková.
1: Dobrý den. To on začal tím, protože i dneska mi řekl, že nejsem nalíčena. Ale hned si toho všim, ale já jsem to nestihla jenom, protože jsem tam vedla hovory s těma hostama, který přijdou. Ale mě zaujalo, jak jsi mluvil o té svatbě, to je tak hezký, když jsi začal o svatbě. To je vlastně téma, o kterém jsme nikdy nemluvili a my jsme vlastně takový břídilové. Oba dva jsme zažili jenom jedno.
2: No jo, to je pravda, přitom je to tak krásný.
1: Ale já bych mohla ještě, já jsem rozvedená. Já mám, mimochodem, já mám jednoho nápadníka.
2: Ty máš jenom jednoho?
1: Jenom jednoho na Facebooku, my jsme se samozřejmě nikdy neviděli, ale je to prostě podle fotky mnohem mladší muž a on mi jednou napsal, že by si mě vzal, já mu napsala, pane, ale vy jste hrozně mladej proti mě, já jsem vlastně stařenka. A on mi napsal, já bych to tu chvíli vydržel.
2: To je galantní muž, panečku. A to tě nenaštvalo, píšeš si s ním
1: ne,
2: dál?
1: Ne, píšu jako si s ním dál, mě to nadchlo, že by ano, to tu chvíli vydržel. Jo. Asi už je nervózní, to už je asi 2 roky, co si takhle píšeme, no a pořád já furt ještě jsem si ho nevzala a furt ještě držím, no. Ale je to hezký jako svatba, já mám ráda svatby.
2: Jak je to krásné, když se někdo žení, jak je to krásné, když se někdo vdává. Ty tak jako z nostalgií vzpomínáš na svoji svatbu? Jako?
1: No, já jsem měla docela hezkou teda svatbu. Musím říct, jako, já jsem si brala formáčka, že jo, tak jako...
2: Já to říkáš tak jako formáčka.
1: No ne, tak jako...
2: Jsi byla nadšená tehdy snad, ne?
1: Nebyla to výhra. Vlastně ona to byla, já mám furt ještě tchýně, ona to poslouchá, bylo to super. Ale nám se stalo to, že my jsme měli svatbu na Staroměstské radnici a tam tehdy se k fotografovi chodilo přes to Staroměstské náměstí do toho protějšího bloku. A spustil se šílený déšť. A já měla pučený takový závojíček s takovým zeleným věnečkem. A ten samozřejmě namok. A ta zelená barva se mi takhle spustila po obličeji.
2: A on takže, si tě přesto vzal?
1: Takže já, to už mi bylo po svatbě, to už jsem byla paní. Ale máme svatební fotky, kde mám pruhovaný zelený pruhy, mám takhle přes obličeji. Ten fotograf vůbec nic neřekl a takhle mě fotil, jo. Takže to je takový kuriozní, takže proto na to ráda vzpomínám.
2: Takže ty už si tehdy slzela, ty krokodýlí zelený slzy.
1: Ano, ano, rozteklý ten věnec jsem měla na té hlavě, jo. Takže, ale bylo to jako fakt hezký, já nevím, akorát mám teď problém, co bych si vzala na sebe ve svém věku.
2: Jak to? Co by si vzala na sebe? No. Jako bílé? Nebo ne? To už se nehodí.
1: No teda mimochodem, jo, já jsem si svatební šaty šila, to tehdy byla taková doba.
2: Jo, burda a z toho jsi si to nějak jako nebo...
1: Ne, burda, žena a móda. To já zase jsem byla, ne, jako burda, kde jich vzala burdu.
2: Žena a móda.
1: A fakt jsem si ty šaty ušila podle ženy a módy a v těch šatech se vdávaly všichni moje neteře. My je ještě někde v rodině máme. Akorát bych si je musela trošičku jako rozšířit, ale mohla bych se v nich klidně vdávat.
2: Ježíš, tak
1: to a závoj, kdybych měla, to by bylo super.
2: Já tě vidím.
1: Já asi napíšu tomu z toho Facebooku. když to vydrží, že když to tu chvíli vydrží.
2: To je hezký, když jsme u té svatby, jednou jsem zažil svatbu, všechno probíhalo, jak probíhat mělo, až na tu chvíli, kdy velebný pán se ptal, jestli jako nějak se bere dobrovolně a tohleto. A ten, co ženich, ten, co jako, tak jako koukal, poslouchal to a říkal, zopakoval tu otázku a čekal to ano. A on, pardon, já se půjdu poradit se svým svědkem. Odešel se chvíli. Pán řekl, no jistě, on říká, ne jistě, musíte říct ano. No tak když jinak nedáte, no tak jo. Ne, musíte tak, že se ještě dohadovali chviličku. A jo, bylo to docela fajn, ale já jsem si vzpomněl, když jsi říkala, co jsi říkala, že to nebyla burda, že to byla...
1: Žena a móda.
2: Žena a móda.
1: To pamatujete, že jo, žena a móda.
2: No a já si pamatuju Vlastu ještě, ano, to byl geniální časopis. A jak přijde ta, a říká, máte Vlastu? A říká, ne, Vlasta už došla, vemte si život. Ty si vem život, Dilina. Starý vtip. Tak my máme dneska, já musím říct, že mám radost. Radost ze svých hostů, protože já jsem jim dlouho volal, oni nemohli a přitom, když se vidíme, tak já mám pocit, že jsou to dobří, milí, příjemní, fajnoví lidi a hlavně tu svoji práci dělají naprosto skvěle. A já se od nich vlastně učím. Aleš Cibulka!
3: Krásný dobrý večer vám tady v divadle. Hezké dobré ráno vám všem na příjmu Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny. Mařenko, tebe můžu líbat. Ano,
2: yeah,
3: to je úžasný,
2: tady.
3: Ano. Ty no. Říkáš, že se učíš, my se učíme, ty jsi legenda, my jsme na tobě vyrůstali a to, no opravdu jako my moderátoři se shodujeme, já jako malej jsem si hrál jako na Rosáka nebo na Jančaříka a to, že ještě žiješ, je fascinující, protože no. Víte, že si člověk na tebe může sahnout a je to úžasný, že ještě v tomhle věku, víte,
2: že jsem
3: jako
2: se nerozpad ještě, jo.
3: Že ještě, ano, podívej se, na tebe chodí dívat lidi zblízka, to je ano.
2: Romane, slyšíš to? Já jsem tady ty ústrky, tady náš pan technik to nemohl vydržet a jde ti rád přes držku. Takže, mně se jednou stalo, když už o tom mluvíš, no takhle, ale já už jsem to říkal, ale když si to tak připomněl, sedni si, Alešku, sedni si.
3: No ne, já čekám, až si sedne Mařenka, pač já jsem gentleman a...
2: To je.
3: No, musíš počkat, až si sedne nejstarší žena. Ne, no,
2: já jsem šel jednou tak...
1: Pravda, no. To je správně, to je
2: jo, k tomu se dostaneme, protože Aleš je taková jako kniha etikety a tak, ale po plzeňském náměstí takhle kdysi, opravdu kdysi. A zastavili mě dva kluci, jako jich 10, 12, víc ne. A on říkal, ty pojď sem. A říkal, co je? Jsi v televizi? A já tehdy dělal Magione a říkám, no, jsem. A ten menší říká, a co tam děláš? A ten starší se na ně podíval a říká, Rosáka, ty vole. Povolání Rosák. Jen tak mimochodem, Aleši, ty opravdu, ty už jsi zase udělal Cibulkův kalendář.
3: No.
2: Ano, můžeš to ukázat
3: divákům? No, ne, ten kalendář má právě takovou, představ si, to je taková nevýhoda kalendáře, že ho musíš dělat každý rok novej. To ti je tak, když Mařenka napíše knížku a teď jí dávají ty reedice a podobně. A já když jsem na rok 2009 udělal první Cibulkův kalendář pro filmové pamětníky, tak jsem říkal, to vydrží tak rok, dva, tři. Je osmnáctý a je roztomilý sledovat, kolik příznivců mají pořád tyhle ty úžasné hvězdy první republiky a vůbec pamětnických filmů. A teď to dělám poslední roky tak. Já jsem vlastně na to přišel tím způsobem, že jsme jeli s jednou z vystoupení s Pepíčkem Zímou. A Pepa Zíma v autě výjimečně neusnul a vyprávěl. A teď najednou o Vlastovi Burianovi a o panu Verichovi a tak podobně. Já jsem říkal, to by stálo za to zaznamenat. To jsou historky, které prostě někdo musí zapsat. A tak jsem každý ten rok věnoval jedné osobnosti, jednomu zajímavému člověku, kterého jsem vyspovídal, takže byl Pepíček Zíma už v minulosti, jsem šťastný za to, Zita Kabátová samozřejmě. No a tenhle kalendář na letošní rok, tak tam je Libuška Švormová. Libuška Švormová, které bylo 90 a která pamatuje celou řadu těch úžasných hvězd městských divadel z filmu, jako svoje kolegy, kamarády, vrstevníky, nádherných 52 historek, 52 fotografií jsem tady z teleshoppingu. Ale to si potom taky koupíte, jako jo. Dneska tady nejsou hrnce a ovčí kůže, kalendáře budou. Ale krásný je, že povídali jsme si a Libuška pak večer volala a říkala, prosím tě, já jsem ti tam řekla jednu takovou tu tu nemravnou historku, tu tam nedávej.
2: Ta tam právě musí.
3: Já jsem říkal, Libuško, ale to je tak krásná. Ne, tu tam nedávej, já jsem se doma radila s manželem, tu tam nedávej. Já jsem říkal, Libuško, ne, takovou hambárnu tam dát nemůžeme. No je tam samozřejmě, je tam, protože já jsem hned večer volal Libušce zpátky ten druhý den a říkal jsem, to je tak krásná, že tam musí být. Posuďte sami, jaká je to hambárna z pohledu Libušky Švormové. Ta historka se týká Jiřiny Štajmarové. Jiřina Štajmarová, vlastně maminka Eveliny Štajmarové, babička Aničky Polívkové, úžasná herečka, dáma, milovala divadlo samozřejmě, milovala chlapy, řečeno velmi decentně, milovala alkohol a milovala pořádek. Měla prý doma tak naklizeno, že
2: pamatuj
3: opravdu...
2: Pamatuj si to, že opravdu, pořadí, ano, pamatuj to, si to. Marie.
3: Ne, měla tak ráda pořádek, že opravdu česala ty třásně a nikdo k ní nechtěl chodit na návštěvu, jak byla pořádku milovná, jo? A jak měla ráda ty chlapy, tak probíhalo nějaké natáčení a tam se velmi spřátelila s Pepíčkem Beckem. Josef Beck, toho si určitě pamatujete, taky bon vivant, milovník žen. No a tak nějak slovo dalo slovo a již během toho natáčení pocítili potřebu být sami a nějak si to jako dovyříkat. A protože byla pauza během toho natáčení, tak sedli do auta a jeli k ní domů. Že si to tam jako říkají. Rozumíte mi, nejsou tady děti, vy tomu rozumíte, možná si někteří z vás ještě vzpomenou, o co šlo. Ale jeli k ní domů během té pauzy, během toho natáčení a už to jako se k tomu blížili a jak byli natěšení, ona bydlela v 5. patře, tak vlezli do výtahu. A ještě než dojeli do toho 5. patra, bylo hotovo.
2: Jakože si popovídali?
3: Byla to krátká historka, ano. Jo. Popovídali si, byla to krátká historka. A historka končí tím, že vystoupili z toho výtahu a ten Pepa Beck na ní kouknul a říká, vidíš Jiřka, aspoň ti nenašlapu. Sebral se, vlez do toho výtahu i s ní a odjeli zpátky na to natáčení. To je prosím vás hambatá historka Libušky Švormové, která samozřejmě v tom kalendáři je.
2: To je krásný. A 52 podobných historek je tam, jo?
3: Ne, už jenom 51.
2: No jasně.
3: Teď jednu už máte, takže to už je potom levnější, takže to koupíte ve slevě. Ne, ale to jsou nádherné postřehy. Mařenka to určitě dosvědčí, protože o těch hvězdách první republiky Nataša Golová, Adina Mandlová, Lída Bárová, paní Fabianová, pan Heger, Oldřich Nový se v encyklopediích dozvíte neskutečné množství věcí. Ale takový ty soukromý malinký drobnostky, oni mnohdy ti lidé řeknou, ale to není moc zajímavý, jo? Ale když mi potom Pepíček Zima řekne, já jsem jezdil na vystoupení s Vlastou Burianem. Kdo ještě dneska ani Mařenka nepamatuje Vlastu Buriana, že ne? I když, no jistě.
1: No ne, já už na světě byla, ale...
3: No to je
1: byla...
3: mi, to samozřejmě. Tak to pamatuje už, Mařenko, já nevím,
2: nedávej
3: koho.
2: Se s ním do hovoru, nedávej, on tě tak jako lehce vyprovokuje. Jo?
3: Ne, ale tak...
1: Ale ne, já jsem ráda, že jsem stará.
3: No, ne, to je, Mařenka je starší než Helenka Vondráčková, ale...
2: Je tak to není možné, teda ale takhle.
3: A teď si v řitce, teď si pěkně v řitce. Vrátím se decentně jako ten gentleman k té historce a ten Pepa Zima říkal, a tomu Vlastovi Burianovi byla pořád zima. Už v tom pozdním věku on měl palčáky, on měl ušanku, on měl šálu a nešel na jeviště, furt mu byla zima. A Pepa Zima v té době, proto s ním jezdil, protože s ním byla zima, ale jezdil na ta vystoupení a Pepíček v tu dobu hodně fotografoval. A jednou jeli někde autem a zastavil na nějaký taky jako planině a říkal, pane Burian, já si tady jenom vylezu z auta a vyfotím si tu scenérii. Tak si ji vyfotil a ten Vlasta Burian si udělal pohodlí, že povystoupil z toho auta, tak si udělal jako dobře a Pepa se otočil a vyfotil ho. To je poslední známá fotografie Vlasty Buriana, která je a byla v předloňském kalendáři, takže to jsou ty drobnůstky, libůstky, které
1: jsou. Já
3: jí
1: mám mobilu, kdybyste ji někdo chtěl vidět, jsi mi přece jednou poslal.
3: Já to Mařence vždycky hned posílám, já nevím, co s tím dělá, ale vždycky píše, říká, pošli
1: mi. Kochám se,
3: vždycky píše třeba v noci, pošli mi Bohuše Záhorského, nebo tak něco, no jo.
1: Ne, ale fakt je, že tyhle ty rady, jak říká Aleš, ty jsou k nezaplacení. Já třeba opravdu už mnoha lidem jsem dala radu Zity Kabátový, jak furt každý tvrdí, že se nemůže seznámit. A Zita vždycky říkala, to je tak jednoduchý, pozvi ho na kafe a když přijde, tak už kafe ani dělat nemusí. To je ale pravda.
2: To jsou tak chytrý lidi tohleto. Když mě ledaco se v životě uniklo teda. Ale nedá se nic dělat takový život. Kolika se teda my musíme dožít, Marie už k tomu má nakročeno, ale kolik jako se musíme dožít, abychom se někdy objevili v Cibulkově kalendáři?
3: Peťo, abys tam byl, dožít je málo. Musel by si zemřít. A... to ještě zemřít včas, protože ne, to je velmi, jako velmi, velmi složité se dostat do mého kalendáře.
2: Teď to chce snad být zábavný pořád. No,
3: ne, ale tam ještě u každého dne v roce, to je pro vás novinka pro vás, kdo ještě nemáte kalendář, je kdy se kdo narodil, kdy kdo odešel. Tady třeba vidíte, že ten den se narodil Jan Kříženecký, Daria Hajská, začíná jaro v 1546. Jsou tam třeba i úplňky, jsou tam samozřejmě fáze měsíce. To je důležité, já jsem je chtěl vymazat, protože mi to přišlo jako kravina, ale zjistil jsem, že celá řada lidí se tím řídí. Navíc třeba, když je úplněk, jo, někdo, moje mamča třeba, což je zajímavý, ona někde vyčetla v nějakém kalendáři, že když je úplněk, přesně v tu hodinu a minutu si meje hlavu. Což prostě ona vstane ve tři a meje si hlavu, nevím, k čemu je to dobrý.
2: To je nejlepší, v tu chvíli je to si nejlíp umeješ hlavu.
1: No. Prádlo se má prát v tu dobu.
3: Já jsem na to vyprdnu, tady je úplně, prosím tě, ve 3:40 nebudu stávat, jo. Ale někdo třeba, jako je ideální, jak to říct, třeba, no jak byl ten Pepíček Beck s tou paní Štajmanou, tak je to ideální ve chvíli, kdy je úplněk. Takže my jsme jediný kalendář, kdy máme třeba tady 30. června v 1:57. Teď víte, jak se... Jo, jako to na vás podepíše, takže jako... víte, jestli v 1:57 si máš jít umýt hlavu nebo si štrejchnout. Jako to je prostě už potom jako různý. A potom...
2: Počkej, ale to je dost velký rozdíl, mýt si hlavu a štrejchnout. No, to je jedno,
1: můžeš
2: ale...
1: Můžeš to spojit.
3: Mařenko, ženy ano, muži ne. Ale na druhou stranu, co jsi to představil technicky, ale můj manžel vymyslel ještě geniální věc. Tady paní to dobře zná, má čerstvě umyto, ale to byl... Úplněk již lednový. A je tady i důležité, že je státní svátek a ty nevíš, jestli máš jít nakupovat nebo ne. Otevřeš si cibulku v kalendář pro pamětníky, co je tady nákupní košíček.
2: Aha.
3: To vy, ty vidíš prd, ale tady je nákupní košíček. A nákupní košíček,
2: já nevidím ani ten kalendář.
3: Je škrtnutý nebo ne? Není škrtnutý, jdu nakupovat.
2: Kamaráde, ty jsi měl prodávat ty hrnce, ty bys jich prodal miliardy.
3: No, no.
2: Miliardy.
3: Pak jsou tam bohužel dny, kdy je tam i úplněk, košíček nepřeškrtnutý, čili to musíš jít do toho krámu.
2: Prosím vás,
3: tam...
2: už si to kupte někdo tohle z toho.
3: Prosím vás, už si to někdo konečně kupte, ať můžu přestat. Ano, tak je tady, již chystám 19.
2: Ale jsi vůlka. Aleš, asi před, já nevím, to už je možná 10 let, když jsi měl, já nevím, vyhoření nebo něco takového.
3: Letos je to, teď mám výročí, teď jsem začal ležet, no, teď mi bylo nejhůř. Teď mi bylo, je to 10 let,
2: já jsem tě, Aleši, nikdy předtím, nikdy potom neviděl zasmušilýho. Nikdy. Opravdu ne. A ještě ke všemu, Aleš trpí tím, že, a já myslím, že to je jistá úchylka, jo, že jakmile vejde na jeviště, on je zábavnej, milej v zákulisí, ale jakmile vejde před lidi, tak to je tisíckrát víc, jo. To je prostě, že ty to tak jako, že ty ty lidi máš jako života budič, že jo.
3: Zeptej se, až dorazí manžel za malou chvíli, jaká je pravda, teď musím lhát, protože jsem na jevišti. Ne, ale já si říkám, a je to vždycky taková zodpovědnost svým způsobem, když jste si udělali čas a když jste přišli, přišli jste za úžasným člověkem do úžasného pořadu s nádhernou historií. Mařenka je tady, úžasní hosté v zákulisí, že těch všech nepříjemných a vošklivých lidí kolem nás a ve světě a doma a všude je tolik, že přijít sem a opravdu dvě hodiny se jen tak třeba pobavit nad kravinkama nebo si zaspívat je přece úžasný, takže jako proč přinášet ještě nějaký truchlivý věci tady, když si to můžeme udělat pěkný, když jsme se takhle sešli. Co vy na to, Plzeňáci, že jo?
2: Děkujeme, děkujeme.
3: Já myslím, že 100%.
1: Ale navíc, jako Aleš je takovej, i když není na jevišti, protože my když spolu občas jedeme na nějakou besedu, ten řidič jeden, jak říkal, že s náma už nebude jezdit, že mu třeští hlava, on je opravdu, on je takovej i normálně, no, i v soukromí.
3: No. Ale my s Mařenkou, my pomlouváme celou cestu, proto máme rádi, říká, hele, co dělá tato, a teď jedeme, blesk proti nám je opravdu to, to jsou Lidové noviny proti nám, protože my hlavně víme všechno a když někdo něco udělal, víme, proč to měl udělat, proč se neměl, kdo se měl už dávno rozvíc, kdo se neměl rozvájet. My víme všechno. Mařenka ještě navíc se všema žila kdysi, ano?
2: Prosím tě, já, když si, ty tak jako jedeš tak rychle, že já těžko stačím vůbec sledovat, co říkáš, ale je to dobrý, je to dobrý.
1: Ale on to i sepíše. Akorát toho Zímu, tomu pořád říkám, že ještě musí napsat knížku o Zímovi, protože nikdo ho nezná víc než Aleš.
3: Ale vyšla knížka o Pepíčkovi Zímovi.
1: No počkej, to je ta, co vyšla jako...
3: Teď nová před Vánocema.
1: Jo, já
3: ti
1: to já
3: musíme, my pojedeme zpátky to dneska, já ti to budu vyprávět, Mařenko.
1: No to je ale sprostý, kdo to napsal.
3: Mezi Rokycanama a Mejten ti to řeknu.
1: No.
2: A ty jsi říkal do pořadu s krásnou historií, Mařenka je tady, mně to přišlo tak divný spojení, ale vzpomněl jsem si, jak Zuzana Bubílková, teď jsme dělali spolu nějaký pořad a ona mi říkala, prosím tě, já jsem jela metrem a tam byli nějaký lidi, bylo vidět, že jako nejsou z Prahy vyloženě a tak na mě koukali a pak jeden vstal a fotil si mě a já jsem říkal, prosím vás, není vám to blbý, tak se aspoň můžete zeptat. A oni, my jsme ale tak jako šťastný. A on říkal, no dobře, no tak jako dobře, ale no víte, my jsme, já nevím, z Humpolce a my jsme si přijeli prohlídnout historické části Prahy. My jsme tak rádi, že vás vidíme. Tak asi takhle, jen tak mimochodem, já v Praze nežiji, nevím, jak to tam teď vypadá. Mně se líbilo, jak Marie říkala, prosím tě, lidi toho napovídají, jako jo, že prostě sem přijdou ty imigranti a budou tady páchat všelijaký věci, budou znásilňovat ženy a kde jsou? Kde jsou?
1: No ale tohle je opravdu moje bolavé místo. Já si pamatuju jednou to, ještě jsem byla vdaná, tak jsem někam šla jsem v noci na tramvaj a říkám, Ježišmarja, aby mě někdo neznásilnil. A formáček mi říkal, Marie, ty jsi věčný optimista.
2: Ale my se musíme vrátit.
1: Já to nezažila tohle, to je jako opravdu...
2: Ne, my se musíme vrátit zpátky k těm elegantním dobám, k těm krásným. Jako, pozná se dneska gentleman? Pozná se jako...
3: No dneska je to bošajstlich samozřejmě, protože když člověk sledoval kdysi třeba Svatopluka Beneše a pro něj to bylo naprosto normální samozřejmě. Dneska my středního věku se snažíme být gentlemany, ale pro ně to bylo něco naprosto přirozeného, jako podržet dámě dveře, nabídnout jí rámě pomocí do kabátu. Jeho práce s kloboukem, kdy přesně věděl, kdy ho sundat, kdy ho mít a tak podobně. Dneska to zavání hrašením. Dneska opravdu jako
2: podržíš dámě někomu dveře.
3: No, právě.
2: A jdeš k soudu?
3: No, já doufám, že já bych to tam ještě ukecal, že nešlo o nic, jako že jsem opravdu měl na mysli jen ty dveře, jo, ale zase na druhou stranu říkáte si, jestli dáma soběstačná vůbec chce, aby člověk pomohl, nebo ne, jo, ale v tomto gentlemanství je krásný a mně se to líbí. Já si myslím, že to je to, co jako máme rádi na těch filmech pro pamětníky, že ty dámy jsou opravdovými dámami. Dneska, kdyby do společnosti někam, do toho klubu večer, nebo kamkoliv, vešla ta Adina Mandlová v tom Norkovi, v tím, to, jak ona se uměla nosit, jak se uměla prodat, to by byla první dáma, jo. A nedávno jsem se ptal na jednom takovém povídání Oldřich Nový, že samozřejmě milovník. Krásný chlap to nebyl v žádném případě, že jo. On byl takový jako prcek, plešatý, jako ale ukecal všechny ty dámy. A já jsem se ptal v publiku, jako když by on se objevil a začal mluvit o tom Egyptě jako v Kristiánovi a pak řekl, že odchází z toho salonku a že na vás čeká, říkám, dámy, která byste šla? Oni se hlásili skoro všechny. Jakoby jim to chybělo, že jo? Že to ten... gentlemanství ano, krásný, ano, ano, no jo. No,
1: ale
3: jo.
1: Je to fakt jenom, není to jenom na těch chlapech, oni i ty ženy fakt uměli, jak ty říkáš, ta Adina, uměli být dámama. Já si pamatuju i tu skoro stoletou Zitu Kabátovou, která byla v té Eldence, ty víš, chodil jsi tam za ní taky, jak ona hodila přes tu noční košili to norkový boa a vždycky mi říká, drahoušku, kup si norkové boa, vždycky budeš vypadat dobře. A ona fakt vypadala dobře, jo. I v té LDNC, jak to měla takhle hozený.
2: Píšu si, že si musím koupit norkový boa, dobře.
3: Mařenka mi tohle před lety poradila, vždycky, když v tom vyrazím, tak si mě fotí, rozumíš tomu, jako já nevím. No jistě, samozřejmě.
1: Ona tam měla ještě tu růžovou mašli,
3: no, tu nosím taky.
1: A vyvonila se vždycky, ona používala parfém. Elizabeth Taylor říkala parfém od kolegyně. Ale ten mi vyhovuje. Jo, a bylo jí skoro 100 let.
2: No jo, no. V jejich době, že jo, by se nestalo to, co Marie vyprávěla v hromadném, ne sdělovacím, ale dopravním prostředku, jak tam přišla nějaká starší dáma nebo pán nějaký dědeček a Marie vstávala, že jako, aby si sedl. A on říká, seďte, já si najdu někoho mladšího.
3: Ne, to jsou ty neomalenosti. Nedávno vzpomínala úžasná Iveta Simonová, to je naše krevní skupina věková kategorie, bylo jí 97, tak vzpomínala, jak lidé v tramvaji dokáží být opravdu jako velmi, velmi upřímní. Říkala, že jela tramvají a sedla si do tramvaje, to už je samozřejmě pár let stará historka, a naproti ní takhle dvě báby a povídali si, tak po ní koukali a najednou ta jedna z těch dvou ženských si sedla dál, pak si sedla ještě dozadu vozu a ona říkala, já jsem koukala, kam tak jako cestuje a najednou seděla za mnou. A tak nenápadně udělala takhle A zařvala, Květo, měla si pravdu, jsou její.
2: Jo, ona jí táhla za vlasy.
3: No jistě, ano, jestli má paruku, asi mi to stáhla.
1: Ale mě vyprávěla Iveta Simonová taky hezkou historku, jak jednou jela v tramvaji zase asi s pravnučkou a měla ji jako na klíně a ta holčička říkala, babičko, maminka říkala, že nesmím říkat, kolik je ti let, ale můžu říkat, že ses narodila v roce 1928?
2: Posledně, já nevím, jak jsi si připravil písně, jo? Ale vím, že jen pro ten dnešní den,
3: ano.
2: A to by si, když jsme vzpomněli tohoto mistra, Oldřicha Nového, nemohl by si se převtělit?
3: Mohl bych a velmi rád. A je to vlastně taková směs pamětnických melodií. Jsou tam tři krásné a věřím tomu, že si třeba zaspíváte se mnou. Už ta troufalost, že tady budu zpívat. Já když jsem viděl pana doktora, to můžu říct, že je tam vzadu v zákulisí pan doktor.
2: To není,
3: když jsem viděl pana, tam je doktor, který prohlíží, než jde někdo na jeviště, jsem viděl pana doktora, tak se mi přitížilo, jako že mám zpívat před ním, ale pak, když jsem slyšel tebe, tak jsem si říkal, klidně.
2: Moji milí, poslechněte si, jak Aleš zpívá. Je to naposledy, co se objevil v mém pořadu a my se s ním budeme pomalu loučit, takže poslední závěrečná píseň, Alešku, a pojedeš domů zase.
3: Já si na tom zgustnu. Tak,
2: no, a jsem rád, že ti nepustili ani mikrofon.
3: Ne, už to. Ne, oni se báli, že opravdu budu zpívat, tak mi to radši. Je, teď vás vidím, vás tam je, to je krásný. Tam odsaď nejste vidět. Vy jste hezký, no jo, my Západočeši, my jsme se povedli.
2: On je, ne, no v Sokolově se narodil, že jo, ale jinak Schodova.
3: Chodov u Karlových Varů,
2: k tomu
3: ano.
2: Se dostaneme.
3: Ano, ale Plzeň, to je moje láska samozřejmě. Jako děti, my jsme byli skromné, jako děti, chudá rodina jsme byli, takže dneska, co si děti přejou za vysvědčení, já jsem si pravidelně přál, že pojedeme do Prioru, do Plzně. My Západočeši víme, že v Prioru byly jediný jezdicí schody v Západočeském kraji a to mi stačilo. Stačí mi to dodnes.
2: Ty jsi asi neměl moc pěkný vysvědčení teda, no ale...
3: Ano, a je to píseň pro všechny v sálech, ano. To je taková na otevření toho dnešního večera.

dech. Proč mým ten, co není s ním řeč, předstírá, že spolk meč a má křeč, páše show, ne snad pro sebe, leč pro všechny v sálech.

Česká televize slavila 50. narozeniny, to bylo v roce 2003. Tenkrát jsme jí zpívali a říkal jsem si, je úžasné být u toho. Představte si, jak ten čas letí, je tady rok 2026 a televize už slaví, no, už je to pár let zpátky, ale z toho všeho mi v repertoáru zůstala tahle ta píseň a já jsem rád, že si ji můžeme připomenout a vy ji určitě dobře znáte právě z televizních obrazovek.

0: vám velmi. Děkuji, jste vlídní. Děkuji, děkuji, děkuji.
1: Vypadni. Tak. Hele, jestli doneseš tu flešku, tak na to máš teď čas, protože já bych sem velmi rád pozval někoho. Moc si vážím toho, že přijel, protože ten má takový zvláštní dar. Já jsem ho dneska

0: takové herce, jako je DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio.
0: Přesně tak. Michal Jagelka.
2: Dobrý den, přátelé, já jsem dojatý, Péťo, takové antré.
3: No ale ty, vy jste...
2: To si ani nezasloužím, ani já, ani ten krásný pes. Přátelé, to je naše krysa přespolní, představ se to, Bísku, to je náš milovaný vypet Tobiáš. Ale já jsem dojatý, protože ty si mě tak hezky uvedl. To je naše druhá krysa. To jsou dvě štěňata, my jsme si je vzali z útulku.
3: Pro naše posluchače jenom musím říct, že za tebou se po čtyřech plazil také Aleš. Jak vidím, vy si rozumíte,
2: ano,
3: chlapci.
2: Ano. My jsme z jednoho vrhu vlastně všichni tři. Každopádně ne, Peťo, já ti moc děkuji za hezké uvedení, to si ani nezasloužím. Já jsem vás poslouchal v zákulisí a uvědomil jsem si, že je to přesně, jak jste říkali, ten večer je hezký v tom, jak se sešli ti lidé, kteří se mají rádi a kteří se třeba nepotkávají tolikrát do roka, ale když se potkají, tak potom mají tu obrovskou radost. Nebudu mluvit o panu Cibulkovi, toho vídám poměrně často, ale Mařenka moje milovaná, leta jsme spolu dělali pořád na Českém rozhlase Dvojka a užili jsme si mnoho legrace a miluju tuhle tu ženskou.
1: No ne, s tebou to bylo úplně úžasný, on je pořád laskavej a i na mě byl laskavej, ona mě nikdy nezvýšil hlas.
2: Tak co říct, že jo?
3: To není.
2: Ne, Mařenka byla skvostný host, protože ať jsme nastolili jakékoliv téma a jakoukoliv osobnost, tak Mařenka velice poutavě mluvila o životech nejrůznějších osobností od herců, hereček, zpěváků, ale i vědců, doktorů, lékařů, sportovců, protože Mařenka je prostě studnice vědomostí. No a Péťo, i tobě musím složit kompliment.
3: Ne, mně to stačí tohleto, já jsem pochopil, že to je prostě pořád o Mařence tohleto.
2: Ale ne, právě chci pokračovat tebou, protože Aleš nelhal, když říkal, že opravdu my jsme na tobě vyrůstali a v době, kdy my byli ti takový ti předpubertáci těch 10-12 let, tak opravdu ty a Honza Rosák jste královali v televizi Magion a Vega. To prostě úterý a středa odpoledne. My jsme nemohli být bez toho, protože tam byl, pravda, starý moderátor na té obrazovce, my byli děti, ale bylo to krásný, Péťo. My jsme se o tebe
3: povedlo, učili. Tobě se povedlo ve mně vzbudit jistou naději a pak si mě srazil
2: ale
3: zase.
2: Ale takhle to bývá, takhle ano, to bývá. Ano. Známe to všichni. Mimochodem, my nesmíme říkat, kdo přijde jako další host, ale to je moje velké dětské trauma. Ten lékař, co přijde? Protože ten lékař, já jsem celé dětství poslouchal narážky, že já jsem něco jako ten lékař. Já ho nenáviděl. A když jsme se to potom poprvé potkali při nějakém natáčení, tak jsem se ho vyznal z toho svého dětského traumatu. Nicméně, když jsme s kolegou Honzou Dolanským jako konzervatoristi vyhráli konkurs a moderovali jsme v televizi Vegu, tak jsme se zařadili vedle tebe, vedle Honzy Rosáka a vedle těchto těch legend a pokračovali jsme v té televizní práci. A mě byly takovou ctí, že tam na tom věšáku na těch kavkách viseli Juheláci, Muf, Rosák a Jan Čařík.
3: Dojal si mě, chlapče, dojal, jenom to, ano, jenom ten minulý čas mě trošičku zaráží, no a co se dá dělat, no takový je život, jo.
2: Ale jak je svět malej, dneska jsem točil něco na Kavčích horách a tam byl Tomáš Jančařík, což je brácha Péti. A já říkám, Tomáši, dneska budu strávit celý den s vaší rodinou, uvidím tvého bráchu, tak tě mám pozdravovat, prosím tě.
3: Ne, mně je jasný, jak znám mýho bráchu, tak tě politoval, no, to je jasný.
2: Ne, on říkal, že se nějak už asi 30 let nestýkáte, ale já jsem říkal, že tě budu pozdravovat. Ty rodiny se mají scelovat, rozumíš, taková pošta pro tebe. Nevím, co jste si udělali, ale pozdravuje tě.
3: Ne, můj brácha je výborný, já ho mám rád a on je takový jako, já nevím, jestli vy to znáte, jestli máte někoho v rodině takového, tak vás dost lituju, protože on jak všechno ví, jak udělal asi, já nevím, 8 000 nebo kolik těch filmů dokumentárních a tak a teď si to všechno ukládá, takže já už jsem o tom mluvil, protože to je moje trauma tohleto, jo. On mě vždycky pomáhal, protože byl starší, nebo je starší a jako člověk taky neví, že jo, všechno, tak já se ho třeba na něco zeptám. Já a říkám, prosím tě, třeba vzdálenost země a měsíc, jo, bych potřeba vědět. A on, ty to nevíš? Jo, to je něco tak odporného. Takže nejdřív dostaneš přednášku a pak se to stejně nedozvíš, protože ti řekne, jak si to najdi. Jo, takže...
2: Hodnej starší brácha.
3: Jo, je to... No nic, no. Prosím tě, jak ty, jak se to dělá? Já vím, že už je u mě pozdě, jo, ale... Takhle mistr...
2: A to jsou prášky takový modrý.
3: Ale dej bok!

0: Já jsem ti chtěl složit poklonu, ty deby... No, to je jedno.
1: Promiň, promiň, že jsem tě přerušil. Pokračuj.
0: No, ne, jako...
2: To mě začíná zajímat.
3: To taky vypli. Povídejte, to mě zajímá. No,
0: jako být takovýmhle mistrem v dabingu. Ty totiž nerušíš přitom. Ty děláš postavu a já až... A já nevím, jestli je to poklona nebo není. Mně se strašně líbí, jak ta postava je udělaná do češtiny. A říkám si, kdo to dělal? Kdo to... Dneska už jako jo, přeci jenom je mi to jasný. Ale vždycky jsem se díval, no Jagelka, dobrý, jako jo. Takže, ale kdy tě to napadlo, kdy tě to vzalo?
1: Ale to říkáš přesně. My máme té věci a tomu původnímu filmu sloužit. Takže pokud ty říkáš, že tě to vlastně neruší a že jsi s ničeho nevšim a že to vlastně proběhlo přirozeně, tak takhle by to mělo být, že jo? Protože stejně tak jako moderátor v rádiu je tam, aby sloužil těm svým hostům, aby byl tím hostitelem a neexhiboval se jako v prvé řadě sám sebe, tak stejně tak v tom dabingu ten herec prostě nemůže prosazovat primárně sebe, ale musí sloužit tomu herci, kterého dabuje. Takže to, co ty říkáš, je velká poklona. A třeba u toho Leonarda, dneska mi to Aleš říkal v autě, 27 filmů jsem s ním nadaboval. Je to neuvěřitelný. Za těch 35 let nebo kolik. 27 filmů. 27 teda velkých amerických bijáků, vždycky hlavní role. Tak to je vlastně poklona, protože pokud tedy divák
0: čili
1: skončí
0: on
1: živí ten film...
0: Tak trochu, ne?
1: Neživí, protože on točí jednou za 3 roky něco. Rozumíš?
0: Aha, jo.
1: To je rozdíl mezi americkým a českým hercem. Americký herec jednou za 3 roky dostane nápad, natočí film a pak má 6 let volno. Český herec nedostane nápad, protože nemá čas a běží ráno do rádia, do dabingu, na zkoušku, na kšeft, na besedu, divadelní představení, zájezd, v noci dotočit něco v rozhlase a potom může dostávat nápad.
4: A vrátit lahve.
1: Tak ano. Je to hrozný. Takže americký herec to má tedy takhle. No a jsou to jako jeden biják lepší než druhý a pokud ty tedy říkáš, že tě to neruší, tak to je asi ta největší poklona, protože od toho my tam jsme, aby to prostě nerušilo. A potěšila mě jedna divačka, posluchačka mi napsala mail do rozhlasu a napsala mi, že po letech slyšela toho Capria v originále a že to nebylo ono. Já, ty jsi byla vždycky zlatíčko.
4: Ne, ale to je pravda.
1: To byla pochvala velká.
4: Tuhle jsem taky zposlouchala nějaký film bez dabingu a fakt jsem si říkala, nebudu to poslouchat.
1: Tyjo, já mu to nesmím říkat, on v úterý.
0: Přijede, jo?
1: V únoru přijede Leonardo DiCaprio, jo? Bude tady točit a nějak se plánuje, že se snad máme setkat, tak já mu tohle říkat nebudu, Mařenko.
0: Prosím
1: ale
0: tě...
1: pošlu ho za tebou. Je to tvůj tip?
4: Není.
3: Mařenka bere, bere všechno, prosím tě, ale je krásný, nedávno se mě jedna taková tvoje velká faninka, a to se mi moc líbilo, jak jako někdo může přemýšlet, přišla za mnou a říká, vy máte doma toho pana Jagelku těch 25 let a to když jako ráno třeba vstanete a on se vás jde zeptat, co chcete k snídani, to se vás ptá hlasem toho Capria? A já jsem se zamyslel a říkám, no, asi jako vlastně, jo, říkám, to se máte krásně, nebo nemám představu, že doma žijeme jak na Titaniku, nebo něco, já nevím.
1: Snídaně, ano, já vždycky ráno přijdu a říkám, Aleši, umřeš jako starý stoletý pán v téhle posteli, ty neumřeš tady a teď tady máš šunkovou rolku, kafe, čaj, pehni si nohou.
3: V životě nedostal šunkovou rolku.
0: Hele, a byl někdo jako z těch slavních herců nebo slavnějších, s kterým jsi se opravdu setkal?
1: Setkal jsem se a známe se poměrně dobře, potkali jsme se už několikrát, britský herec Richard Gibson, to halo? Jméno možná vám halo, nic neřekne, halo, přesně no. Tak. Znáte někdo halo, pamatujete si ještě ten sitcom, tak britský. Mařenka Formáčková jistě, ale někteří diváci, ano, tady dáma se hlásí výborně, skvělý britský sitcom z prostředí druhé světové války v jižní okupované části, tedy severní okupované části Francie a Richard Gibson tam hraje toho skvělého gestapáka her Otto Flicka.
0: On
1: takhle šislá a vždycky říkal, Helgo, přineste mi ten obraz s tou Madonou s velkými balonky, Heil Hitler, Himmler. To mi vlastně připomíná, že to je dneska docela v kurzu, co?
0: Ježíš, netahej to sem, prosím tě. Zůstaneme v Čechách, teď nemusíme do Turecka.
1: No, jsme v Čechách. No. Ano. Takže, ano, to byla malá odbočka. Takže toho jsem daboval a s tímto hercem jsem se několikrát setkal. Mám i od něj podepsanou fotografii a máme spolu natočené video a skutečně s Richardem Gibsonem se známe a možná teď k tomu přibude i ten Leonardo. Tak to bude veliké.
0: Děkuju. Já jsem slyšel, ale že vy jste spolu někde snad byli na nějakým jako festivalu a tam se promítal kousek bez tvého...
1: Ano, kousek originálu.
0: Ano.
1: A on, když jsme se viděli poprvé, tak on jako britský herec nechápal, co to ten dabing je a proč to děláme. Protože samozřejmě oni v Anglii, v Americe jsou zvyklí, že ten originální anglický zvuk prostě se pouští po celém světě a všichni tomu rozumějí. Tak my jsme mu vysvětlili princip toho dabingu a on tam potom nějakou tu scénu z toho halo, halo předváděl. A ty lidi tak jako reagovali na půl. A my jsme ho pak poprosili, aby jenom otevíral pusu, takhle seděl vedle mě, otevíral pusu, něco říkal a já jsem ho do toho daboval, jak jsou ty čeští diváci zvyklí, jak teda zněl ten her o to flik. A normálně ten sál se mohl prostě zbořit smíchy, protože to najednou fungovalo a ten hlas prostě ty lidi znali a spojil se s tím jeho obličejem. A Richard tedy pochopil, co to je ten český dabing a co to je v téhleté zemi za fenomén, protože faktem je, že v tomhle my jsme vždycky byli velmoc a je neuvěřitelný, že já už, jak říkal Aleš, už je nám dost let. Tak já pamatuju ještě pana Cupáka, paní Galatíkovou, panem Bartoškou jsem daboval, s panem Heřmánkem, Frejem, když byli vlastně v té plné síle, když to byli čtyřicátníci, padesátníci, tak já jsem jako ten malej kluk vedle nich začínal. Pan Soběslav Sejk a další, ten se mnou vždycky přetahoval o scénář.
0: Jak to?
1: Já jsem takhle sal, jak jsem byl ten 12-letý puberťák drzej, tak jsem si tam u něj zaškrtával a on vždycky mi bral ten scénář, říkal, to je můj scénář, pane kolego. To byl Sláveček Sejk, ten byl takový jako lehce lakomý. No, byly to legendy, bylo to fakt neuvěřitelný pan Cupák. Já když dneska někomu řeknu, že jsem daboval s panem Cupákem nebo s paní Galatíkovou, tak si všichni myslí, že jsem fosílie, rozumíte, chodící. A to bylo jenom, že jsem prostě byl malej kluk, začínal jsem a tyhle
4: klikání tam byly. Prosím tě, ty jsi začínal jako dítě, jo?
1: No jo, ano.
0: Prosím tě, on dělal revoluci 17.11. v televizi.
1: Vidíš, to je připravený moderátor. Opravdu, strýček Jedlička, toho tady taky jistě všichni znáte, k tomu jsem chodil jako dítě do souboru a ten nás poslal v pátek 17. listopadu 89 na Kavčí hory do Československé televize na konkurs do dabingu a tam já jsem řekl svoji první smyčku v životě. Koukáš, Mařenko, viď?
0: Čili a tam byl takovej zmatek, že tě vzali.
1: Jo, tam byl zmatek, tam, to víš, 17. listopadu,
0: no jo,
1: to už
0: tak
1: byl
0: říkat,
1: všude chaos.
0: To už je jedno,
1: takže,
0: vemte ho,
1: ne, jo. Pak se ho zvali, no asi za měsíc a volala paní produkční, že tedy si mě pan režisér vybral na hlavní roli, pak jsem zjistil, že ta hlavní role měla asi 4 věty, ale to už nevadí, hlavní role to byla a tím to celý začalo a je to víc než 35 let.
0: Já tě za to, jak jsi opravdu jako excelentní daber, tak já ti udělám radost, já ti zavolám toho chlapíka, s kterým se chceš udobřit. Dámy a pánové, pan doktor Ivo Jahelka. Ivošku, já nevím, jestli ti teď jako neskočím do toho, co máš připraveno, ale kluci si tady, nemáš nějakou vopsovi? Tady připravili psa, jako...
5: Mám
0: vopsovi. Ty máš vopsovi?
5: Mám vopsovi.
0: A že bychom jim udělali na závěr první poloviny dnešního neočekávaného dýchánku, ve kterém na jevišti je... Teď si vás budu plést. Michal Jagelka, paní doktorka Marie Formáčková.
1: Nás si pletou s Marí často, ano.
0: Aleš Cibulka a Ivo Jahelka.
5: Já bych vás ještě pochválil, že jste přišli v tom dnešních složitých povětrnostních podmínkách. Takovou zdravici vám teď tady přednesu. Pochválíme Šikulku, co nekouká jen na telku a přijde na Cibulku, Jagelku i Jahelku. Neběduje, nenaříká a poslouchá Janča říká.
0: A ještě doplníme, nepije a nerije, když je tady Marie.
5: Marie, tak ještě. Ano, tak, to je dokonale. No dobře, tak když pes, tak pes, protože já jsem takový sběratel příběhů a samozřejmě něco mám z praxe své od kolegů a tenhle příběh mi poslala jedna paní majitelka právě psího útulku a popsala mi v tom dopise, jak v tom útulku byl držen, řekněme, v takové psí vazbě pitbull, který se jmenoval Jerry. A držen tam byl, protože vlastně musel čekat, až skončí soudní kauza jeho pána, potažmo vlastně jeho kauzy, jak za chvilku sami uslyšíte. A byť měl pověst šelmy krvelačné, tak se stal miláčkem toho útulku, psala mi ta paní majitelka. Tenkrát ta kauza byla docela jako v médiích probírána, jezdili tam si jako novináři se dívat na tu bestii do toho útulku. On se choval jako velice vybraně. Prostě moc pěkný příběh, moc se mi to líbilo, zajímavý skutkově, právně, pozor, lidsky, psovsky, má to všechny atributy pěkného příběhu, akorát jsem pořád nevěděl, jak to jako mám uchopit, jo? Jak vám ten příběh mám nabídnout. Nakonec jsem to udělal tak, že vám to nabídnu, jak to asi viděl ten pes. Jak to v tom útulku ten rok tam chápal, nechápal ty věci lidské, psovské, právnické, jaký z toho asi měl chudák té psí hlavě guláš, takže balada o pitbullovi jménem Jerry, slovy a pohledem pitbulla jménem Jerry.

Český rozhlas Plzeň.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Rokycanech pokračuje další etapou oprava Šťálavské ulice. Poslanci chtějí znovu otevřít téma manželství pro všechny. A dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přehánka, teploty až 32 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne přeje Andrea Samešová. V Rokycanech vstoupí do druhé etapy oprava Šťálavské ulice. Jak město informuje na svém webu, provoz bude v této fázi řízen světelnou signalizací. Od pondělí 17. srpna začne platit částečná uzavírka v okružní křižovatce s ulicí Boženy Němcové a Vysoký průhon. Konkrétně se uzavře pravá strana ve směru do Rokycan. Autobusy MHD pojedou podle výlukového jízdního řádu. Na lince autobusové nádraží nemocnice Hřbitov bude platit až do konce srpna. V Plzni pokračuje tradiční sportovní festival Sportmánie. Za obchodním centrem Plaza si mohou lidé vyzkoušet i tradiční zimní sporty, jako je krasobruslení, lední hokej nebo snowboarding, říká plzeňský radní pro oblast sportu zvolený za Pro Plzeň Tomáš Morávek.
2: Co se týče těch bruslařských sportů, jako je hokej a krasobruslení, máme připravenou umělou ledovou plochu, kde je možné si opravdu nazvat brusle a zabruslit si. Co se týče snowboardingu, máme připravenou malou sjezdovku. Vždycky nám to na zimním stadionu připraví do zásoby, to znamená, že to je sníh, který pozbírají z lední plochy a rovby nám to připravují, tak se snaží organizátoři toho stanoviště to vždy doplňovat a připravovat tak, aby to bylo použitelné po celý den.
0: Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční Piráti. Případné změny chtějí nejdříve prodiskutovat s dalšími poslanci, než by se dostali na plénum sněmovny.
3: Návrh už má připravený Karel Dvořák z Hnutí STAN, který chce s Piráty na otevření této možnosti spolupracovat.
4: Jsem moc rád, že podporovatelé manželství pro všechny spolupracují. Nakonec už v lednu jsem svolal setkání podporovatelů.
3: Účast na jednání pracovní skupiny přislíbili také zástupci ODS a TOP 09. To předseda lidovců Jan Grolich by se do debaty raději nepouštěl.
5: Starostové a Piráti otevírají tuto otázku, přestože moc dobře vědí, že dnešní sněmovnou tento návrh neprojde.
3: Jednání odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Naproti tomu hnutí ANO v pracovní skupině svého zástupce mít bude. V jeho klubu, stejně jako v ODS, se ale hlasy ohledně zavedení manželství pro všechny štěpí. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí. Dalších 10 je vážně zraněných. Podle předběžných informací policie řidič autobusu při jízdě na dálnici M3 usnul a sjel do příkopu. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a dva řidiči.
6: Sport.
0: Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v Cincinnati vítězstvím. Šestá nasazená hráčka porazila 2x6-3 Boltrovou z Velké Británie. Úvodní vystoupení na generálce na US Open zvládl také Jakub Menčí, který po tříhodinové bitvě udolal 7-5, 2-6 a 7-6 Itala Bellucciho. Jiří Lehečka si také ve třech setech poradil s Italem Berrettinem. Naopak hned úvodní zápas prohrál Srb Djokovic 6-2, 4-6 a 4-6, prohrál s Tyrantem z Argentiny.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo s možností slabého deště nebo přehánky, odpoledne přechodné protrhávání oblačnosti, večer od západu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, během dne se změní na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 stojí kolona u Kladrub na Tachovsku od kilometru 110 ve směru na Plzeň, měří zhruba 2 kilometry. Ještě delší je kolona od kilometru 106 od Ostrova u Stříbra směr Plzeň, tam měří 5 kilometrů. Důvodem jsou uzavírky. A v Plzni buďte opatrní na křižovatce ulic Dobřanská a Univerzitní, která prochází rekonstrukcí, v úseku je omezená rychlost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Léto je časem, kdy se dá jíst venku,
6: s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtiškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě je lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co ji tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase, žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený? Mm-hmm.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tedy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: to nikdo. Už ta přestava je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě, a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: No, já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem, a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten je špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě, a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jídl jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám, a když už, tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bez
2: Může stráv. Být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc, mějte se krásně.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už proto, že nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Frtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Frtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu v Zámeckém parku v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď.
1: Co tě znám?

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V krajské nemocnici ve Stodu vznikne nový urgentní příjem. Premiér Babiš potvrdil, že kraje od státu peníze na opravy silnic nedostanou. Plavkyně Sémanová vybojovala další finálový postup na evropském šampionátu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy i slabý déšť nebo přehánka, teploty až 32 stupňů. Pěkný nedělní den přeje Andrea Samešová. Stodská nemocnice připravuje stavbu nového urgentního příjmu. Zatím jako vstupní prostor do nemocnice, kam přicházejí lidé na pohotovost, slouží ordinace u hlavního vchodu. Tyto prostory ale nevyhovují. Podle ředitele Daniela Hajšmana začne stavba nového urgentního příjmu, jehož součástí bude také nové výjezdové stanoviště záchranné služby už v příštích měsících.
3: V současné době je vyhlášena veřejná zakázka, tak tam je otázkou, jak vše se podaří, protože jsou nějaké dotazy na to zadání, tak uvidíme, jestli se přihlásí dostatek dodavatelů. A pokud ano, tak doufám, že na podzim by se dala zahájit výstavba urgentního příjmu na začátku příštího roku maximálně.
2: Cena se zatím odhaduje na 370 milionů korun. Přesnější bude po výběrovém řízení. Kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. V příspěvku na sociálních sítích to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl, že regiony mají na účtech dost peněz z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 a směřovala na opravy silnic druhé a třetí třídy. Také rezort dopravy odmítl, že by stát krajskou dopravu nepodporoval. Letos je podle něj v rozpočtu fondu zajištěno přes 4 miliardy korun na konkrétní projekty ve správě krajů, které mají zlepšit dopravní obslužnost regionu a podpořit jejich rozvoj. Centrální plzeňský obvod dokončil studii na novou hasičskou zbrojnici v Radobyčicích. Ta současná je zastaralá a prostorově nestačí, říká starosta centrálního obvodu David Procházka z ANO.
4: Nová zbrojnice by měla být v zahradě za bývalou školou, za kruhovým objezdem a nabídne hasičům potřebný prostor i moderní zázemí pro jejich práci. Stávající hasičárna by pak mohla v budoucnu sloužit třeba jako obchod nebo malé kulturní centrum. Je to ještě běh na dlouhou trať, ale už jsme alespoň na trase, v radě nyní schválíme zadání projektové dokumentace.
2: Výkon české vědy se meziročně zhoršil. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, které analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě, což je stejně jako loni, ale zhoršilo se v jednotlivých hodnotách. Nejvíce se v inovacích daří Švédsku, naopak na posledních místech skončily Bulharsko a také Rumunsko.
1: Sport.
2: Plavce Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na mistrovství Evropy v Paříži. V 18 hodin a 40 minut nastoupí do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem. Dnes dopoledne si zajistila finálový start Barbora Sémanová. Čerstvá šampionka ze závodu na 200 metrů volný způsob se představí ve finále také na dvojnásobné trati.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, občasný slabý déšť nebo přehánka, odpoledne přechodné protrhávání oblačnosti, večer od západu přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až severní, aby jo na nejvyšším třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D5 od kilometru 109 u Kladrub na Tachovsku se před omezením ve směru na Plzeň vytvořila kolona. Stejně tak od kilometru 100 u Heřmanovy huti ve směru na Plzeň a v opačném směru, tedy na Rozvadov, se řidiči zdrží na 108. kilometru u Ostrova u Stříbra. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Třetí srpnová neděle má za sebou 11 hodin a 5 minut. Meteorologové nás navnadili, že studená fronta, která ukončí extrémní vedra, je prakticky za dveřmi. No a já vás chci navnadit k poslechu dalšího vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Takže v následující hodince navštívíme jednu zajímavou výstavu v Galerii města Plzně. Svým vyprávěním vás určitě pobaví Miroslav Donutil a už za chvíli na vás čeká premiérový fejeton Josefa Fouska s názvem Srpnová vzpomínka. Tak hezký den s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Francouzků v svět.
1: Srpnová vzpomínka. Srpen je vzpomínkou na spřátelenou pomoc našich bratrů. Přijeli v noci v obrněných maringotkách a přiletěli i ptáci tupolevci. Několik armád přispěchalo v plné zbroji potlačit kontrarevoluci a socialismus s lidskou tváří. Konzolidace tomu říkali. Bohatýrům se naše země zalíbila, zůstali s námi 21 let. Nastala doba sypání popele na pomílené hlavy. Souhlasil si s příchodem, zněla otázka. Netrpěliví odešli za kopečky. Začalo plnění závazků. Ze sámošky si nosili ženy kubánské mandarinky. Soudruzi učitelé učili pravdivý dějepis. Pionýři četli i několikrát Timura a jeho partu v azbuce. Na vysokých školách studovali děti loajálních rodičů. Zdravilo se nahlas čest práci a šeptalo, nezapomeň, že máš děti. Kumštíři tančili, zpívali, malovali a básnicí slibovali, zítra se bude tančit všude. Zasloužili umělci, národní umělci, úderníci, hrdinové práce, mistři sportu, stmelení, rozvíjeli družbu. Cenzura hlídala zbloudělé, na letišti se vřele objímali muži, voněl boršč, pirošky a stoličná javotka. Omedailovaní druziá pozvedali na tribunách pionýrky k bosku. Ať žije nerozborné přátelství, volala ozvěna. A na Letné duněl krok našich vojáků. Projížděli katuše, pochodovala ozbrojená pěst dělnické třídy lidová milice. Bohatýři v koženkových kabátech z přátelných zemí zněli dvě hymny a jako bonus internacionála. Fotograf mačkal spoušť ljubitěla. Dojatý havíř děkoval. V kapse jí hřál příslib do nesocialistické země. Byl doporučen uvědomilou domovnicí a uličním výborem. V televizi TEMP 68 zářil mrazík, samovar bublal a děda Mráz propustil Ježíška. Jolka vystřídala smrček. Co bylo, bylo. Vracím se do současnosti. Mladí kritici, kteří byli v té době kojenci, tepou starou generaci, že jsme byli zbabělí, stačili prý nám trumpské písně, anekdoty. Oni mladí by s okupanty jednali jinak. A tak se ptám, co má dělat mraveneček, když má nad sebou okovanou botu a nikdo na světě se ho nezastane. Odvážným mladým kritikům zasílám srdečné pozdravení s malým vzkazem. Je směšné být odvážným, když se smí.
0: Fouskův svět.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zaradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypleť to, slepej, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
7: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a teď už dostává slovo Miroslav Donutil.
2: Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je Dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil. A ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny. A myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč. On byl sedmý lhář. To bylo nádherný, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl. Jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já bych tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic. My jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlej Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlej Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině v okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedu to velmi vtipně interpretovat, za což jsem byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme rezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

A teď jen jedno takové malé upozornění, možná už to víte, ale dnešní písničky pro vás po 12. hodině se budou živě vysílat z chodských slavností v Domažlicích. To znamená, že by bylo zbytečné volat sem do plzeňského studia. Dnešní písničky pro vás budou plnit přání návštěvníkům chodských slavností. Takže pokud se tam vyskytnete, může se stát, že se v našem rozhlasovém stánku objevíte i ve vysílání. To jen tak na okraj, se svými digitálně komponovanými obrazovými světy se v Galerii města Plzně představuje německá umělkyně Lena Schabus. Už za chvíli si tu výstavu projdeme.

0: V galerii města Plzně vystavuje svoje díla německá umělkyně Lena Schabus, která se věnuje obrazové kompozici. O co konkrétně jde a proč se výstava jmenuje Bitter Light, neboli hořké světlo, přiblížila kolegyně Anděle Blaškové, ředitelka galerie Anna Štěpán Arnetová.
1: Vychází to z jednoho obrazu, který vidíme ve vedlejší místnosti. Je to hořké světlo. To prostě musíte vidět.
2: My jsme došli do druhé místnosti galerie, kde je vystavený zmíněný obraz, po kterém je celá výstava pojmenovaná, tedy hořké světlo.
1: Nejvíce dominantní to nebe, kdy to světlo prostupuje skrz ty mraky. Je to lehce takový utopistický svět, nechci říkat skoro až jako Jules Verne, ale je tam kombinace té pláže, těch návštěvníků a vzadu vidíme takovou industriální městskou architekturu. Lena Schabus je poměrně slavná německá umělkyně, mladá, musím říct, v letošním roce vystavuje na Benátském bienále a její tvorba se projevuje hlavně na základě obrazové kompozice, kdy umělkyně skládá jednotlivé fragmenty fotografií k sobě, kombinuje, překrývá až do té doby, kdy jako vznikne takový utopistický svět. Z některých obrazů jde lehká nervozita, protože ona tam má reálné hrozby v těch obrazech. Hodně se zabývá ztrátou přírody, kdy ta příroda je nahrazována tou civilizací, tou městskou architekturou, ale ty kompozice a ty obrazy jsou krásné. A dokonce, když přijdete takhle, uvidíte, že Lena Schabus určitou dobu strávila v Plzni. Ale na spoustě těch obrazů vidíte fragmenty z města Plzně. Je tady třeba vidět plzeňská teplárenská, je tady vidět hotel Škoda.
2: My jsme akorát přešli do Maashausu. Vy jste rozsvítila takové světelné boxy a to jsou paneláky.
1: To jsou paneláky, to je ta městská architektura, její oblíbené téma. A já jsem vlastně umělkyni přemlouvala, aby je přivezla, protože ona se bránila, protože jsou náchylné na transport, ale nakonec se nechala zlomit.
2: Když byste z vašeho úhlu pohledu řekla, pro koho je výstava určená, kdo si tady přijde na své?
1: Myslím si, že to je netradiční výstava, my standardně fotografie nevystavujeme, ale kvůli Leně Schabus jsme udělali výjimku a myslím, že to je netypická výstava a vlastně v těch obrazech si každý najde to své.
0: Takže pokud byste chtěli vidět výstavu Hořké světlo v galerii města Plzně, můžete až do 6. září.
3: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Většinu Česka zasáhnou zítra podle meteorologů silné bouřky. Končí proměna sadu 35. v centru Plzně. Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 32 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Většinu Česka zasáhnou v pondělí podle meteorologů silné bouřky. Výstrahu před vedry omezili už jen na část Moravy a Slezska, dál hrozí požáry. Výstraha před bouřkami platí od pondělní 12. hodiny. Prvními zasaženými oblastmi bude podle předpovědi také Plzeňský kraj. Obnovené sady pětatřicátníků v Plzni se po rekonstrukci otevřou veřejnosti ještě v srpnu. Hlavní stavební úpravy už jsou hotové. Aktuálně se dokončuje výsadba nových stromů a trvalkových záhonů. Novinkou bude barevně odlišená dlažba v chodníku, která vyznačuje půdory z původních historických kasáren 35. pluku, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tola rozhnutí STAN.
2: Probíhá úprava vegetačního pásu a ozelenění toho prostoru. Vznikají tam nové trvalkové záhony a nová výsadba stromů. Ten projekt je těsně před dokončením. Jsou tam i nové dlážděné plochy. V chodníku je linie, která přímo znázorňuje, kde se kdysi nacházela ta slavná kasárna 35. pluku. Jsou tam i nově dva kiosky, mají zelené střechy a skrz zelené střechy prorůstají stromy.
1: V lesoparku Hůrka v Klatovech je nová lesní stezka. Interaktivní formou seznamuje návštěvníky s místní faunou a florou. Podrobnosti dodává místostarosta Klatov Martin Kříž z Nestraníků.
3: Přibyly nové informační panely o přírodě, například o ptácích, o lesních živočiších. Na těch panelech si můžete stáhnout aplikaci QR kódem a poslechnout si například zvuky lesní zvěře a seznámit se vlastně s životem těch zvířat.
1: Klatovská Hůrka je sportovně naučný lesopark s prvky pro děti i dospělé. 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska. Dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
4: Na fotkách z místa je vidět těžce poškozený autobus převrácený na stranu. Kolem něj leží rozházené kufry. Maďarská tisková agentura MTI napsala, že na palubě bylo 57 cestujících a dva řidiči. Několik z nich zůstalo po převrácení vozidla uvězněno pod ním. Autobus sjel do příkopu kolem 1 hodiny ráno na maďarské dálnici M3, která spojuje severovýchod země s Budapeští. Soustrast rodinám obětí na sociálních sítích vyjádřili polský premiér Donald Tusk, prezident Karol Navrocky i maďarský premiér Péter Maďar. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
1: Tereza Hrochová skončila v maratonském běhu na atletickém mistrovství Evropy 9. Cíli Birminghamu popsala náročnou a členitou trať v centru města.
5: Byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběžili 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů, tam balancovat.
1: Zvítězila Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. Plavkyně Barbora Zemanová postoupila do finále závodu na 400 metrů králů na mistrovství Evropy v Paříži. To je na programu po 19. hodině. Ještě předtím odstartuje ve finále polohového závodu na 200 metrů Jan Čejka.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, čekejte místy slabý déšť, odpoledne přechodné protrhávání oblačnosti a večer od západu přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách bude maximálně 27. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Mířana na severním Plzeňsku se opravují vozovky a platí tam dopravní omezení. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Hezkou neděli vám přeji, hlásí se Vladimír Šťovíček a celý rozhlasový tým, a to z Domažlic, schodských slavností, kde jsme byli i včera, ale dneska je to úplně jiný příběh. Zatímco včera toto místo sužovala ukrutná vedra a v permanenci byla naše mlžítka, která jsme měli pod jedním z rozhlasových stanů, tak v tuto chvíli v Domažlicích prší a ty stany se hodí také a my pod nimi budeme vítat návštěvníky schodských slavností. To budou lidé, kteří v příští hodině, to znamená až do 13. hodiny, právě odsud budou posílat písničky a vzkazy. Začínáme už přibližně za minutku. Přeji vám příjemný poslech.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, hlásíme se z chodských slavností v Domažlicích a posíláme písničky na přání a vzkazy, konkrétně lidé, návštěvníci chodských slavností, mezi kterými jsme viděli i paní Irenu, kterou zdravím a momentálně si mě točí na mobil. To vám moc přeju, tohle bude nějaké, doufám, že ne příliš virální video a že to nebude nějaký kompromitující materiál. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den všem, dobrý den.
0: Jste na chodských slavnostech už od včerejška, nebo jste to vzala až v tomto krásném počasí, v tom dešti?
1: My bydlíme v Domažlicích, takže jsme na chodských slavnostích od pátka vlastně trvale.
0: Vlastně trvale, to znamená, i kdybyste bydlela tady někde blízko, tak to stejně přes okna uslyšíte.
1: Ano.
0: Jaký máte vztah k folkloru vůbec, k lidové hudbě?
1: Velice, velice kladný. Já jsem z Chodska. My rodiče jsou z Chodska, respektive matka, a vyrůstáme ve folkloru, ve folklorním prostředí určitě. Známe všechno, máme to moc rádi. A čím jsem starší, tak ještě víc.
0: Představte nám prosím toho mladého muže, který je tady u stanu společně s vámi.
1: Tento krásný mladý muž je můj syn, jmenuje se Štěpán.
0: Štěpáne, zdravím tě, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Jaký ty máš vztah k muzice? Seš rád tady na chodských slavnostech i kvůli tomu, že si zpíváš a tančíš?
2: Jo.
0: Tak v příštích minutách společně s maminkou můžeš poslat písničku, ale poradíš jí teď u soutěžní otázky, kterou jí položím?
2: Nevím.
0: Haha, tak uvidíme. Ireno a Štěpáne, my jsme to totiž spojili tady na místě se soutěžemi a jak jinak budeme se ptát na bulačinu, na chodské nářečí. A vždycky vytáhneme jeden zajímavý výraz, který se nám zalíbil v chodském slovníku Jindřicha Jindřicha a dáme vám tři možnosti na výběr, co to ten výraz vlastně může označovat. Paní Ireno, jste připravena?
1: Nejsem a nerada se takhle veřejně strapním, ale...
0: To se vůbec nestrapňuje, to jde pouze o legraci. Tak pozor, mrnkavý, když je člověk mrnkavý, tak je líný, nevrlý, anebo pohodář. Klidně se domluvte se svým poradcem, se Štěpánem, co se ti tak líbilo za verzi, co bys řekl ty?
2: Všechno.
0: Tak Štěpán má jasno, paní Ireno.
1: Netuším. Pohodář, líný.
0: Líný, nevrlý, anebo pohodář?
1: Já bych řekla, že líný.
0: Ne, je to nevrlý, ale jestli to neřeknete nikomu dalšímu, my jsme se rozhodli, že v této hodině oceníme i ty, kteří odpovědí špatně. Takže v příštích minutách si vyberte kterýkoliv z dárků, které vidíte momentálně na stole. Je jich tam velká řada. A teď mi povězte, komu pošlete písničku, koho chcete potěšit.
1: My bychom rádi písničku poslali naší babičce, Ančičce, paní Aně Petržíkové z Domažlic, aby, protože vás poslouchá, aby měla hezčí odpoledne.
0: Moc děkujeme a přejeme krásný pobyt na chodských slavnostech. Naschledanou.
1: Děkuji vám taky.

0: Návštěvníci chodských slavností v Domažlicích naším prostřednictvím až do 13. hodiny posílají vzkazy a písničky na přání. V tuto chvíli je u našeho mikrofonu pan Krištof. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny návštěvníky chodských slavností a všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pane Krištofe, jak daleko jste to měl do Domažlic? Jste zdejší nebo to byla větší dálka?
1: No, jsem zdejší, jsem z Horšovského Týna, takže to bylo docela blízko a včera jsme tady šmrdlali s kapelou u stánku Českého rozhlasu Plzeň.
0: To znamená, vás se ani nemusím ptát, jaký vztah máte k lidové hudbě. To mi spíš řekněte, jak se u vás vyvíjel, šlo to už od malička?
1: No, šlo to od malička, vždycky se to nějakým způsobem. Byla to taková dlouhá cesta, ale nakonec to dopadlo dobře.
0: Než se zeptám, koho chcete potěšit písničkou, tak i vás se budu ptát na bulačinu. Znáte něco z chodského nářečí?
1: No, něco málo.
0: Tak uvidíme. Zajímá mě, co to je chabřit. Buď onemocnět, kašlat, anebo načechrat. Podle chodského slovníku Jindřicha Jindřicha.
1: Já bych řekl onemocnět.
0: Že by se to nabízelo. Takhle nám odpovídá každý. Ale představte si, že chabřit je načechrat. Nebo taky natřást, nakypřit, ale mám pro vás dobrou zprávu. Stejně jako pro paní Irenu se Štěpánem, kteří tu byli před chvílí. I vy si můžete vybrat kterýkoliv dárek od Českého rozhlasu Plzeň jako malé poděkování. A komu pošleme tu písničku?
1: Pošleme písničku do škrchle babičce a dědečkovi a všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.
0: Děkujeme a vám přejeme hodně dobrého muzicírování. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: 12 hodin 16 minut, Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje, se hlásí z Domažlic, kde právě probíhají chodské slavnosti a mezi návštěvníky jsme potkali i paní Ivanu. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Jak moc daleko vy jste to měla na chodské slavnosti?
1: Já tak 50 metrů.
0: Tak to je ideální stav. Mimochodem, vzpomenete si, kdy jste navštívila vůbec poprvé a jste pravidelnou návštěvnicí chodských slavností?
1: Poprvé si již nepamatuji, ale už asi jako malý dítě s rodiči.
0: Co s vámi dělá lidová muzika?
1: Prosím?
0: Co s vámi dělá lidová muzika?
1: No tak pohupuju se v rytmu.
0: Takže se budete pohupovat i v příštích minutách. Díky té písničce, kterou někomu pošlete, komu, to se od vás dozvím až za chvilku. Teď se ale pojďme pustit do té bulačiny, to znamená do zdejšího chodského nářečí. Pozorně poslouchejte. Zajímá mě, co je podle chodského slovníku Jindřicha paděra. Buď lopata, hlava, anebo zadnice. Ještě jednou zopakuji. Lopata, hlava nebo zadnice? Paní Ivano, to jste nečekala, že takovouhle otázku uslyšíte v neděli odpoledne, je to tak?
1: Tak to tedy opravdu ne, ale paděra. Možná zadnice, ale taky hlava. Aha, nevím.
0: Tak jestli říkáte zadnice, tak vám řeknu, že jste první, kdo tady zodpověděl správně, protože získáváte v tuto chvíli cenu za správnou odpověď. Skutečně paděra je zadnice, dokonce je tam uveden příklad, chceš dostat na paděru, takže to není dostat na lopatu ani na hlavu, ale na zadnici. Komu pošleme písničku?
1: Písničku pošleme mojí mamince Jaroslavě Volmutové z Nového Dvora, která mimochodem oslavila teďkon 12. srpna 90 let. Takže to má jakoby ještě dáreček k narozeninám.
0: Už jste to pořádně oslavili?
1: Oslava teprve bude. Jako...
0: Nečekáte na stovku.
1: Ne, no bylo by to dobrý. Jako... Bylo by to fajn, mami je relativně zdravá, takže proč ne?
0: Tak přejeme pevné zdraví, k tomu přání se připojujeme a písnička je tady. Vám přejeme krásný zbytek pobytu na chodských slavnostech a pak to domů nebudete mít daleko. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Hlásíme se z chodských slavností. Mezi návštěvníky této tradiční akce jsme potkali i pana Romana. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak daleko jste to měl vy na chodské slavnosti?
1: Z Plzně, kousek.
0: Co vás sem přivedlo? Láska k lidové hudbě nebo něco jiného?
1: My jsme tady dneska s kávou, protože jsme sociální firma a pražíme s lidmi se zdravotním postižením kávu.
0: No a přesto se na ten vztah k lidové hudbě a k těm krásným krojům musím zeptat. Je nějaký u vás či nikoliv?
1: No, my jsme spíš s manželkou na latinskoamerický tance, ale když je lidová hudba, tak s rodičema rádi zajdem.
0: Jinými slovy řečeno, chcete poslat vzkaz organizátorům, že by měli trošku rozšířit repertoár a jít i jiným směrem?
1: Ne, já myslím, že takhle to je v pořádku.
0: Vy znáte se v bulačině v chodském nářečí? Znáte nějaký výraz?
1: No jasně, neznám žádný výraz, ale vyznám se.
0: Tak můžeme si to ověřit?
1: Určitě.
0: Tak pozor, vás se zeptám na to, co je to pančanina. Buď je to zlá žena, slivovice, anebo zkažené jídlo. Co najdeme v chodském slovníku Jindřicha?
1: No Bčko to je.
0: Bčko. No vy se skutečně vyznáte, protože to není slivovice, ale zkažené jídlo. Na druhou stranu, asi dobrá zpráva pro vás, že to není zkažená káva.
1: Jasně, jasně.
0: Komu pošlete písničku, koho potěšíte?
1: V této době bych chtěl poslat písničku všem zahradníkům, který tady v tom horku makají na zahradě a pěstujou zeleninu nebo jiný podobné produkty.
0: Pane Romane, přeju krásný zbytek chodských slavností a šťastnou cestu do Plzně. Naschledanou.
1: Děkuju moc a hezký den.

0: Návštěvníci chodských slavností v Domažlicích posílají vzkazy a písničky na přání. To je náš program až do 13. hodiny. Tentokrát vítám u mikrofonu pana Václava. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Václave, odkud jste přijel na chodské slavnosti?
1: Já jsem přijel z Běly nad Radbuzou.
0: A když se zeptám úplně jednoduše, co vás sem táhne?
1: No, tak ty kapely, jak jsem viděl tady před chvílí, bylo krásný ta...
0: Konrádyho dudácká muzika, která se hrála u našeho stánku, ano.
1: Kvůli tím kapelám sem jezdím a tady ta atmosféra se mi líbí a no, už jsem tady po několikátý, takže jsem spokojený.
0: To znamená, už víte, na co jedete?
1: No, už vím, určitě.
0: Ale rozhodně jste nečekal, že po 12. hodině budete mluvit do rádia.
1: No, to jsem nečekal.
0: Znáte nějaké výrazy z Bulačiny, to znamená z skotského nářečí?
1: Možná něco jo, něco ne, no, nevím, jak...
0: Tak vám přeju hodně odvahy a pozorně poslouchejte následující slovo. Kundrfál. Ptám se, co je kundrfál. Buď je to klobouk, slavnostní oblek, anebo jídlo.
1: Tak řekněme klobouk.
0: Klobouk. Jak by vypadal takový kundrfál? Čím by byl specifický, když už fantazírujeme?
1: Že by měl širokou, tady jak mají chodové, ty klobouky, takže by měl širokou tu, já nevím, jak se tomu řekne, jako, rozumíte, no.
0: No, tak úplně ho vidím, ale kundrfál je jídlo. A v tom slovníku Jindřicha je to napsáno, popsáno těmito slovy, ze syrových brambor knedlík zavařený do zelí. Ale nic se neděje, my jsme řekli, že v rámci této hodinky odměňujeme každého, to znamená, vybrat si můžete dárek za chvilku i vy. Ještě předtím mi ale pověste to hlavní, komu pošleme písničku?
1: Pošleme manželce Kamilce Cízlerový do Bílý nad Radbuzou.
0: A přejeme hezký poslech?
1: Přejeme hezký poslech a je škoda, že nejela se mnou, no.
0: Tak snad příště.
1: Musím chodit sám, snad příště pojede.
0: Takže tohle je i výzva. Pane Václave, mějte se moc hezky a děkuji, na shledanou.
1: Děkuju vám, na shledanou.

0: Tým Českého rozhlasu Plzeň se momentálně nachází nedaleko Domažlické věže. Jsme tu proto, abychom živě vysílali schodských slavností, což mimochodem učiníme i po 14. hodině, takže pokud to nemáte do Domažlic daleko, buďte svědky tohoto vysílání v čase mezi 14. hodinou a zhruba tak 14. hodinou a 40. minutou. Těšíme se na vás. Teď ale odsud vysíláme speciální písničky pro vás, které posílají návštěvníci schodských slavností, mezi kterými jsme zastihli i paní Líbu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Líbo, zdejší nebo zdaleka?
1: Ne, já jsem Domažlická.
0: Co pro vás znamenají chodské slavnosti v tom zdejším kulturním programu?
1: No, plno akcí, zábava, zpěv. Letos byl i taneční zábava pod Chodským hradem. No.
0: Takže zkrátka víkend, během kterého se nezastavíte.
1: Přesně.
0: O to více děkujeme, že jste se zastavila tady u nás v rozhlasovém stanu. A i pro vás máme soutěžní otázku, která se týká chodského nářečí. Jste připravena?
1: Jsem připravená, no.
0: Tak pozor. Slovo vařbuchta. Vařbuchta. Je buď nadávka člověku bez zájmu, nebo označení cukrářky, a nebo je to chodská specialita. Paní Líbo.
1: Ty brďo. možná to A.
0: Nadávka člověku bez zájmu?
1: No, jo, dám to.
0: Víte, co jste právě projevila?
1: Nevím.
0: Že jste zdejší, je to tak? Takže si za chvilinku vyzvedněte cenu, moc vám gratuluju i k tomu dobrému odhadu. Komu pošlete písničku?
1: Písničku bych poslala všem, co se tady u nás starají. Zdravotníci, policajti, hasiči a všichni, kdo musí být v práci.
0: Tak to je krásné, k tomu se samozřejmě rádi připojujeme. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň i ve 12 hodin a 31 minut vysíláme schodských slavností v Domažlicích. Mezi návštěvníky je i paní Radka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Radko, odkud jste na schodské slavnosti přijela?
1: No, my sem jezdíme zdaleka už několik roků souvisle od České Třebové.
0: Čím to je, že si schodské slavnosti nechcete nechat ujít? Co vás sem tak láká?
1: Mně se ten folklor líbí, až se zajíkám radostí a štěstím.
0: Takže předpokládám, že bychom vás u jednotlivých pódií vždycky viděli tančit, zpívat a podobně, že to skládka neovládnete a jdete do toho?
1: Vždycky v přední řadě, i kdybych tam měla hodinu čekat v té peci, jak byla včera nebo dneska v dešti.
0: Kdyby se to na ploše jedné, maximálně dvou minut dalo popsat, kde se u vás vzala ta láska k tomu folkloru?
1: Nevím, maminka si zpívávala lidové písničky a pak jsem od manžela dostala poukaz, že pojedeme do Domažlic na folklor, nevěděli jsme moc, o co jde, on vůbec ne, manžel. A tak jsme splanuli a mám to štěstí, že i ten manžel splanul pro tu muziku.
0: Mimochodem, to je ten muž, který nás momentálně natáčí na mobil.
1: Ano, to je Milan.
0: Prosím, uklidněte mě, že to nebude dávat nikam na sociální sítě nebo podobně.
1: To ať si vás uklidní on.
0: A teď mi tedy pověste, opravdu u něj už vznikla ta láska k tomu folkloru natolik, že i on se s vámi dá do toho tance?
1: Ano, on to vymyslel, že budeme chodit každý rok, že sem budeme jezdit každý rok, ale do tance ne, zpíváme.
0: Tak, aspoň, že tak. A nemám jemu teď položit tu soutěžní otázku ohledně chodského nářečí, že by si to v úvozovkách taky trošku vyžral a ono je to trošku i kvůli tomu, že by odložil ten telefon. Co vy na to?
1: Můžeme a já když tak budu jeho nápověda.
0: Dobře, tak já se musím manžela, který telefon neodložil a jenom ho dal do druhé ruky, tak jednak se ho musím zeptat na jméno. Dobrý den.
2: Milan.
0: Pane Milane, jak se vám líbí na letošních chodských slavnostech, co jste si tu dosud užili?
2: Zatím brečím taky.
0: Doufám, že nebudete brečet potom, jestli případně špatně zodpovíte soutěžní otázku, ale nebojte. U nás bere cenu každý, i ten, kdo případně odpoví špatně. Tak tentokrát se ptám na to, co v chodském nářečí, tedy v bulačině, znamená slovo nedůčka. Buď je to nedočkavec, malé dítě, anebo mládenec.
2: No, to je těžký, ale když nevíte, kudy kam, dejte dvojku.
0: Takže malé dítě, co by řekla paní Radka?
1: Nedočkavec, nedůčka, tak jednička.
0: Tak, kdo mívá obvykle doma pravdu?
1: No, já.
0: Taky máte i dneska. Je to nedůčka. A vašeho manžela to teď přimělo k tomu, aby konečně odložil ten telefon. Kdo bude posílat písničku? Můžete klidně oba dva.
1: Já pošlu písničku mým bratrům a vzpomeneme při ní na našeho tatínka, který má letos z té výročí narození. Tak a už nežije, tak si na něj vzpomeňme.
0: My přejeme krásný zbytek pobytu na chodských slavnostech a pak šťastnou cestu do České Třebové. Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, vysíláme živě z chodských slavností, tentokrát písničky na přání, které odsud z Domažlic posílají samotní návštěvníci této věhlasné akce. A mezi těmi návštěvníky je i pan Martin, se kterým jsme se domluvili, že mu v tuto chvíli budu říkat tak, jak on to má rád a má rád Marťa. Tak Marťo, přeju hezký den.
1: Jo.
0: Marťo, jsme si řekli, že se budeme případně tykat, tak odkud seš, odkud jsi přijel, měl jsi to daleko nebo ne?
1: Nějakých 10 minut jsem to měl.
0: Tak, bezva, to není daleko. Zeptám se, jak se ti na chodských slavnostech líbí, jestli je tady všechno tak, jak jsi očekával?
1: Líbí, já tady mám tetu v Domažicích, tak jsem tu oko doma.
0: Bezva. Je tu spousta muziky, příjemná atmosféra, už nám ani neprší. A já se tě musím zeptat, jestli náhodou nevíš, co je v bulačině, tedy v chodském nářečí, výraz vochláchat se, anebo taky vochláchnout se. Buď oblékat se, ušpinit se, anebo znít silnou ozvěnou. Tak Marťo, co se ti zamlouvá?
1: To první.
0: Oblékat se. No, mně se to zamlouvalo taky, když jsem to vymýšlel, ale ve finále to znamená silně se ozývat nebo znít silnou ozvěnou, přesně takhle je to podle chodského slovníku Jindřicha. Nevadí, cenu si za chvilku vybereš, protože my rádi odměníme každého a ještě než se tak stane, řekni mi, koho chceš pozdravit, komu pošleš písničku?
1: Asi sobě.
0: Udělá ti velkou radost?
1: No, mám na ty stresy, mám strašní stresy.
0: Tak o to víc jsme rádi, že teď můžeme zastavit a že tu písničku můžeme čistě tobě poslat pro radost. Přejeme hezký den, ať se ti daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje a co by rádio vašeho kraje vyjelo do Domažlic na Chodské slavnosti, kde nás v tuto chvíli najdete nedaleko Domažlické věže. A vedle mě postává paní Mirka, jedna z návštěvnic této přehlídky. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela?
1: Přijela jsem zdaleka, až z Prahy.
0: A to mi řekněte, co se ví v Praze o chodských slavnostech?
1: No, já mám obavy, že tedy příliš ne. Ví se určitě, že nějaké existují, ale bohužel se neví přesně kdy. Asi by to stálo za reklamu.
0: To znamená, chtělo by to větší propagaci. Tento vzkaz chcete dát zdejší radnici, u které se nacházíme?
1: Rozhodně, protože myslím, že je spoustu Pražáků, kteří by se rádi přijeli podívat tady na chodské slavnosti. Někteří tady jsou, že? Dobrý den. A někteří by se rádi vypravili, ale nevědí přesně kdy. Málo kdo ví třeba, že je v srpnu, ale to je proto, že třeba se naši kamarádi sem přijedou za námi, naši kamarádi. A ty samozřejmě přitáhneme na domažlické chodské slavnosti a ty to znají, takže ty už se ptají na příští rok, kdy zase.
0: Vaše kamarádi, to je ta parta, která stojí tady u stanu?
1: Tady před tou radnicí nějak, tak ta parta, no.
0: Ti vám budou radit u té soutěžní otázky, která za chvilku padne,
1: no? Nemyslím, takový kamarádi to nejsou.
0: A i vy o těch chodských slavnostech víte právě od nich, to znamená, jinak byste se v té Praze o této akci nedozvěděla?
1: Já to bohužel jsem ten, který to musí rozšiřovat. Já vlastně dělám tu práci za radnici místní, pardon, ale já vím, kdy jsou chodské slavnosti, protože sem jezdíme s manželem každý rok a my to šíříme, děláme osvětu, takže naši kamarádi o tom vědí a většinou si udělají ten čas a přijedou.
0: Třeba vám z radnice zavolají, že potřebují PR pracovnici, brala byste to?
1: No, je to trošku kus cesty tedy z Prahy, ale jestli na dálku, tak ano.
0: Paní Mirko, teď ta soutěžní otázka. Vy jste se už trošku děsila, co jsem si to na vás vymyslel. Výraz vohýbačka z chodského slovníku Jindřicha označuje dýmku, naběračku anebo ženu pracující na poli.
1: No, líbilo by se nám asi to třetí, že?
0: Proto jsem si to vymyslel, takže to vám řeknu, že už správná odpověď není.
1: Takže první je...
0: Dýmka a druhá naběračka.
1: Asi naběračka.
0: Dýmka.
1: Je to dýmka.
0: Ale vůbec nic se neděje, protože cenu získáváte tak jako tak. Řekli jsme si, že oceníme každého už jen za tu ochotu, že jste za námi přišla. Komu pošlete písničku, když celou partu kamarádů máte tady?
1: No, bohužel máme také kamarády, kteří z rodinných důvodů nemohli přijet. Takže zdravím do Hlohové, pana Honzu a Jiřinku. A posílám jim písničku, jestli byste dovolil.
0: Určitě, posíláme, paní Radko, vám i vašim kamarádům krásný pobyt na chodských slavnostech a pak pěknou cestu do Prahy. Naschledanou.
1: Děkujem.

0: Stále jsme na chodských slavnostech v Domažlicích a celé odpoledne tu také ještě budeme. Chcete-li za námi dorazit, vězte, že živě odsud budeme vysílat i po 14. hodině. V tuto chvíli ale návštěvníci chodských slavností posílají vzkazy a také písničky svým příbuzným, známým, kamarádům, zkrátka komukoliv, komu se jim zachce. A v tuto chvíli mám vedle sebe mladou rodinku a tiskovým mluvčím je prý pan Martin, tak vám přeju dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A přestože vy jste tiskovým mluvčím, tak zároveň ale potřebuji vědět, jak se jmenují další členové rodiny, třeba i kvůli tomu, že vám za chvilku budou nápovědou při té soutěžní otázce, kterou uslyšíte z mých úst.
1: Mám tady krásnou holčičku Verunku a moji skvělou manželku Leničku.
0: Doufám, že to není příliš intimní informace, odkud jste?
1: My jsme dorazili z Plzně, ale jsme rodáci z Domažlic s Verunkou.
0: Takže povinnost dorazit na chodské slavnosti.
1: Ano.
0: Pane Martine, máte je třeba vy i spojené s nějakou svojí minulostí, to znamená, pamatujete si z doby dětství, že jste na chodské slavnosti chodíval, nebo to tak nebylo?
1: Ano, v podstatě už od útlého dětství, nepamatuju si jednotlivý chodský slavnosti, každý byl vždycky specifický, přijde mi, že každý rok se to rozrůstá o nový stánky a atrakce, ale vlastně ty vzpomínky jsou hodně spojený s chodskýma slavnostma.
0: Co se týče rodiny, a teď myslím třeba i generací před vámi, má někdo vztah k lidové hudbě až takový, že by třeba na něco hrál v nějaké kapele a podobně?
1: Ano, babička bohužel už zesnulá, která tancovala s Konrádiho muzikou, takže tam zpívala a tancovala.
0: S Konrádiovcema, které jsme tu měli zrovna dneska během dopoledne a vytvořili tu nádhernou atmosféru. Jak jste na tom s Bulačinou, tedy s chodským nářečím?
1: Jí tu poměrně dobře.
0: Tak jdeme na to.
1: Ano.
0: Ptám se to na to, co je to šrámovat. Buď chrápat, lenošit, anebo čmárat.
1: Zkusíme druhou variantu.
0: Lenošit. To určitě na chodských slavnostech můžete, ať vám to jde dobře, držím palce, ale je to čmárat, škrábat. Vůbec nic neděje. Za chvilku si i tak vyzvednete cenu. Jsem zvědav, jestli ji budete vybírat vy a nebo dámy, které máte sebou. To už nechám čistě na vás, to je rozhodnutí čistě vaší rodiny jako celku. Teď mi ale vy povězte, komu pošleme písničku.
1: A písničku bychom chtěli poslat dědovi Vašíkovi a babičce Ivance z Domažlic a zároveň Tlašíkům z Českých Budějovic.
0: A přejeme krásný pobyt na chodských slavnostech a šťastnou cestu do Plzně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: tady je Český rozhlas Plzeň, aktuálně schodských slavností, počasí se nám už vylepšilo, už neprší, zároveň není takové horko jako včera, zkrátka ideální podmínky k tomu, abyste nás i vy přišli navštívit, živě vysílat odsud budeme i po 14. hodině, tak nám přijďte dělat společnost, těšíme se na vás. V tuto chvíli už u našeho mikrofonu usedl pan Jirka, který je ze Sokolova a patří také k návštěvníkům schodských slavností, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jirko, co jste zatím stačil na schodských slavnostech a jaké jsou z toho všeho dosud dojmy?
1: No velice pěkné, já jsem rodák z Domažlic, jezdím každý rok a s vnučkou Emily jsme navštívili tady dopolední pořad. Moc nám to líbilo dnešní.
0: I vás se tedy musím zeptat, co by rodáka z Domažlic, jestli už jste těmi schodskými slavnostmi vlastně odkojen od dětství, jestli už jste jako dítě navštěvoval a případně jaké máte vzpomínky?
1: Ano, navštěvoval jsem jako dítě, dokonce jsem vystupoval i v tanečním souboru, kde byla paní Jarmila Černá, kdy si tady v Domažlicích nás vedla na základní škole a tančili jsme různé chodské písně a tance.
0: Jak to s tím folklorem a teď, myslím, v té aktivní podobě skončilo dneska? Tancujete, hrajete nebo už jenom chodíte jako posluchač a divák?
1: Už jako posluchač a divák, ale mám spoustu CDček a jakmile jedu v autě, tak si je pouštím a velice rád.
0: Pamatujete si třeba z dětství nějaké typické slovíčko pro chodské nářečí? Něco, co v jiném koutu České republiky už neuslyšíte?
1: No asi co bylo, bylo.
0: Ano, hezké.
1: Jednu takovou vzpomínku, protože můj spolužák na základní škole je Vlastimil Konrády a můj tatínek Jiří Mašel s panem Konrádym se znal, chodili spolu taky do školy, takže to je ročník 30-31, bohužel už nejsou mezi námi, ale jinak mám na Domažlice jenom ty nejlepší vzpomínky, mám tu ještě sestru a bráchu.
0: To jsou krásná pojítka, tak teď si pojďme vyzkoušet tu bulačinu. Vybral jsem si slovo rovce. Rovce. Buď označuje ovci, rokly, anebo rostlinu.
1: No, tak to bude asi za B.
0: Rokly. No vám ta bulačina jde i v roce 2026.
2: Jo.
0: Gratuluju, jděte si vybrat jakoukoliv cenu, která se vám zalíbí a ještě předtím, ale řekněte, komu pošleme písničku, koho potěšíme.
1: Dobře, pak samozřejmě mý manželce Lence Mašlové do Sokolova, pak sourozencům Janě a Milanovi Mašlovi, ty jsou tady v Domažlicích a do Ostravy zase bratranci a sestřenici.
0: Taky chcete manželce vzkázat příště se mnou?
1: Určitě, nemohla z pracovních důvodů, ale určitě příště sem tam pojede.
0: Tak, ať se vám ještě zbytek chodských slavností líbí a děkujeme, na shledanou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Český rozhlas Plzeň se hlásí z Domažlic, z chodských slavností. Vedle mě už je jeden z návštěvníků této slavnosti, pan Martin. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, i vás se musím zeptat, odkud jste přijel?
1: Nedaleko z Rokycan.
0: Jaký vztah máte k folkloru?
1: Folkloru? Výborný, protože poslouchám Špalíček lidových písní hrozně rád. Vzpomínám na Zdeňka Bláhu, který byl vlastně patriot. A poslouchám to i v rádiu, v autě, což mi teda manželka moc, tý se to moc nelíbí, ale je to prostě srdce. To.
0: A kdyby vám někdo řekl navleč kroj a pojď si s námi zatančit, šel byste do toho?
1: To bych navlekl, ale tancovat bych asi neuměl teda.
0: To znamená, co by aktivní účastník, jste nikdy nebyl součástí něčeho takového, třeba i jako muzikant, že byste vzal klarinet, do housle, cokoliv, ne?
1: To bohužel ne. Ale máme tady jakoby, máme tu příbuzný na Domažlicku, takže ty kroje vídáme. Vlastně tety vždycky jezdili k nám do Rokycan dřív ještě v 90. letech i v těch krojích, až do Rokycan autobusem, takže to je taková vzpomínka.
0: Už nás trošku tlačí čas, já musím rychle k soutěžní otázce, k té bulačině, aby ani vy jste o to nepřišel. Burák je velmi silný vítr, velmi rychlé auto, anebo velmi naštvaný člověk? Burák.
1: A tak za B.
0: Za B, velmi rychlé auto, je to velmi silný vítr a držte nám palce, aby dneska nepřišel a neodnesl nám rozhlasový stan. Pane Martine, moc děkuji i vám, komu pošlete písničku?
1: Do Strašic s mým rodičům, který poslouchají teďko.
0: A písnička už se pomalu rozjíždí. My se v tuto chvíli od těchto míst loučíme. Vy si vyberte nějakou hezkou cenu, která se vám bude zamlouvat. A podotýkám, že z chodských slavností se přihlásíme opět krátce po 14. hodině. Zatím přejeme hezkou neděli.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Na plzeňské sportmány se mohou lidé vyzkoušet letní i zimní sporty. Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku k léčbě ledvinových kamenů. Bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo přehánky a teploty do 32 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
1: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ty z opozičních stran. V Plzni pokračuje tradiční sportovní festival Sportmánie. Za obchodním centrem Plaza si mohou lidé vyzkoušet i tradiční zimní sporty, jako krasobruslení, lední hokej nebo snowboarding, říká plzeňský radní pro oblast sportu Tomáš Morávek z Hnutí pro Plzeň.
3: Co se týče těch bruslařských sportů, jako je hokej a krasobruslení, máme připravenou umělou ledovou plochu, kde je možné si opravdu nazout brusle a zabruslit si. Co se týče snowboardingu, máme připravenou malou sjezdovku. Vždycky nám to na zimním stadionu připraví do zásoby, to znamená, že to je sníh, který pozbírají z lední plochy a by nám to připravou, tak se snaží organizátoři toho stanoviště to vždy doplňovat a připravovat tak, aby to bylo použitelné po celý den.
1: Sportmánii v Plzni můžete navštívit ve všední dny od 14 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 20. Podrobný program najdete na webu sportmanie.eu. Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex, který pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Na rozhodnutí ústavu upozornil deník CZ. Opatření se týká volně prodejného léčivého přípravku Rovatinex. Z preventivních důvodů se stahují šarže s datem použitelnosti do října 2026 a do dubna 2027. Sport. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati porazil Berrettiniho z Itálie 2-1 na sety a postoupil do třetího kola. Stejným skóre zvítězil Jakub Menšík nad dalším Italem Belučím. Do dalšího kola prošla také Linda Nosková, která vyhrála nad Britkou Bolterovou 2-0 na sety. Turnaj skončil pro Nikolu Bartuňkovou, která podlehla Rumunce Kirstaové 0-2 na sety. Počasí. Čekejte oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne přechodné protrhávání oblačnosti a večer přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je dnes na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Domažlicích počítejte ještě dnes s dopravním omezením a uzavírkami kvůli chodským slavnostem, a to třeba na náměstí Míru nebo na Chodském náměstí a Husově třídě. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli se z hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A nábytek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Hady sa vě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, počkej, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím?

0: něco naříkat, než by bylo něco špatného, tak jsem říkala, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům, ne kvůli té rodině.

0: Ale filmu.
1: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
0: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
1: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
0: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
1: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
0: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
1: Poradíte se?
0: Poradit, jo.
1: Přezouváte se na zámku?
0: Ne.
1: Kam byste vzala návštěvu jako první?
0: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
1: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
0: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
1: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
0: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provázím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
1: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
1: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
1: I babička.
0: No ženy ohromně střílely, jo.
1: Jo.
0: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
1: A co jiného dělat než střílet?
0: Jenom střílet. Ty chudáky. No
1: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
1: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani.
1: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
1: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildprantů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
1: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
1: Řekněte nám tu naši, vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno, můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky prej ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem jí dala. Už jsem jí dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami, přesto ale dál platí výstraha před vznikem požárů. Čtvrtý plzeňský obvod přidává na střechy obecních objektů solární panely. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky a bouřky a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které mohou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty mohou vystoupat až na 37 stupňů. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Do rozvoje solární energie investuje čtvrtý plzeňský obvod. Cílem je vytvořit větší energetický okruh se sdílenou elektřinou. Solární panely brzy přibydou na radnici a už teď jsou nainstalované například na 33. mateřské škole. Pokračuje starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup z ANO.
3: Jedním z největších projektů je nová mateřská školka v Újezdě. Elektřinu zde využijeme hlavně pro běžný provoz školky, odvaření v kuchyni, osvětlení nebo třeba pro vzduchotechniku. Nejvíce elektřiny přitom panely vyrábějí přes den, tedy právě v době, kdy je školka v provozu a energie spotřebovává nejvíc.
2: Sebiv na Tachovsku obnovila úvozovou cestu v místní části Bezemín. Cesta určená pro pěší a cyklisty začíná přímo ve vesnici a navazuje na červenou turistickou trasu k papírovému mlýnu. Podrobnosti k obnovené cestě dodává starostka Pavlína Jonášová, zvolená za nezávislé.
4: Tahle cesta v Bezemíně už kdysi existovala a my jsme ji teď obnovili tím, že jsme vlastně podél cesty vysázeli 35 ovocných stromů a upravili jsme vlastně tu úvozovou cestu tak, aby navazovala na to pole a na tu cestu, která povede přes to pole.
2: Obnova cesty v Bezemíně je součástí doporučení, která vycházejí z územní studie krajiny. Cesta má mimo jiné zabránit i erozi půdy z pole. Jako rok hořců vyhlásil Český svaz ochránců přírody letošní rok. Ochránci tak chtějí upozornit na nutnost ochrany těchto barevných rostlin. Hořce a jejich příbuzní hořečky u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy, uvádí Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
5: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trháni, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
1: Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 15 hodin ve čtvrtém kole šance ligy proti Artisu Brno a ve 20 hodin začne duel Liberce proti zatím 100% Slávii.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky, kránu ustávání srážek a přechodné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 18 až 15. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, k večeru bude srážek od západu ubývat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 19 u Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda se stala také v Plzni v ulici Na Sudech a bouralo se také na silnici 205 u obce Nekmíř na severním Plzeňsku. I tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.
0: Příjemné odpoledne, už podruhé se dnes hlásíme z chodských slavností v Domažlicích. S naším rozhlasovým týmem se aktuálně nacházíme kousek od Domažlické věže a v příštích minutách si budeme povídat s místními. Našimi hosty budou Patrik Zuber, ředitel městského kulturního střediska Domažlice, dále pan Roman Holub, který je mimo jiné domažlickým ponocným, a přivítáme také Josefa Nejdla, který je ředitelem muzea Chocka v Domažlicích. Tak poslouchejte, přejeme hezkou neděli. Vladimír Šťovíček vás zdraví.
1: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, který i 8 minut po 14. hodině vysílá Schodských slavností v Domažlicích a společnost mi v tuto chvíli už dělá Patrik Zuber, ředitel Městského kulturního střediska Domažlice. Přeji vám dobrý den.
1: Krásný den z Domažlického náměstí.
0: Vypadáte nějak nezvykle v klidu, to si ředitel Městského kulturního střediska během Schodských slavností může dovolit?
1: Blíží se finální pořád, blíží se závěr. Já doufám, že už se toho nemá moc co pokazit, což mě samozřejmě naplňuje klidem.
0: Kolik toho ředitel zdejšího městského kulturního střediska během domažlických slavností naběhá? Popište nám trošku tu vaši roli už během toho, co akce běží.
1: Když ta akce už běží, tak samozřejmě já si myslím, že ředitel městského kulturního střediska patří k těm pódiím, patří mezi ty účinkující, takže já se snažím, jakoby samozřejmě taky mě zajímají ty pořady, jo. Dlouhou dobu něco připravujeme, tak samozřejmě chcete vědět, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Ale já si myslím, že je právě správně být mezi těmi účinkujícími a být v tom centru toho dění. Ne, někde, já jsem vlastně ve finále přiznám, ani nešel na slavnostní zahájení, na přivítání na radnici, protože si myslím přesně tohle, že spíš patřím tím pódiím.
0: Stává se vám někdy, že býváte mezi účinkujícími přímo na pódiu, jinými slovy řečeno, že byste sám vystupoval? To se dostávám k tomu, že původně na vašem místě měl sedět váš kolega Jaroslav Cvek, což je vedoucí programového oddělení Městského kulturního střediska. A pokud se nemýlím, tak ten teď zrovna někde muzicíruje, protože je to houslista, hraje v kapele. Jak je to s vámi?
1: Nevím, jestli vás mám opravovat, ale on nemuzicíruje, on se stará o pořad, který právě bude začínat.
0: Ale je to jinak muzikant.
1: Jinak samozřejmě, to je velký muzikant.
0: Protože včera měl hrát tady v kapele zrovna a organizační práce ho zase odvolala někam jinam, takže jinak je to muzikant. Jak je to s vámi?
1: Já jsem taky trochu muzikant, já jsem klávesista, trošku skládám a... Ano, jsme muzikanti oba, jsme se tam takhle sešli v tom programovém, napřed jsem byl v programovém oddělení, tam co je vlastně teď Jarda Cvek, já jsem vlastně tu práci, co dělá on, tak jsem dělal předtím a od roku 2023 jsem se stal ředitelem.
0: My jsme na Schodských slavnostech už od včerejška a bavíme se s návštěvníky, kteří přijíždějí z různých koutů a nechci říct jenom České republiky, ale i světa. Je to samozřejmě spousta místních, pak jsem se včera bavil s lidmi, kteří byli z Brna, z Nojma a pozor, povídal jsem si s paní, která přijela až z Arizony. Řekněte mi, čím si myslíte, že je to kouzlo těch slavností, co sem ty lidi vlastně přivábí i z takovéhle dálky? Čím to je? Čím tak táhnou Schodské slavnosti?
1: Tak já si myslím a i trochu v to doufám, že to je tím, že to, co tady uvidí, není divadelní představení v kostýmech. To je prostě autentické Chocko. To je prostě stoprocentně originální Chocko. A já nevím, jestli kde všude tohle je vůbec ještě možný vidět. My to opravdu žijeme. To, co tady uvidí, není to prostě žádné nacvičené divadlo. A možná to je zrovna na tom přitahuje. Ale tak samozřejmě kroje, hudba, všechno dohromady.
0: Velká tradice. Přesto, když se bavíte s kolegy, kam tu slavnost posunout v dalších letech dál a dál, jakým směrem se v těch myšlenkách vydáváte?
1: Určitě se chceme držet toho, že to, co známe všichni už dlouho, ten základ musí být pořád stejný. To prostě základ toho programu tvoří tady místní chodský soubory, který musí vystoupit a chceme, aby vystoupili a chceme, aby to tak bylo dál. Ale pak se to snažíme vždycky okořenit ještě něčím, co by jsme tomu dali navíc, protože samozřejmě nechceme, aby ta slavnost byla pořád stejná. Chceme, aby bylo vidět, aby i diváci, návštěvníci viděli, že se někam posouváme.
0: Mimochodem, do jaké míry ty podněty přicházejí přímo od nich, to znamená, nasloucháte i samotným návštěvníkům a dokážete pak ty jejich náměty a nápady proměnit ve skutečnost. Chodí to i takhle?
1: Ano, tak samozřejmě snažíme se vždycky získat nějaké podněty. Po minulých chodských slavnostech jsme třeba měli takové setkání tady v Hindle, kde měli přístup všichni návštěvníci a mohli říct, jako, co by chtěli změnit, co by chtěli doplnit. Ale tak spoustu věcí vymýšlíme sami v rámci našeho programového oddělení a je to takový, jsou to často naše náměty a myšlenky.
0: Jako Plzeňákovi řekněte mi, co je Hindle.
1: Pardon, to je Hindle, to je tady spolek domažlický, který já přesně, a teď jsem si trošku naběh, protože úplně přesně nevím, jak to popsat, co oni dělají, ale je to tady občanské sdružení, tady pořádá spoustu akcí a jsou hodně aktivní v rámci Domažlic, my s nimi spolupracujeme.
0: Mimochodem, jak početný je tým, který se stará o organizaci Schodských slavností, jde to vůbec spočítat nebo alespoň řádově vyjádřit?
1: No, mě hlavně překvapilo, už když jsem sem přišel v tom roce 2019, že to množství lidí, kteří to připravují, je vlastně poměrně malé. Mluvím teď konkrétně o programu. Samozřejmě do těch příprav je zapojeno spousta lidí. Je to v celé Domažlice, všechny příspěvkové organizace, města, policie, hasiči. Ale když mluvím čistě o programu, tak to vlastně připravuje velice malý tým lidí a byl jsem opravdu překvapen, že to zvládá. My jsme, tam je programové oddělení, kde jsou tři lidé, z toho jeden má starosti spíš propagaci a pak vždycky to tvoříme u mě v ředitelně, se sejdeme a vymýšlíme v rámci programových porad a zbytek týmu jsou už potom ekonomka, účetní a technici.
0: Co se týče té propagace, vy patříte k lidem, kteří z toho regionu na poměrně velkou část svého života odešli. Ano. Vy jste strávil skoro 30 let v Praze, jestli se nemýlím, a pak jste se vrátil do regionu. Zrovna dneska nám tady po 12. hodině v písničkách na přání seděla posluchačka, která říkala, že je z Prahy a že se tam o těch chodských slavnostech málo rozví, že nikdy vlastně tam lidé ani netuší, ve kterém termínu vlastně promíhají a podobně. Děláte i propagaci všude po celé České republice?
1: Snažíme se, ano, rozesíláme naše velké postry chodských slavností a zrovna v Praze té propagace si myslím děláme do celého celé, tak je to samozřejmě, všechno je to otázka financí, mohli bychom dát plakáty do všech tramvají, autobusů a tak, ale to až úplně tak nezvládáme a nevíme, jestli by to mělo ten smysl. Jde hlavně o velkoplošný plakáty a potom třeba v obchodním domě Flora běží takové naše video sestříhané a samozřejmě spolupracujeme s Českou televizí, takže letos jsme natáčeli úplně nový spot na chodský slavnosti a ten potom před chodskýma slavnostma běží.
0: Napadla mě možná geniální myšlenka na propagaci, co kdybyste po celé České republice posílali chodské koláče.
1: To by bylo skvělé. Já jsem možná neřekl, že velkou část propagace zrovna letos za to můžu poděkovat zrovna vám, protože Plzeňský rozhlas opravdu hodně to propagoval i v rámci naší nové spolupráce, takže tam byla taky velká pomoc s tou propagací.
0: Říká muž, který ten chodský koláč má momentálně na placce na sobě. Já bych se tak zakousl. Spíš se vás ale v závěru zeptám na jinou věc. Už máme před posledním pořadem letošních chodských slavností. Ten začíná asi za 4 hodinky, ve 14 hodin a 30 minut. To znamená, už se trošku můžete za tím letošním ročníkem ohlédnout, tak jaký podle vás byl a do jaké míry splnil třeba nějaká vaše očekávání?
1: Tak já musím říct, že ten ročník letošní začal takovou trošku nešťastnou událostí, že zvukař, který měl vlastně zvučit chodský slavnosti a dlouho se na to připravoval, tak měl úraz. A hnedka ve čtvrtek, když jsme začali stavět pódia, tak ho to vyřadilo z provozu. Takže my jsme museli značně improvizovat a já jsem se bál, jak to dopadne, protože říci někomu v den chodských slavností, ty budeš ty chodské slavnosti zvučit, to je prostě opravdu, to není dobrý. To nikdo pak nechce dělat.
0: Kulantně řečeno, to není dobrý, ano.
1: A přesto si myslím, že to dopadlo dobře. Já jsem jako moc spokojený. Měli jsme několik novinek a řekl bych, že všechno vyšlo. Hrozně rád jsem za tu spolupráci tady s Českým rozhlasem. Udělali jsme úplně nově tancovačku pod širým nebem v zahradě Chodského hradu. Já jsem se tam včera šel podívat trošku s obavami, jestli si to lidi najdou, ten nový program, a bylo tam úplně plno. Bylo to prostě skvělý. Takže účinkující se na to všechno dlouho připravují a všechno mají nacvičené, takže tam není vlastně důvod, aby něco nevyšlo. A diváci ocenili všechny pořady, já si myslím, že já jsem spokojen.
0: Kdy se začínají připravovat další chodské slavnosti, sotva skončí ty stávající?
1: Pondělí.
0: Tak přejeme hodně úspěchů do další práce. V tuto chvíli byl naším hostem Patrik Zuber, ředitel Městského kulturního střediska Domažlice. Ať se vám daří, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň i ve 14 hodin a 20 minut vysíláme schodských slavností v Domažlicích a už nám společnost dělá zdejší ponocný, nejen ponocný, pan Roman Holub, kterého zdravím, dobrý den.
1: Krásný dobrý den přeju vám
0: a
1: všem.
0: A musím v tuto chvíli vyzdvihnout už jenom to, že jste přišel v tom oděvu, ve kterém jste přišel. Trošku ho popište a hlavně mi řekněte, jak je to teple.
1: Je tu tuze teplo, vám povím. No. Je to teplý, je to kabát samozřejmě, vlněný kabát, takže co si budeme povídat, je v tom horko. Pak samozřejmě mám čepici, no a halapartnu a nedílnou součástí ponocního je samozřejmě taky trumpeta. No.
0: Oni vás v Domažlicích v ničem jiném ven nepustí, nebo jak to chodí?
1: A co pá bych měl chodit, no. On ten ponocný, že jo, kdo pa to byl? To byl starý vysloužilý voják, že jo. Co pá on měl? On měl jenom, že jo, nějaký ten kabát, no a takhle holt chodil tady po rinku a vykřikoval, takže mám to tak, jak by to mělo být správně.
0: Já mám dojem, že když jsem včera krátce po 9. večer Domažlice opouštěl, že jste to byl zrovna vy, kterého jsem tady slyšel. Je to možné, že to bylo v tu dobu zrovna?
1: Já myslím, že jo, včera jsem zpíval v 8 a v 9 a v 10, potom v 11, ve 12 ještě zpívali z věže, že teda, ale to je nahrávka samozřejmě. Takže je dost možný. Dokonce si myslím, že jste jeli a svítili jste na mě autem.
0: Myslíte si, že v 9 večer během chodských slavností tady ponocný zažene lidi do postele? To tak asi nechodí, ne?
1: To už určitě ne. Jde pak do postele. Já si myslím, že spíš oni přiběhnou. Dokonce i v 10 hodin tady byly takhle malinkatý děti a to byly to taky mý fanouškové, ale přišli a přiběhli na toho ponocného, že ještě nebyli, že musí toho ponocného vidět.
0: Předpokládám, že se s vámi všichni fotí a jde to hned na sociální sítě a podobně.
1: No, co si budeme povídat, že jo? Ponocný jako takový už nemá tu službu, aby město hlídal před požárem, že jo, aby ohlašoval, co se ve městě děje, ale je to spíš taková turistická atrakce, to znamená, že turisti a všichni ostatní děti a tak samozřejmě prahnou po ponocným.
0: Užíváte si to, nebo vás to někdy i štvalo? Jaký jste typ osobnosti?
1: Je to těžký. Byla doba, když jsem opravdu chtěl to takhle odložit a říct a dost, už toho mám dost. Já myslím, že to stačí, že to může vzít někdo jiný. Víte, ale ono potom, když přijdou ty lidi a vlastně děkujou za to, že ten člověk, že jsem tady, tak ono to člověka nabíje zase. Nabíje to energii a vlastně to dělá člověk rád.
0: Kolik práce má Domažlický ponocný právě během chodských slavností a je to něčím specifické?
1: No se asi neptejte, kolik má práce Domažlický ponocný, protože ráno stane v 7 hodin, jede na Vavřineček, tam pomocí dalších kamarádů připravuje celou mši svatou, pak tam ještě připravuje s dalšíma lidmama další věci, no mezi tím ještě jde do kostela, pak večer musí na toho ponocního, radši se neptejte, je toho hodně.
0: Dobře, neptám se, zeptám se na něco úplně jiného. Říkal jsem si, že s ohledem na to, kde vy jste vyrůstal, jsme našli úplně geniální místo, protože vy jste tady lítal jako kluk, vy jste bydlel nedaleko Domažlické věže. Je to tak?
1: No, já jsem bydlil tady dole ve Spálené ulici, je to vlastně ulice pod náměstím. No a ano, jak říkáte vy, my jsme tady ještě blbnuli, protože tady po náměstí projeli možná 3 auta, tak maximálně za celý den. My jsme si tady hráli fotbal jako kluci a běhali jsme. A taky jsem znal poslední paní ponocnou, paní Zdanovcovou, která ještě nahoře na věži bydlíla. A ona bydlela asi o 3 baráky dál a tam mi vždycky vyprávěla, jak to bylo hezký, když nahoře bydleli a jak pán chodil tady po náměstí a tak dále. Takže já si myslím, že i od té paní Zanovcový jsem toho hodně získal.
0: No když už jste s ním začal, tak pokračujte. O čem dalším vyprávěla?
1: Je to hodně. Takovým zajímavým věcem je, že když jsem toho ponocního začal dělat, tak ona, ač byla stará, tak si mi takhle zavolala a povídala mi, já to tady vždycky říkám i tím, co přijdou na ponocního. Ne, aby si troubil na 4 světové strany, jo? Ne, aby si troubil na tu 4. stranu. Tak já jsem se samozřejmě zadivil, protože sice jsem si ponocního pamatoval jako malej kluk, ale jen tak jako zběžně a já se jí ptám teda proč, ne? A říká, ne, na té 4. straně ponocný dostal přes hubu a od té doby tam ten ponocný netroubí, jo? Takže to je tak povídání od paní Zdanovcové. Nicméně pak ke mně chodili další poudačky a to, že se nesmí stroubit dolů k bráně, že tam spí pan farář, aby se v noci nebudil, to taky nemůžu. No potom bylo, protože v Domažlicích ten ponocný vlastně nikdy nepřestal vlastně, neříkám, že chodit, ale nepřestalo, ta nahrávka z té věže nepřestala a občas i nějaký se našel, tak prej mu v době totality zakázali troubit směrem do Německa, aby náhodou tam něco nevyzradil, jo. No a teď je to asi nějaký 4 roky, tak za mnou tady přišel pán a začal jsem mu to vyprávět a on potom říká, no to bylo ještě úplně jinak. On nesměl tam tím směrem do toho Německa troubit kvůli tomu, ne, kvůli Lomikarovi mimochodem, co nechal pověsit Jana Sladkýho Kozinu, že prej ten ponocný mu zakázal, aby tam troubil. No nevím, vyberte si něco z toho.
0: Mimochodem ta paní ponocná, která vás inspirovala, i ona musela chodit v tomto stejnokroji nebo mívala na sobě něco jiného?
1: Ne, ona ve stejnokroji nechodila, protože ona na té věži bydlíla opravdu a odpovídala jenom tomu ponocnímu ze zhora. On chodil, pán její chodil tady v tom kroji a ona odpovídala jenom ze zhora z věže mu.
0: Vy jste se nechal slyšet, že v takovém tom období, kdy ponocný trvale v Domažlicích nebyl, tak se sem tam nějaký sice našel, ale nevydržel u toho. Dovedete si představit, z jakého důvodu?
1: No, já bych řekl, že ono to není jednoduchý, no, když člověk má každý víkend tady bejt, já teda chodím jenom o víkendech, ale musí tady bejt ten člověk, nemůže v podstatě o prázdninách někam odjet, nebo když tak se musí vždycky vrátit, no tak asi z toho důvodu, no, těžko soudit.
0: Kde máte zázemí, taky na věži?
1: Ne, já se teda... Přiznám, převlíkám se v kostele v zákristi, jako pan farář.
0: Takže tam teď zamíříte, až to půjdete zase sundat?
1: Ano, přesně tak. Až to budu sundat, zamířím do zákristi a všechno to ze sebe sundám, protože jsem spocený jako hrom.
0: Dneska už ty povinnosti skončily, bylo to jenom pátek a sobota, dneska už nic?
1: Depa, dneska ještě večer zpívám. Dneska ještě v 8 nebo ve 20 teda a ve 21.
0: A pak každý další víkend, nebo
1: a
0: jak to chodí do Blažicích?
1: A pak ještě dokonce prázdnin každý další víkend, ano.
0: Čemu dalšímu se věnuje Domažlický ponocný? Slyšel jsem, že také děláte vitráže. To souvisí také s nějakými chodskými motivy, nebo už ne?
1: No, chodský motivy, moje kolegyně Alenka teda začala malovat, my jsme začali dělat takový chodské anděly a tak dále, takže chodské motivy taky malujeme, je to i to možný, ale tak ty vitráže jsou takový všeobecný, dělá se z toho všechno, je to sklo, že jo, který se skládá a je to krásná práce, no.
0: No tak přeju hodně úspěchů ve všech vašich činnostech a teď bych byl moc rád, doufám, že mi vyhovíte, že byste se s námi rozloučil po vašem, to znamená tím, co tady od vás slyší i návštěvníci chodských slavností po večerech.
1: Dobrá, zkusíme to, zaspívám vám, to víte, že jo.

0: Io, synu milému, a taky duchu svatému, zdravá se Maria, a opatrujte světlo, hej, ať není žádnému škodem. A odpočívejte s Pánem Bohem. Zdravá se Maria.
1: Krása, děkujeme. Slyšíte i ten potlesk ještě, od lidí?
2: Ještě vám zatroubím, teda zkusím, ano, jestli to bude troubit.
1: Děkujeme. A v závěre to už berte jenom jako pod čarou. Musel jste při výběrovém řízení projevit svůj pěvecký talent, protože šlo vám to náramně.
2: No, když jsem před 30 lety, den před chodskýma slavnostma, mi oslovil pan Peroutka, ředitel MKS, abych šel dělat ponocního, tak se mi takhle zavolali na kobereček a řekli, tak nám to tady zaspívej, my si tě vyzkoušíme a uvidíme. Takže byl jsem na koberečku, musel jsem zaspívat. No akorát jediný, co jsem neuměl, tak jsem neuměl troubit. To znamená, že mi dali trubku, dali mi tam nátrubek a já jsem se během jedné noci musel naučit aspoň do toho trochu fouknout. Takže si dovedete představit, jaká to byla ostuda. Tak.
1: Ať vám jde nejen zpívání a foukání, v tuto chvíli tu s námi byl domažlický ponocný Roman Holub. Děkuju, nashledanou.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: to prostý.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Ještě chvilku se hlásíme z chodských slavností v Domažlicích. A tentokrát vedle mě sedí Josef Nejdl, což není nikdo jiný než ředitel zdejšího muzea Chocka. Pane Nejdle, vítejte, dobrý den.
2: Příjemné odpoledne vám i posluchačům.
1: Teď jsem si říkal, jestli ještě mám říkat Josef Nejdl mladší. A vysvětlím vám proč, protože když se to děje mně jako návštěvníkovi, že tady pořád vidím toho vašeho tatínka, jehož nedožité 85 se letos budeme připomínat, tak to tak logicky musíte mít i vy. Jak to prožíváte?
2: Já to prožívám vlastně tak nějak kontinuálně, ale je pravda, že si musíme dávat pozor na to, kdo je starší, mladší a nejmladší, protože už i tamhle kluka zapojuju, který se podílí trochu na organizaci, neúčinkuje, ale tak nějak ty Nejdlové, pro mě to je jediná součást chodských slavností.
1: Tatínek by se tady dneska taky pěkně potil. On měl taky takový hodně tlustý kabát na sobě vždycky.
2: Chodil, jestli si ho vzpomínáte, tak k němu patřil široký klobouk a bílý chodský kabát. Takže teď v tohletom počasí asi by mu taky tady nebylo jen tak. No.
1: Dneska v tom chodíte vy, nebo ne?
2: Občas si vezmu, ale nemám bílej kabát, já mám modrej kabát, a nebo kazajku, kterou mi ušili děvčata z našeho souboru k 50.
1: A měli bychom dodat, že zastupujete Mrákovské, jenom abychom všem informacím učinili zadost. Ten váš tatínek, ten měl vlastně celý život prostoupený tím folklorem. Předpokládám, že vy jste tomu prostě nemohl uniknout.
2: Já jsem v tomto prostředí vyrůstal, protože děda zakládal soubor, táta ho dlouhý leta vedl, no a já tak nějak se toho pořád ještě účastním. Jednak jako organizačně i občas účinkuju a pořád mě to baví. Tady vždycky se baví o tom, že v opouti se sejdeme doma u té svíčkové, u toho zelí. Tohle já neznám. Pro mě vždycky pouť bylo meníčko, kelímkový pivo, až jsem mohl, teda předtím to limonáda, a bušta. Mm-hmm. To je pro mě pouťový jméno a to mi prostě nikdo neveme.
1: Josef Kuplík vzpomínal, že váš otec hodně dbal na tradice a jejich dodržování, že byl taky vynikajícím vypravěčem a mluvil nářečím. V čem z toho jste se potatil?
2: Povídání asi jo, ale to nářečí ne. Trošku je to velká zátěž tradicí, protože mám velký strach z toho, že mě lidi budou srovnávat. A já nikdy nebudu jako on. Ano, budu moderovat, budu povídat, a tak, ale nikdy nebudu jako on. Takže za to se všem celé veřejnosti omlouvám, prostě takhle to nepůjde.
1: Taky se na něj vzpomíná jako na veselého člověka. Tu veselou povahu jste podědil?
2: Jo, to jo. Nářečí ne, ale veselou povahu určitě.
1: Mimochodem, vybaví se vám teď na první dobrou něco veselého spojeného s tatínkem a chodskými slavnostmi? Nebo to takhle rychle z hlavy nedostanete? Nechci vás zaskočit.
2: Ne, teď se mi zaskočil, ale já si vlastně nevybavuju nějakou situaci, kdyby nebylo veselo, protože táta tím žil tím folklorem, tím vypravěčstvím a tak dále, takže jako občas jsem ho zažíval protivního, když si připravoval mluvené slovo, ale to je asi každý, dneska to chápu, že když si připravuju, já tomu říkám, že trpím samomluvou, ale jinak si ho pamatuju pořád jako veselýho člověka, to je dobře.
1: Mimochodem, povolával si vás v těch situacích, abyste mu ten text posoudil a řekl: Pepíku, hele, je to dobrý, ne?
2: Ne, na to měl jiný. Já jsem, když táta odešel, dej mu pámu nebe, tak já jsem spadnul prostě rovnýma nohama a teď ode mě všichni čekají, že budu jako on. Nebudu, omlouvám se, nebudu jako on, ale jako nevadí mi povídat, nevadí mi uvádět ty pořady, povídat si o tom folkloru, protože to je neskutečná studnice informací a spousta zajímavostí.
1: Co se týče chodského souboru Mrákov, tak váš tatínek byl opravdu věhlasnou osobností. I v té souvislosti se musím zeptat, jestli se souborem budete nějakým způsobem to jeho letošní výročí nedožitých 85 let na konci roku nějak připomínat, nebo ne?
2: letošní ročník chodských slavností je velice zajímavý, protože tady se sešlo spousta výročí. Já bych začal toho prvního, kvůli kterému se tady scházíme pořád. Mistr Jindřich 150 let narození. Mrákovský soubor, 65 let od narození. Jmenoval jste tátu, 85 let bude letos mít, ale pozor, zakladatel rudácké muziky z Mrákova, Vašek Kupilík by měl letos 80. Dlouholetý kapelník, který po Vaškovi převzal to žezlo, Vlastík Dřímal, 65 let. U toho bych skončil, ty už tady mezi náma nejsou, ale těch spousta padesátníků, který jmenovat nebudu, to bych si asi z hlavy nevymyslel, který jsou současným momentálně členy souboru, který tady vystupují a účinkují, tak je taky spousta. Prostě se to leso tak sešlo.
1: A budete to, tatínka, v letošním roce ještě nějak připomínat, nebo to nechystáte?
2: Včera v Rákově na hýtě.
1: Stačilo.
2: Včera v Rákově na hýtě, já si myslím, že to stačí a připomněli jsme všechny, i toho Vlastíka, i toho Vaška Kupilíka, všechny jsme připomněli.
1: Co se týče chodských slavností, musím se vás zeptat, co by ředitele Muzea Chodska, do jaké míry jsou chodské slavnosti zakotveny v depozitářích muzea a také do jaké míry se do dnešních dní proměnily?
2: No, jako zástupce paměťové instituce samozřejmě tuhle věc monitorujeme, ale co je zajímavé, my to jako muzeum těch věcí příliš nemáme, protože pozor, tady Chodsko je velice specifický region a spousta těch přirozených věcí, které se týkají národopisu, ať jsou to kroje, lidová kuchyně, tak já nevím, co, tak to žije pořád ještě přirozeným životem v tom regionu. Já nevím, před kolika lety jsem zjistil, že jsme dělali výstavu na Velikonoce a zjistili jsme, že nemáme formu na beránka. No proč? No nemůžeme jim, protože ty je pořád, ještě tetky pořád tady v tom pečou. Stejně to i s těma krojema. Ty kroje si pořád ještě žijou svůj přirozený život v tom prostředí. A takhle by to mělo být. My zatím jenom dokumentujeme.
1: To znamená, kdyby vás někdo požádal, uspořádejte výstavu o chodských slavnostech, tak byste řekl, sorry, nic nemáme?
2: to ne, máme. Ale je pravda, že tuším, že to bylo loni nebo předloni, tak jsme dělali velkou výstavu kroji a tam jsme prostě narazili na to, že my máme v depozitáři nějaké rarity, ale ten přirozený kroj, prostě ten je tady pořád ještě tady kolem u nás všude okolo.
1: A na závěr mi povězte, jak jste si užil letošní ročník chodských slavností?
2: Jako vždycky.
1: Skvěle.
2: Jako vždycky skvěle, ano.
1: Říká ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl. Díky i vám za to, že jste byl naším hostem. Mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Naschledanou a přeju hezký den.
1: Děkujeme a právě z chodských slavností v Domažlicích se za celý rozhlasový tým v tuto chvíli loučí Vladimír Šťovíček. Ještě pár desítek minut máte na to.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak co byste dnes ještě mohli stihnout? V centru Plzně pokračuje multižánrový festival na ulici. V prostoru DEPA 2015 nebo u Ježíška se během dne střídají koncerty, divadlo i po uliční umění. Zahrají kapely Zlo z jihu, Náhodný výbuch, Zakázaný sen, Dark, a v 8:30 zahraje na hlavní scéně DEPA 2015 Plzeňská filharmonie. Na plovárně v Manětíně zahraje divadlo Za dva, představení pro děti i dospělé, výpravná hraná pohádka Velká dobrodružství malého brouka o Střevlíkovi Pepovi začíná v 15 hodin. V Kladrubech u Stříbra zase pokračuje tradiční kladrubská pouť. V 17.30 vystoupí hudebník, herec a stand-up komik Vojtáno a v 19.15 proběhne oficiální tečka za poutí. Také v Plasích pokračuje tradiční plaská pouť na Královnu. Návštěvníky čeká hudba, pouťové atrakce, ale také keramické dílny v klášteře. V Zámeckém parku Merklíně pokračují letní slavnosti s koncerty, doprovodným programem a aktivitami pro děti. Příjemné prostředí parku nabízí pohodovou atmosféru pro celé rodiny i milovníky živé hudby. No a violončelista Tomáš Jamník vystoupí o 20 hodin v kostele svatého Mikuláše v Kašperských horách. Společně s absolventy Ševčíkovy akademie zahrají Bacha, Telemana a další autory. Tolik tedy naše nedělní tipy.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Je neděle 16. srpna 14:52. K tomu, no a vy posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. Vůbec, když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému třeba cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia, anebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývám dnem, který měl svůj řád a také své malé rituály. Vařil se lepší oběd, nepracovalo se a některé činnosti by si člověk možná ani netroufil, protože prostě je ta neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? To je totiž otázka do dnešní noční linky. Své příběhy můžete zavolat ve 23 hodin. Vás bude vítat určitě s vašimi telefonáty Jarka Barboříková. Takže noční linku si rozhodně nenechte ujít.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. Strážníci budou v Plzni u Boleváku zdarma označovat jízdní kola. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky a bouřky a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Horská služba má během letošních prázdnin zatím více práce než v loni. Nejvíce práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
2: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
1: Městská policie Plzeň ve spolupráci s prvním městským obvodem zopakuje preventivní akci zaměřenou na ochranu jízdních kol. Uskuteční se v úterý 18. srpna od 14 do 17 hodin na hrázi Velkého Boleveckého rybníka poblíž restaurace Pizza Point, píše to město Plzeň na svém webu. Zájemci si mohou nechat kolo označit speciální barvou s mikrotečkami nesoucími evidenční číslo a zanést ho do celorepublikové databáze. Označení pomáhá při dohledání odcizeného kola. K evidenci je nutné přinést občanský průkaz a doklad o nabití kola. Počet označených kol bude omezený, na místě si bude možné domluvit individuální termín. Mezi Těškovem a Holoubkovem na Rokycansku pomáhají nové vodní plochy chráněným obojživelníkům. Tři nové tůně zároveň usnadňují energetikům přístup k vedení vysokého napětí. Soustředění vody do vybagrovaných nádrží zpevnilo okolní průjezd a navíc vytvořilo zázemí pro vzácné živočichy. Pokračuje mluvčí skupiny ČES pro západní Čechy Karel Samec.
3: Jde o těžko přístupný průsek lesem pod vedením vysokého napětí a technika při poruchách v bahně pravidelně zapadala a museli jsme ji vyprošťovat. Vybudování tůní se voda soustředila na jedno místo, zároveň jsme v krajině vytvořili ideální podmínky pro vzácné obojživelníky a hlavně drží se tam voda i v dobách velkého sucha.
1: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě. Dohromady pořádají 1300 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už více než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Předkládací zprávy uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Detaily najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Sport. Cyklistický závod Czech Tour vyhrál 20-letý Američan Andrew August před Italem Fanciullem, který ovládl závěrečnou čtvrtou etapu. Kristýna Sasínek-Meky se na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu zajistila účast ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl až fotofiniš. Meky doběhla ve svém rozběhu na 6. místě, které bylo poslední postupovou příčkou. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky. K večeru bude srážek ubývat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto bouralo s nákladním na silnici 19 u spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Patná. 14 hodin a k tomu 5 minut pokračuje nedělní odpolední vysílání. Říká se, že každý máme svého anděla a pan Zdeněk Zajíček jich má dokonce stovky. Všechny vyrobil sám ze zbytkového dřeva a my se za ním v reportáži podíváme v té následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Mimochodem čeká na vás také soutěž, tentokrát o 2 vstupenky na velkou reprezentativní výstavu, která probíhá v sousedním Bavorsku. No a za pár minutek se podíváme do Stoda, kde otevřeli ordinaci a byty praktických lékařů v nově zrekonstruovaném bytovém domě. Já si myslím, že se vyplatí i nadále zůstat s námi. Poslouchejte rádio vašeho kraje. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Lepší servis a zázemí pacientům i zaměstnancům nabízí nově stocká nemocnice. Ta opravila starou ubytovnu vedle nemocničního areálu. V přízemí několika patrové budovy jsou nově dvě ordinace pro praktické lékaře. A v domě je také 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky, například pro ty, kteří dosud musí do práce dojíždět. Teď najdou bydlení přímo vedle nemocnice.
1: Vstupujeme do toho nově opraveného domu bezbariérovým vstupem s lékařem Alanem Sutnarem, náměstkem pro léčebně preventivní péči stocké nemocnice. Teď jsme v ordinaci. Je tady napsáno na dveřích praktický lékař pro dospělé. Kolik takových ordinací tady vzniklo?
2: Vznikly tady dvě tyto ordinace. Jsou to vlastně ordinace pro naše externí lékaře, kteří do této doby byli umístěni v nemocnici. Nicméně díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá o nějakých 15-20%, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici.
1: Je to přímo vedle?
2: Přesně tak, je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů, to znamená pacienti, kteří prostě tady budou mít zajištěnou péči praktických lékařů, tak můžou samozřejmě na všechny specializovaná vyšetření, případně na rentgen, laboratoř, tak prostě do nemocnice dojít.
1: Není to jenom o ordinacích, ale je tady i zázemí pro zdravotníky, ubytování pro zdravotníky, a to si teď projdeme s ředitelem stocké nemocnice Danielem Heischmannem. Je tady 11 schránek, takže to znamená, že tady je 11 bytů?
3: Přesně tak, je tady 11 bytů. Z těch 11 bytů jich prošlo 7 rekonstrukcí před 6 lety a teď v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat zbývající 4.
1: Kolik je tady pater?
3: Jsou tady vlastně přízemí a dvě patra.
1: A v přízemí jsou ordinace?
3: Přízemí jsou ordinace. Pak tady máme ještě byt. A
1: ten je nějaký větší? Nebo?
3: Ten je 2+1. V dalších patrech pak jsou právě byty, bytové buňky. 1+1.
1: A teď do jednoho z nich vstoupíme? Tak. Je to byt číslo 6. Zatím tu nikdo nebydlí. Už jsou obsazené ty byty ostatní?
3: Ty, které prošly tou rekonstrukcí před těma 7 lety, tak ty ano. Ty, které prošly letos rekonstrukcí, ty nejsou obsazeny.
1: A kdo se do nich nastěhuje, už víte?
3: Je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení.
1: Jasně. Tak jo, tak jdeme dovnitř.
3: Vidíte, máme tady novou kuchyňskou linku, včetně běžného zařízení, stůl, židle, je nová podlaha, nové omítky, nová okna, nové radiátory. Tady vedle pak máme obývací pokoj nebo ložnici. Zatím pouze stroze zařízeno postelí a skřínkou, šatní skříní, malá koupelnička, včetně WC.
1: Už jenom se nastěhovat.
3: A prostě dostačující bydlení pro 1 až 2 osoby.
1: Za rekonstrukci domu zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Ze Stodu Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěžký míč.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Na 26 minut, pravidelný to čas na nedělní odpolední soutěž, tedy tu víkendovou mám teď na mysli. O co tady půjde? O dvě jednodenní vstupenky na Bavorskou státní výstavu o hudbě, která probíhá až do 8.11. ve městě Freyung, což je kousek. A není to jenom výstava, je tam spousta doprovodných a také kulturních akcí. Myslím si, že by to byl docela hezký výlet pro dva lidi. No, zkuste to vyhrát. 221, 554, 222. To je to základní číslo, které právě teď už někdo vytáčí. My zjistíme, kdo tam je lehkým trikem. Tak hezké odpoledne, halo, halo.
2: No, halo, tady Hanka.
1: Hanko, zdravím, byla jste někdy ve Freyungu?
2: Nebyla.
1: A víte, kde to je tak zhruba?
2: To by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky.
1: No, tak nějak asi, ale to ještě není ta soutěžní otázka. Ta se totiž bude týkat vašeho postřehu a krátkodobé paměti. Jak jste na tom v tomhle případě?
2: To uvidíme za chvíli.
1: Jasná zpráva. Jdu na to, nebudu to dál zdržovat. Posloucháte Český rozhlas Plzeň dnes po celý den?
2: Neposlouchám.
1: Tak, důležité je, jestli jste poslouchala po zprávách po 15. hodině, tedy zhruba před 20 minutami. Protože otázka zní, kdo zpíval na našich vlnách první písničku po zprávách v 15 hodin? Buď za A Helena Vondráčková, nebo za B Jiří Korn, nebo za C Maria Rotrová. Vzpomínejte, Hanko.
2: Tak já zkusím Marušku Rotrovou.
1: Zkusíte Marušku Rotrovou a to neděláte dobře, bohužel. Ona zpívá hezky, holka, ale...
2: Jo, ale, zpívá, no.
1: Ale byla to až druhá písnička, Maria Rotrová. Před ní zpíval někdo jiný. No a někdo jiný bude volat teď do soutěže. Vám děkuji za zavolání.
2: Tak se mějte krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou. Tak, kdo si na to vzpomene? Tak třeba vy, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Jarko.
1: Jarko, tak, Vondráčková nebo Korn?
3: Já bych dala Korna.
1: Jirka Korn se vám líbí. Hmm, a to děláte dobře.
3: Je, to mám radost.
1: Ale pozor, Jarko, i kdybyste řekla Helena Vondráčková, tak to bylo taky dobře, protože ta písnička to byl duet, zpívali oba dva.
3: Oni zpívali spolu.
1: Ano. Písnička se jmenuje To byl pan Chopin, tu jsme hráli po 15. hodině. No
3: jasný.
1: A vy na výstavu, co říkáte?
3: No skvělý, úplně mám radost, strašnou.
1: Dvě vstupenky máte u mě, ještě jednou gratuluji, zůstaňte mi u telefonu.
3: Děkuju, ano, ano.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dřevo, tak se jmenuje tahle písnička Xindla X, a prakticky o dřevě bude i další příspěvek v našem vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Zbytky stromů, větve a kořeny dají se ještě nějak využít? Tak jako to dělá Zdeněk Zajíček z Vranovic na Rokycansku. Z takových zbytků vyrábí totiž anděly různých velikostí a tvarů. Dřevo pak ještě u některých vyšperkuje kovem nebo starými korálky ze zaniklé sklárny. No, podívat se za ním měla kolegyně Martina Sihelská.
1: Dobrý.
2: To je dobrý, to se stává běžně.
3: Pan Zajíček se právě řízl trošku do prstu, ale naštěstí to není tak hrozné. Na čem jste to teďko řezal?
2: Tohle to je pila, která detailně vyřezává ty andílky a z toho pak vznikne. Neděláme žádného velkého, děláme teď takový malinký amulet a je to opravdu nebezpečné.
3: No to jsem si právě všimla, naštěstí ta rána snad nebude hluboká, potřebujeme ji ošetřit.
2: To je pro štěstí, protože vyřezávám ze starých kořenů a z různých jako dřev, který nejsou určený vyloženě k něčemu většímu, ale opravdu člověk si to musí vyhledat v tom dřevě místo a kousek, tak aby ten anděl z toho vylez, aby ta kresba dřeva tam byla, aby to neprasklo.
3: Jaké ty kořeny jsou na to nejlepší? Potřebujete spíš ovocné stromy nebo nějaké jiné dřeviny?
2: Používám nejvíce ořešák, třešeň, blumu, višeň, hrušeň, jabloň.
3: Když to takhle uříznete, jak to upravujete dále?
2: No, pak se z toho vyřeže v podstatě ten andělíček a když se vyřízne andělíček, tak se musí vzít potom brusný kotouč, vezmeme si brusku, zapneme, vlastně si vytvoříte tvar, který potřebujete. Tak, když člověk zjistí, že je to vhodné pro anděla, tak znovu přijde na to řezání na té pily.
3: My jsme tady teďko tedy zpracovali kousek toho andílka, bude mít asi tak 8 cm, já už to vidím hlavu, vidím tělo, teď se to opět asi zase dobrousí. Jasně, a potom jak? Se to doladí jak?
2: Takže ještě přečistíme, přebrousíme a teď dojde k ručnímu broušení.
3: Přesouváme se o kousek dál ke svěráku.
2: A teď si vezmeme
3: asi smrkl papír.
2: To by šlo, s tím se dá i souhlasit, ten nejjemnější, a jedeme. A teď, dokud člověk nebude spokojený s tím, že je vyhlazen a všechny záhyby na andílkový jsou dokonalé, tak, což bude trvat několik hodin.
3: Já jsem si všimla, že těch andílků tady máte mnoho. Teď už vím, že je to převážně ze dřeva, které se jinak nevyužije, zejména třeba kořeny stromů, možná nějaké
2: větve
3: a tak dále.
2: Ty větší anděle, to je v podstatě kombinace železa z různých historických míst a to, co člověk najde, vykope, objeví, tak se to přidává k tomu dřevu a pak se to dává dohromady. Nejstarší anděle, ty desky, na které to umisťuje, přes 200 let starý prkna ze starých vrat a ze stodoly, anebo trámy, hřeby používám ze starých krovů, jo, a různé věci, ale nejvíc kamínků, který jsem získal na Liščí boudě, a Liščí bouda je v Jizerské hora, kde mi to skláři dali ze zaniklé sklárny, tak je tam do toho umístil.
3: Může být hrdý na svého koníčka Zdeněk Zajíček z Vranovic, Martina Sihelská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: No a dnešní téma i jazykovou odbornici vám představí Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát se zastavíme u původu názvů jednotlivých druhů ořechů. Ořechy jsou součástí našeho jídelníčku od pravěku, ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak vznikly jejich názvy? Je to s námi Helena Chýlová, dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejznámější jsou pro nás vlašské a lískové ořechy. Vlašský ořech je pojmenován názvem odvozeným ze starého označení Itálie, vlachy. Název dokumentuje cestu těchto ořechů do Evropy. Nejprve se dostali přes Středozemí do Itálie a následně do Evropy. Jde o plody ořešáku královského. Římané je označovali jako Jovis glans, tedy Jupiterův žalud, a byly vnímány jako symbol plodnosti. V angličtině nesou název anglické ořechy. Lískový ořech je pojmenován podle keře, na němž roste. Původ názvu tohoto keře je v češtině nejasný. Může souviset se slovem les, ale i s indoevropským názvem pro prut.
2: Pro mě od dětství jsou nejznámějšími ořechy arašídy.
3: Máte pravdu. Jsou dnes velmi oblíbené. Ořechy pocházejí z Jižní Ameriky a vlastně se nejedná o ořechy, ale o plody podzemnice olejné. Jde tak o příbuzné luštěnin. Název pochází z řečtiny, je odvozen od pojmenování arákos, označující právě luštěninu. A do češtiny se dostal francouzským prostřednictvím.
2: Ještě jedna věc, proč arašídy označujeme jako buráky?
3: To je vlastně náhoda. Arašídy se k nám dostaly jako exotická potravina na přelomu 19. a 20. století. V té době probíhaly pro nás ve vzdálené Africe takzvané bůrské války, v nichž bojovali bůrové z Brity o vliv v oblasti a zprávy ze vzdáleného exotického kraje se promítly i do názvu ořechu. Začalo se jim říkat bůrské. No a pak vznikl i název jednoslovný burák.
2: Hej ho, nač chodit do války. Loučíme se Zelenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a který oříšek rozlouskneme příště? Vaše náměty stále přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz. No a co budeme vysílat dál? Plzeňský festival na ulici je v plném proudu. Letos se kvůli rekonstrukci náměstí přesunul do DEPA 2015 a na několik dalších okolních míst. Hudební i doprovodný program je jako každý rok nabitý a podrobnosti přijde do našeho vysílání říct ředitel festivalu Lukáš Krásný. To bude zítra dopoledne po 10. hodině. Ale už za chvíli tady budou hvězdné návraty. Zítra oslaví herečka a naše kolegyně z Humoriády Uršula Kluková své 85. narozeniny. A to je důvod si to připomenout také ve hvězdných návratech. Proto pro vás Patrik rozehnal, přichystal hodinu plnou veselých historek, scének, vtipů a písniček, které za svůj život natočila tato žena s charakteristickým smíchem a vlastně taky trochu ikonickým účesem. No a Roman Stupka vám přeje, ať se s Českým rozhlasem Plzeň i nadále dobře bavíte.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Návštěvnost letošních chodských slavností v Domažlicích mohlo ovlivnit horké počasí. K fakultní nemocnici v Plzni na Lochotině má jezdit nová trolejbusová linka. Hvězdárna v Karlových Varech bude potřebovat nové brigádníky, vypíše proto stáže. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V Domažlicích dnes končí 72. chodské slavnosti. Jejich návštěvnost letos měří a následně vyhodnotí mobilní operátoři. Podle organizátorů folklorního festivalu se ale mohlo na počtu diváků negativně podepsat tropické počasí, domnívá se ředitel městského kulturního střediska v Domažlicích Patrik Zuber.
4: Obzvláště během horkého sobotního dne bylo bohužel znát, že je město prázdnější, než tomu bývá obvykle. Na druhou stranu obzvláště večerní pořady hlediště zaplnili a přilákali diváků spoustu. Hádat návštěvnost si proto ale příliš netroufáme a musíme vyčkat, co pro nás vypočtou mobilní operátoři.
3: Plzeň chce od září posílit spoje městské hromadné dopravy k fakultní nemocnici na Lochotině. Přibýt má nová trolejbusová linka, která bude jezdit ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Pokračuje primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
5: Mělo by jsme navýšit spoje o zhruba 167 tisíc vozokilometrů a náklady prostřednictvím dopravního podniku bude hradit město, jedná se o zhruba 8,5 milionů korun. Budeme o tom rozhodovat na nejbližším zasedání rady města a platné by to mělo být od 1.9. tohoto roku.
3: Pro studenty středních škol připravuje Hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky, třeba průvodce, říká ředitel Hvězdárny Miroslav Spurný.
6: Takže chceme vlastně vypsat několik témat, které se pomaličku už objevují v podstatě i na internetu, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí Hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka Hvězdárny.
3: Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvaté dál vyšetřují, jestli byl úmyslně založený také požár ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše.
1: Sport.
3: Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan Andrew August, který ovládl i poslední etapu. Václav Ježek projel cílem jako čtvrtý a v celkovém pořadí zůstal na 7. místě s více než minutovou ztrátou na vítěze. Jan Hirt obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku.
1: Počasí.
3: V noci bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky, kránu, ustávání srážek a přechodné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 18 až 15. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, k večeru bude srážek od západu ubývat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Zátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni v ulici Dělnická bouralo osobní auto s motorkou a na silnici na trase Litohlavy osek na Rokycansku havarovalo osobní auto i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říkám, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její 2 sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi, zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě. To jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, má.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydl, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatej s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že tam zůstaneš,
8: tak jo. Na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, to znání. No,
7: no. Je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky se dějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, no. Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotazů.

0: taky.
1: No a... Myslíte tenkrát, no, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
0: No, to určitě, bobříka mluvit. Odvahy, nevykládejte, no. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, no. Kolečko se mi polávalo.
0: To kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se, textu.
0: Jo. Tak kolečko, no, tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšna k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduché. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, no, jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím a že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je mohou i kroupy. Na plzeňském festivalu Sportmanie se představí stovka klubů a spolků. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
1: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, které dnes mohou na východě země vystoupat až na 37 stupňů. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. V Plzni pokračuje festival Sportmanie. Děti, mládež i dospělí si pod dohledem trenérů a členů klubů vyzkoušejí zdarma desítky sportů. Představí je až stovka klubů z regionu. Sportmanie začíná v areálu za obchodním centrem Plaza každý den ráno v 7 hodin rozcvičkou pro veřejnost. Hlavní odpolední program startuje ve 14 hodin. Podrobnosti jsou na webu sportmanie.eu. Sportmanie loni navštívilo rekordních 55 tisíc dětí a dospělých. Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle zjištění Českého rozhlasu připravují žaloby například některé obce na Lounsku nebo Olomoucku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
4: Sport.
1: Tereza Hrochová skončila 9. v maratonu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu.
4: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, čekejte déšť nebo přehánky, místy i bouřky a kránu ustávání srážek a přechodné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 18 až 15. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, k večeru bude srážek od západu ubývat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku pokračuje stavba kruhového objezdu. Aktuálně pozor na kolony, které se tvoří před obcí Lužany ve směru od Přeštic a postojíte i v koloně ve směru od Klatov. Jděte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
5: A začíná nedělní vydání pořadu Blahopřejeme písničkou. Opět máme necelou hodinu k tomu, abychom vyřídili vaše gratulace. Je jich tady opět slušná řádka. Já jsem Jiří Trnka.

Vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas se na vás obracím s prosbou o odvysílání našeho blahopřání dvěma členům fanklubu. V těchto dnech slaví své narozeniny. Oslavenci jsou pan Libor Pelcman z Plzně a pan Josef Königsmark z Újezda u Plzně. Oběma oslavencům k jejich jubileu gratulujeme. Do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, nutnou dávku štěstí, to je pravda, pohodu, optimismu a dobrou náladu. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas, Krásně je nám na světě. Za odvysílání blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu Josef Koubek.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou. Ten vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Prosím, plňte nám jej vašimi gratulacemi. Ta úplně nejsnažší cesta je vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje. V dolní části je okénko, tam napíšete váš vzkaz, nějaké pěkné blahopřání pro koho. Také vyberete písničku, kterou byste chtěli potěšit vašeho oslavence, a vyberete den, zdali sobota anebo neděle je pro vás ten ideálnější den, kdybychom vaši gratulaci měli vyřídit, a my tak uděláme.

jsme Český rozhlas, vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky pro našeho milovaného tatínka a dědečka, pana Ladislava Pešičky z Plzně Bor, který je vaším stálým posluchačem. To nás těší, pane Pešičko. Písničku mu posílá Ivana s Láďou, Lucinkou a Rozárkou. Jen tak pro dobrou náladu, máme tě moc rádi. Prosíme písničku od Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát malý kluk, a to je velice pěkný příklad tohle, že nemusíme čekat, až budeme někdo svátek, narozeniny, ale klidně jenom tak pro velkou radost, jako pro radost pana Pešičky. Tady už je Karel.

Vážená redakce, chtěla bych vaším prostřednictvím poblahopřát mému manželovi Zdeňkovi Pacourkovi k jeho narozeninám. Tímto mu přeji hodně štěstí, také zdraví, které tak moc potřebuje. K přání se přidávají syn Tomáš s manželkou Hanou a vnučky Niky a Kiki.

právě kapku zmatku. Tak bych řekl, že na začátku šlo jenom o rudou mašli. Teď koukám, kam byste zašli.

pořad blahopřejeme písničkou. Tady je Český rozhlas. My teď budeme hrát pro paní Jarmilku z Plzně, z Manětínské ulice, která je původem z Olomouce. Přejeme jí hodně zdraví také, aby jí nebolela noha, kterou zmiňovala, že jí trápí. A posíláme její oblíbenou Edith Piaf. Jsme Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Ještě jednou připomínám, že je třeba, abyste nám posílali vaše gratulace. Do pořadu blahopřejeme písničkou Nejsnažší cestou. Je vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje v dolní části, vyplnit příslušný formulář. Je to velice jednoduché a napište nějakou gratulaci, jakou písničku vyberte den, zdali sobota nebo neděle. Budete chtít, abychom vaše přání odvysílali a pak už jen posloucháte. A to v klidu. Český rozhlas a pořad blahopřejeme písničkou.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, už za chvíli, tady bude 18. hodina, jak je naším dobrým zvykem, který nehodláme měnit, tak v 18 hodin odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já jsem Jiří Trnka a příští týden při poslechu pořadu Blahopřejeme písničkou se těším opět naslyšenou.

Pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Asi 1800 dobrovolných hasičských sborů v Česku od začátku roku nazbíralo přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Končí proměna sadu 35níků v centru Plzně. V Kornaticích na Rokycansku postaví nové víceúčelové hřiště. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky a bouřky a teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zítková. Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
2: U toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
1: Obnovené sady 35níků v Plzni se po rekonstrukci otevřou veřejnosti ještě v srpnu. Hlavní stavební úpravy už jsou hotové. Teď se dokončuje výsadba nových stromů a trvalkových záhonů. Novinkou bude barevně odlišená dlažba v chodníku, která vyznačuje půdorys původních historických kasáren 35. pluku, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Stolar z hnutí STAN.
3: Probíhá úprava vegetačního pásu a ozelenění toho prostoru. Vznikají tam nové trvalkové záhony a nová výsadba stromů. Ten projekt je těsně před dokončením. Jsou tam i nové dlážděné plochy. V chodníku je linie, která přímo znázorňuje, kde se kdysi nacházela ta slavná kasárna 35. pluku. Jsou tam i nově dva kiosky. Mají zelené střechy a skrz ty zelené střechy prorůstají stromy.
1: V Kornaticích na Rokycansku postaví nový sportovní areál. Moderní sportoviště s umělým povrchem nabídne zázemí pro tenis, volejbal, nohejbal i malou kopanou. Pokračuje nezávislý starosta Kornatic Jindřich Šustr.
4: Naše obec je jednou z nejmladších obcí v Plzeňském kraji. Na 310 obyvatel máme 60 dětí do 15 let. V obci je sportovní klub, který hraje závodně nohejbal a od letošního roku i tenis. Hřiště bude hotové do 15. dubna 2027 a bude stát 2 350 000 korun.
1: Hasiči druhým dnem zasahují proti lesnímu požáru na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři. Hořet začalo v sobotu. Podle tamních úřadů bude možné oheň v průběhu dne uhasit. Ustál totiž silný vítr a díky tomu mohla vyletět hasicí letadla. Podle agentury AFP při dvou nových požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén zemřeli dva lidé. Další čtyři jsou zranění. Úřady nařídily evakuaci stovek obyvatel i turistů. Řecko od konce července sužují rozsáhlé lesní požáry, které přiživuje nezvykle silný vítr.
0: Sport.
1: Fotbalisté ostravského Baníku porazili ve čtvrtém kole šance ligy Artis Brno 1-0. Ve 20 hodin ještě nastoupí Liberec proti pražské Slavii.
0: Počasí.
1: V noci čekejte přibývání oblačnosti, postupně četné přehánky a bouřky. Kolem půlnoci srážky ustanou a objeví se už jen výjimečně. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 18 až 15. Zítra bude většinou oblačno nebo zataženo, ráno pravděpodobně beze srážek, dopoledne a hlavně odpoledne se opět objeví četné přehánky nebo déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky, pošumaví a na Šumavě i silné. V severozápadní polovině kraje bude srážek nejméně. K večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Mírný západní až severozápadní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Srážky budou lokální a na části území vůbec nezaprší. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 180 u Nýřan na severním Plzeňsku u kruhového objezdu bouralo nákladní auto s osobním, místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Vítám předsedu klubu Arcus Plzeň Zdeňka Horáčka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A jeho dvě dcery, které teď ještě nevím, jestli je to aktuální, stále trénuje nebo minimálně trénoval a klub Střelby je přivedl. Mistrně světa Marie Horáčková, dobrý den.
3: Dobré dopoledne.
1: A druhá dcera Johanka, která organizuje, spolu organizuje šampionáty, o kterých budeme mluvit, a taky závodí a trénuje děti. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak já jsem vás velmi stručně představil, ale teď mě zajímá ten příběh rodiny. Jak do vašeho života ta lukostřelba vlastně vstoupila? Asi by měl začít taťka, si tak myslím.
2: Tak to je jednoduchý. 50 let zpátky jsem se dostal na střelnici a od té doby jsem tam.
1: Takže, to je zajímavý příběh.
2: Takže 59. rok jsem u lukostřelby a jsem šťastný, že jsem toho sportu, protože mi dal hodně, hodně mi pomohl a je to moje velká rodina, takže nejenom ty dvě dcery, ale i dalších 80 členů v klubu.
1: Bylo to tak nějak jako doma logické, že jste dcery přivedl k lukostřelbě, když jste si ji sám zamiloval?
2: Ono to vypadlo z toho, že když Čech jezdil na tréninky s jejich mámou, tak museli jít s náma, tak tam byli od batolat a chodinky u toho zůstaly taky. No.
1: Tak v tom případě je na zadě otázka na tělo pro obě dcery. Maruško, jak jste snášel lukostřelbu jako dítě?
3: Já si myslím, že tohle je takový základ v podstatě každého sportu, jak jako přivez dítě ke sportu a tím, že naši to dělali teda ve velkém a nejenom, že vedli klub, tak sami reprezentovali republiku. Táto teda potom vzal trošku tu roli starat se o rodinu a vlastně možná jsme měli malinko i výhodu v tom, že jsme měli v obou dvou vzor a i vlastně trenérské vedení. A pak už to bylo samozřejmě pár rozprav, ale nechali to na nás rozhodnout, jak s tou lukostřelbou naložíme dál.
1: Skutečně, byla to vaše volba, nebylo to nic jakoby povinného, teď budete dělat lukostřelbu, protože my ji děláme taky.
3: No, tak oni by z toho pak asi nebyly ty úspěchy, jaký teď jsou.
1: Přesně tak. No, mistryně světa, vítězka světového poháru, a to jsou asi největší úspěchy, které máte za sebou na kontě, nebo?
3: Jo, já ještě bych k tomu přidala dvě účasti na olympijských hrách.
1: Přesně tak. Tak výborně, děkuji, že jste to doplnila. Co Johanka a lukostřelba? Svezla jste se s tím jako sestra, nebo?
4: Ne, já musím říct, že jsem vždycky měla na výběr, co dělat. A pamatuju si fotku, jak ležím jako miminko na té střelnici, to jo. Ale dělala jsem ji od malička a vlastně nikdy jsem s ní nepřestala a ani nechci přestat. Měli jsme na výběr, tancovali jsme, hrála jsem na klavír, stepovala jsem, ale u lukostřelby jsem zůstala.
1: Měli jste někdy chvilky, kdy jste s tím lukem a šípy chtěli opravdu prašit, kdy prostě se řeklo tak a dost, nechám toho. Začneme u Zdeňka, protože i to mohlo přijít vlastně v průběhu těch 59.
2: To bylo moc krát, protože je to vždycky o tom, když člověk jde cestou nahoru a občas klopítne, padne na zem, tak se musí rozhodnout, co dál a vždycky se musí rozhodnout pozitivně, to znamená pokračovat dál, což tlukáme do hlavy všem našim svěřencům a dcerám a všem, který střílí, protože to je smysl života, že?
1: Co dcery udrželo u lukostřelby? Byly to ty úspěchy, Maruško, nebo?
3: U mě si myslím, že to mělo velkou zásluhu, protože mě to vlastně šlo už v žákyních a v těch jako kategoriích raných a pak ale jsem tak nějak vzhlížela jako výš a chtěla jsem se dostat do reprezentace a chtěla jsem jít na olympiádu jako mamka a tak nějak jsem asi pak začala chápat i s tím, že mi to vlastně táta i dost vysvětloval, co všechno je pro to potřeba dělat, tak jsem tou cestou šla. A já jsem jenom chtěla doplnit Johanku, protože ona tak jakože tu lukostřelbu pořád dělala a že jí to baví a že u toho zůstává. Tak já si pamatuju, když jsem dostala první svůj luk jako pořádnej k 5. narozeninám, tak ona tam byla 3 letá a 2 letá a hnedka mi ho vzala, jo.
1: Vy jste si kradli luky, holky.
4: No, tak trošku jsem záviděla jako malá.
1: Už ve 3 letech, takhle. No, tak to začalo tedy hodně časně. Mimochodem, soupeříte spolu nějak, nebo spíš se respektujete jako sportovkyně?
4: Já Marušku hodně respektuju, protože vím, že je o několik úrovní napřed a hlavně vím, co tomu obětovala. Byla jsem s ní donedávna v jedné domácnosti, takže vím co jí to stálo, úsilí. A takže dneska už jí určitě nezávidím, dneska jí to přeju.
2: No jenom když slovo Johanka, tak první Johanky slova ve vodicích na závodech, těch bejbat takzvaných, přijela na střelnici do haly a první, co bylo, je tady bedna pro vítěze? Takže takhle začínala Johanka svýho kostřelku.
1: Tak proč nezačít hned úspěchem na bedně?
2: Samozřejmě.
1: Horáčkovi jsou naši dnešními hosty. Bavíme se o lukostřelbě, budeme vás zvát na dvě velké akce, které se konají v centru Plzně a nejen tam. Za chvilku pokračujeme.

0: Máme tady Zdeňka Horáčka, Marii Horáčkovou, Johanu Horáčkovou. A chystá se velká akce, respektive už dá se říct dvě, ještě na konci prázdnin. Budeme zvát nejen do Šafaříkových sadů, ale také na Střelnici v Lobzích. Než se tak stane, tak pro ty, kteří vůbec neví nic o lukostřelbě, jaká jsou pravidla toho sportu? Vím, že jsou různé luky a různě se to počítá. To je tak zhruba můj náhled na věc. Tak kdo to řekne, Johanka?
1: Máme tři základní divize. Je to reflexní luk neboli olympijský, potom kladkový a holý luk. Nadcházející akce budou hlavně pro reflexní a kladkový luk.
0: A střílí se na jakou vzdálenost? To možná by si lidé představili.
1: Mm-hmm. A s reflexním lukem střílíme dospěláci a junioři na 70 metrů, kadeti na 60. S kladkovým lukem je to pro všechny na 50 metrů.
0: A je to tak jako obyčejně, že se prostě nasčítají ty jednotlivé nástřely, ty jednotlivé body, sečtou se a ten, kdo nastřílil víc, vyhrál? Nebo?
2: Tam vlastně probíhá i ten program toho těch šampionátů budoucích je daný, takže v pátek se odstřílí kvalifikace, to znamená, že každý z těch zúčastněných závodníků odstřílí 72 šípů na tu svou vzdálenost. Potom v sobotu budou probíhat eliminační souboje, což znamená, může si to člověk představit jako tenisového pavouka, což znamená, že první z kvalifikace bude střílet proti poslednímu z kvalifikace a mají spolu souboj eliminační, který vítěz pokračuje dál, prohravší bohužel končí. A takto potřebuje se člověk dostat přes několik kol, aby se dostal do semifinále, které teda ho potom pošle až na nedělní finálové souboje do Šafaříkových sadů.
0: Šafaříkovy sady, centrum Plzně. Za chvilku se tam dostaneme. Ještě se zeptám na to, jestli se střílí na nějaké, nevím, viděl jsem někde sety nebo endy. To bychom také možná mohli stručně posluchačům vysvětlit.
3: To je u reflexního luku, ty eliminace se střílí na sety, kde je 10 bodů, který se rozdělilo. V případě 6-0 už se dál nestřílí, takže 3 sady stačí závodníkovi, aby suverénně vyhrál, třeba Komaruška, to myslí si, že ta ve 23 Berlíně, a u těch kladkových luků tam je to součtem, to znamená, oni odstřílí 500, mají maximální počet bodů 150 a ten, kdo odstřílí víc, tak postupuje do dalšího kola.
0: Mm-hmm. Takže taková jsou pravidla. Aby se člověk dostal do finále, tak musí porazit opravdu hodně soupeřů. Máte už představu o počtech účastníků těch šampionátů? Jedno to je tedy dorostenecký šampionát a o týden později šampionát dospělých?
3: Teď máme už uzavřené přihlášky na šampionát dorostu. Tam je v dnešním dní přihlášeno 127 střelců v těch 4 kategoriích, 5 kategoriích. A když jsme se bavili o těch eliminacích, tak jestliže bude 33 juniorů, tak jich postupuje jenom 32 do těch eliminací, když bude 25, tak jich postupuje 16, tam jsou nějaký klíče, ale je to u všech kategorií stejný a na ty dospěláky tam ještě přihlášky probíhají, ale očekáváme podobnou účast.
0: Všechno to bude probíhat tedy v Lobzích a také v Šafaříkových sadech pod náměstím Republiky. Všechno to organizuje Lukostřelecký svaz a také Arkus Plzeň, což je vlastně váš lukostřelecký klub, který teď slavil docela významné výročí.
3: Ano, my jsme letos slavili, připomněli jsme si 30 let činnosti našeho klubu a těch 30 let bylo hodně, hodně intenzivních, úspěšných, protože máme téměř 600 medailí za těch 30 let ve všech kategoriích. Máme spoustu zlatých medailistů, máme 3x účast na olympiádě, jednou teda máma děvčat a 2x Maruška. Máme úspěchy nejenom teda na tom poli mezinárodní tým Marušky, ale hlavně na těch současných, holky už letos po čtvrtý vyhrávají za sebou první ligu žen. Dorost nám vyhrává nebo se umístuje na předních příčkách. Tak jako těch 30 let bylo hodně zajímavých, prošlo klubem asi přes 300 lidí. Dnes v současnou době nás něco přes 84, myslím, přesně, takže není něco. A budeme pokračovat dál dalších 30 let. No.
0: Říkáte 84 jaksi členů klubu. Tak mě napadá, jestli je mezi mladou generací zájem u lukostřelbu jako takovou, jestli třeba nevévodí, nevím, florbal, atletika tady v Plzni, hokej a takovéhle věci. Johanka trénuje děti, to je dobrá otázka možná pro ní.
1: A já bych řekla, že ten zájem stoupá a stoupá. Uh-huh. Děti se nám hlásí, přibíráme nové a možná potvrdí to i letošní účast na olympiádě dětí a mládeže, kdy naši 3 žáci se tam zúčastnili. Vlastně 3 ze 4 možných, takže z toho jsem měla jako trenérka velkou radost.
0: Výborně. Jak probíhá takový trénink lukostřelby? Je to o tom, že se sejdete prostě v sídle klubu a střílí se do terčů, anebo je to taky o něčem jiným? Chodíte taky třeba běhat, nebo jezdíte na kole, nebo?
1: Já s těmi dětmi se to zatím snažím dělat, že to je obecná příprava sportovní s lukostřelbou. U těch dorostenců už je to pak více o lukostřelbě. Můj trénink probíhá tak, že s dětmi se vždycky krz nějakou hru zahřejeme, potom jdeme na rozcvičku, pak jdeme na rozestřílení a pak tedy po zbytek tréninku střílíme, ale určitě se jim to snažím doplňovat nějakými jinými sportovními aktivitami. Hmm.
0: Je rukostřelba hodně o síle? To je možná otázka na Marušku.
2: Velmi. Je to, já bych řekla, že lukostřelba se dá zařadit mezi silově vytrvalostní sport, proto vlastně já jako vrcholový sportovec, lukostřelec, trávím poměrně hodně času v posilovně silovým tréninkem, ale je minimálně potřeba to doplňovat i nějakou kardioaktivitou, to znamená běh, kolo, cokoliv dalšího. A řekla bych, že ačkoliv je to lukostřelba, je to možná pro strašně moc lidí specifický, tak je to stejně sport jako každý jiný a je potřeba v tom mít, jak Johanka řekla, správný obecný základ a potom nacházet ty specifika, tu jemnost, přesnost a to, co lukostřelbu dělá lukostřelbou.
0: Jak na tom jsme jako Česká republika v konkurenci s ostatními státy? To mě ještě zajímá. Jsme lukostřelecká velmoc, anebo spíš ne?
3: No, nejsme lukostřelecká velmoc, protože nejsme ani velmoc, co se týče počtu obyvatel, i když jsme osmí v Evropě nejvyšší, ale máme přes 3000 lukostřelců, takže si myslím, že nejsme ten nejmenší sport a ve světě nás uznávají, už jenom díky úspěchům teda Marušky a dneska nejenom Marušky, máme i juniory úspěšný, tak ta lukostřelba je pořád na vzestupu, což je dobře.
0: V rámci chystaných lukostřeleckých šampionátů České republiky v Plzni si lidé budou moci lukostřelbu také osobně vyzkoušet. Za chvilku řekneme podrobnosti.

0: Ještě chvilku se budeme povídat o lukostřelbě na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zveme na dva termíny, to jsme vlastně ještě jako jediné neřekli. Kdy se vlastně ty dva šampionáty republikové konají a kde přesně? Zdeněk Horáček.
1: Tak ten první termín, to je mistrovství České republiky v terči lukostřelbě dorostu, což je kategorie U18, U21. Ty proběhnou 21. až 23. srpna letošního roku, 21, 22 v Lobzích a 23. srpna od 8.20 v Šafaříku Osadech v Plzni.
0: Takže to bude první šampionát. O všech těch vlastně medailistech se rozhodne až v neděli, jestli to chápu dobře. Takže tam budou všechny finálové závody. Jak to tam bude vypadat? To mě zajímá. Tam postavíte nějakou, nevím, hlediště, tribunu?
1: Šafaříku Osady jsou krásné sady. My tam postavíme tak zvanou safety wall, ochranou zeď, aby za ní mohli jezdit tramvaj, budeme střet jakoby odkašný směrem k hotelu Continental a všechny ty chodníčky, mlatový, co jsou tam, tak budou přístupný, takže po celý dílce těch 70 metrů můžou být diváci, tribuny tam nestavíme z nějakých důvodů. A ty dospělí jsme neřekli, ty budou o týden později, takže 28, 29, 30 a 30. to bude zase v těch Šafaříku Osadech. A běží tam nejenom finálový souboj jednotlivců, ale i mix týmu a družstev.
0: Dobře, takže vlastně dvě neděle po sobě v Šafaříkových sadech bude k vidění lukostřelba na špičkové úrovni a budeme zvát i posluchače, kteří by si to chtěli vyzkoušet. Jakým způsobem to bude probíhat? To jim prostě dáte do ruky lukačípy a necháte je střílet do terčů, nebo jak to bude vypadat?
2: Já bych jménem obecně České lukostřelby a teda hlavně i lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň chtěla posluchače pozvat na lukostřelbu pro veřejnost, kterou budeme organizovat a zajišťovat od pondělí do čtvrtku, to znamená od 24. do 27. srpna. Právě v těch Šafaříkových sadech můžete přijít od 14 do 16 do 18 hodin si vyzkoušet lukostřelbu. Budou tam k dispozici naši členové klubu, někdo z trenérů nebo nějaké děti třeba, které jsou ale velmi zkušené, třeba právě ti, kteří se účastnili olympiády dětí a mládeže. Takže si můžete s nimi i popovídat, oni vám o lukostřelbě ledacos řeknou a můžete si to sami vyzkoušet.
0: Není to trochu nebezpečné nechat střílet lidi takhle v centru města? Johanko, jak to vidíte?
3: Ne, nebezpečné to není, necháme je střílet na blízkou vzdálenost, maximálně na 10 metrů a budou dobře instruováni, takže si myslím, že se nemusí bát.
0: Dobrá, pozveme ještě alespoň na internetové pozvánky a podrobnosti ohledně programu, kam se lidé mohou podívat ohledně těch dvou šampionátů a střílení pro veřejnost.
2: Nejaktuálnější informace naleznete na Facebooku lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň anebo na Instagramu. Jedeme v podstatě totožné informace na obou dvou platformách.
0: Ten samotný šampionát pak bude i přenášen snad na YouTubeový kanál. Mám ten dojem, to znamená, že se lidi budou moci podívat v přímém přenosu na internet.
1: Je to tak. My budeme vysílat ty finálové souboje na YouTubeový kanál. Bude na těch platformách bude odkaz, kde to můžou diváci sledovat, ale budeme radši se přijdu podívat.
0: Samozřejmě, osobní účast, ta se cení. Zdeněk Horáček, Marie Horáčková, Johanka Horáčková, naši dnešní dopolední hosté. Ať vám to všechno klapne, hlavně po organizační stránce. Ještě poslední otázka. Lukostřelba a počasí. Máte to nějak zajištěno?
1: No, když vidíme předpovědi, tak asi jo. Asi bude sucho a nebude žádný déšť, ale nás počasí neovlivní, ať prší nebo je horko, prostě ty závodníci to musí zvládnout.
0: Děkuji, že jste přišli. Ať se šampionáty podaří. Hodně štěstí a nashledanou.
1: Děkujeme, nashledanou.
3: Děkujeme, nashledanou.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na skoro čtvrtině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy, zítra se ochladí. Návštěvnost letošních chodských slavností v Domažlicích mohlo ovlivnit horké počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži anebo ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se mělo ochladit a velkou část země také podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. V Domažlicích dnes končí 72. chodské slavnosti. Jejich návštěvnost letos měří a následně vyhodnotí mobilní operátoři. Podle organizátorů folklorního festivalu se ale mohlo na počtu diváků negativně podepsat tropické počasí, domnívá se ředitel městského kulturního střediska v Domažlicích Patrik Zuber.
2: Obzvláště během horkého sobotního dne bylo bohužel znát, že je město prázdnější, než tomu bývá obvykle. Na druhou stranu obzvláště večerní pořady hlediště zaplnili a přilákali diváků spoustu. Hádat návštěvnost si proto ale příliš netroufáme a musíme vyčkat, co pro nás vypočtou mobilní operátoři.
1: Specialisté v panelárně začali odlévat betonové díly pro první samoobslužnou plzeňskou cyklogondolu. Ta se po prázdninách začne stavět přes řeku Mži v Plzni-Malesicích. Konstrukce gondolového mostu za 6 milionů korun propojí cyklostezky na Křimice a město Touškov. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Aktuálně by měla probíhat výroba v panelárně, protože ten stavební materiál bude ultravysokopevnostní beton. V září začne instalace a nejpozději v polovině příštího roku musí to zařízení začít fungovat. To bude prostě samoobslužný most, kdy cyklista nebo pěší vstoupí do takového přepravního boxu nebo klece na jednom břehu a vlastní silou pomocí točením klikou se přesune na druhý břeh.
0: Sport.
1: Automobilovou Barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík. Domácí závodník pocházející z Lukova na Zlínsku se do čela pořadí dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a poté už před sebe nikoho nepustil. V cíli Březík přiblížil své emoce.
4: Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu. Užívám si to nejvíc, moc rád děkuju za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru, ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme, takže díky za to, prostě je to dobrý.
1: A plavec Jan Čejka obsadil ve finále na mistrovství Evropy v Paříži 7. místo na krátké polohovce.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno nebo zataženo, dopoledne a hlavně odpoledne se opět objeví četné přehánky nebo déšť a hlavně na jihu kraje i bouřky, pošumaví a na Šumavě i silné. K večeru začnou srážky zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Biozátěž bude zítra na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Studentská havarovalo osobní auto, je to blízko odbočky do ulice Kazmijovská. A na silnici 190 u Hartmanic na Klatovsku pozor na nehodu motorky, i tam jděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza, Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci, vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstraní ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takovej trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl jako řekněme plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů, od koncertů přes divadlo, po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol základních, středních, základních uměleckých.

0: a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásily se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuji moc a hezký večer.
0: Vám taky děkuji.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odyseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odysea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karleba.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé. Byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda jsem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojsk na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře?
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli, tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdů také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybového aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
1: Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let, tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo? Oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček. A myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem. A jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně sobotu v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočíte, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se

0: tašce.
1: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
0: Ne, kabelku.
1: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
0: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
1: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
0: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
1: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
0: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
1: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
0: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
1: Poradíte se.
0: Poradit, jo.
1: Přezouváte se na zámku?
0: Ne.
1: Kam byste vzala návštěvu jako první?
0: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
1: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
0: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
1: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
0: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provázím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
1: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
1: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
1: I babička?
0: No ženy ohromně střílely, jo?
1: Jo.
0: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
1: Co jiného dělat než střílet?
0: Jenom střílet. Ty chudáky.
1: Chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?

0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
1: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani. Jani Dušicky.
1: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
1: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
1: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
1: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno. Můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem. A oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě, a nahoře jsem bydlela já. No, řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byli stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si teď si o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už jsem ji dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky, upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sarah Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu mís na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, nejak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vikydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra, odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželej v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ona vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek. No, no. Musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jedl jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně pestrá.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu v Zámeckém parku v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď.
1: Co tě znám, tak...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s pražskou Slavií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no, Petr Ma...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe. A teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi, prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi, tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká, to šéfe nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká, člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká, no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na dvě minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: де ліпші мишку дівчата, тендіся роз'їде не поволі. Найо!
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudidam, tudidam, tudidam, tudidam,
2: tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu riskuje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holickej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: a
3: nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičskej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičskej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jak si restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo, takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohle s tom, že vy na něj vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo, takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo, vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecná přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravdou, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říká ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme novej rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká.

0: co ty? No, víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No, počkej, prsa jak... No, když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být Pretty Woman. A když je budu mít malá, no, tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká, prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit. A ten gynekolog se na ní podívá a říká, no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému, prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
1: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Dankeschön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš,
5: to je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulváta. A vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko. Stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia z Línského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jinak to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl je ovocný dort nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, co to bylo pravidlem.
0: Mm-hmm.
1: A zase, když potom jsem byl ženatej a syně, když jsme byli na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně, ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bude zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. Jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, co nějak u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat v sobotě, neže absolutně ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě...
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem nebyl, teď vám padnul, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsícu bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musela dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů, takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na výlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
1: můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, tak. Užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo postarat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře chvážně. O to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tak se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo? Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi Noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou taková to neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného zase.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už je stírá, no.
0: No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže...
0: Takže stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděli dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, vonavých dobrot, takže
1: ano,
0: ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak. To není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend to prostě pracuje.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře
1: ano,
0: za vámi.
1: Ano, jsem na cestách, jsem na Plzní jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů
1: jedu
0: teda.
1: K domovu. Ano, no, jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No a já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne, takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat, no, odjížděli jsme do Prahy, možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskuta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídala, doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bílých tenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno a často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům, takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a... No a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšily na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listy. Řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladí vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Látky?
1: Látky. A, látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale... No,

jsem. A takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že to byl, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, kdy všelijak bylo, kdy se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštilo pod tím nožem, jak to teda krájela. Já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti. A teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když po tom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla, ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila a pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudá vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila,

0: to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko. A to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama, třeba zase nějakého třeba šití nebo tak. Takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout. A potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali. Já to miluju a já musím brečet.
1: Věruško, to se tak krásně poslouchalo. Byli jste opravdu spolu. Povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde. Třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
0: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou mlčku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
1: Je, a tento pocit znám, vám musím, Věruško, říct. No, mějte se dobře.
0: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka, a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
1: Děkujeme a dobrou noc. Děkujeme za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou
0: noc. A moc ráda, že jsem se dovolala. Nashledanou.
1: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barpoříkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta, takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: No.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně podle nás sledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mě hrozně líbilo, protože by nás samozřejmě brávali sebou. No a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli tři dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše tři holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky protože jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme. Loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do, ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké, slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závín. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem, s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka, to se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištof a taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravím vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla. Takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu, prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně dvě neděle za, nebo dva víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a když jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, víc jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nashledanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, pocházím z Násedlovic a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna. U Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. Na to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na pečený kuřátka. No všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky, tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat. Až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju si, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idylka, vždycky to bylo, jako vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a bylo jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 let, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát, a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Naděl.
1: Já jsem se vždycky divila, když ti starý, jak

0: musíte mě vyvenčit.
1: Paní Nadějo.
0: Člověk si musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosy a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
1: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
0: no,
1: krásnou
0: bydlíme kousek,
1: noc.
0: Kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
1: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé.

0: různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina. Aha. První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se dál hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mě se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala. A mě se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit. A taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou. Jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidlí, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle. A tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
1: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
0: Ano, ano.
1: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
0: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
1: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
0: Jo, vám taky.
1: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Džali, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Džali, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Džali, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Džali, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Džali, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Džali udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Džali, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Džali se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Džali, jak káže mistr Jakub Šarmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Šarmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost.
2: Táhneš ty, cikánská kobylko,
0: zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček ze stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
2: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grév, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo. Arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: V tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: To se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarcha, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloireová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jakživ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloireová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda.
5: Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako... můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... pane biskupe.
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klín.

tady zní jen zpěv. A tak se kde kdo ptá, kdože je tu šéf. Hlava mazaná, terno pro podnik. Podnikne to, co by nikdo nepodnik. Malér nedělá, z malých rozepřík.

bagáž jak cent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přeji.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl tak honem, řekl tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil do prostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Žavé.

Valžán položil ruku na ruku Javérovu, která ho držela. Otevřel ji, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javérovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javérovi a řekl, teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.